Lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

lásky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

skočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proč jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala

0: na lach, lach.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu?

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu si šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihraný.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou dceričkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
3: Posloucháš?
4: Rádio Junior.

0: šišatouvec, ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

Shishati Shreds. Našel šišatou věc, v tom na nebi šišatej.

své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

kousla čarovná.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Tadej, pac, stopa, trhej.
1: Poťa, musto,

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude

0: štěňátko ptakopiska jmenuje se
1: Takopiskátko.
2: A štěňátko klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko kasuál

A teď je to malý Ježe. Malý Ježeček, Ježulátko. Radio Junior.

0: brzdíme to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

0: Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

Afriky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho někdo nepoznal, když krade jahody.

letí na kokos. Schválně hádej, proč má slon vepředu dva dlouhý kole. Aby když vrazí do stromu, se nepraštil do hlavy.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Zaspal si večerní pohádku?
3: Utekla ti víkendová hra?
2: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
3: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
2: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
3: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
2: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

letí. Tak to jede rychlíkem, tak rychle, že všechny předhoní.

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

pejskovi stejska. Nakreslím dva pejsky, aby si mohli hrát. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska, když bude hodný, budu ho mít rád.

kreslí dva pejsty, aby si mohli hrát. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska, když bude hodný, budu ho mít rád. Dejte mi pastelku, žlutá a modrá,

0: Every is okay, na haf haf. Давайте карандаш, желтый и синий, прекрасный дог of Baskerville, haf haf.
1: Zajímá tě, co je in?
2: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
1: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
2: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
1: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
2: Co myslíte? Daj to?
1: Pust si Trenduj, každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.

se už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 305.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kdo učí 13-letou Viktorii Lavrišin zpívat. A správně nám odpověděla Justinka Šánová, že ji učí zpívat zpěvačka a ředitelka hudební školy Academy of Music Eva Matějovská. Gratulujeme! A těš se, Justinko, na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude nová postřehovka pro tento díl? Pozorně poslouchej naší hitpošku a odpověz na otázku, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff. Opakuj ještě jednou, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Hitparáda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Máte rádi písničky od Karol a Kvida? V tom případě si nenechte ujít pondělní linku důvěry. V 7 večer tam za námi dorazí Karolína Neuwirthová-Gudasová, která otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování. Karol do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, Švédsku a Finsku, kam ji přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila bez maminky. Proto se dnes snaží být svým dětem, 8leté Emily a 7letému Markovi, vždy co nejvíc na blízku a dopřát jim stabilní a šťastné dětství. No a nejen jim. I proto založila projekt Karol a Kvído, který má dětem přinášet radost, bezpečí a inspiraci. Probereme s Karol i její online kurz angličtiny, na kterém se podílí i Kuba English. No a do hitparády Rádia Junior právě teď nasazujeme její čerstvou novinku, kterou věnovala všem rodičům a zpívá v ní její dcera Emilka. Karol a Kvido, superhrdina.
0: Novinka.

0: S novinkou Superhrdina přichází duo Karol a Kvído. A pokud se chceš Karol na cokoliv zeptat, tak si určitě nenech ujít náš rozhovor v pondělí 4. května v Lince Důvěry Rádia Junior v 7 hodin večer. Těšíme se na vás!
1: Soutěž!
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Matěj Kluc, který chce do našeho žebříčku dostat single od svého oblíbeného berlínského dua Fast Boy. Jejich novinka Beautiful Life se dotýká tématu, které zná úplně každý. Dospívání. Bratři Felix a Lukas v ní zpívají o chvílích, které často bereme jako samozřejmost, ale zpětně si uvědomíme, jak důležité vlastně byly. Cituji. Ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tím projde. Až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo. Dodává Lukas o dance popové písni Beautiful Life, která má být i oslavou přátelství, které si během dospívání vytvoříme.
1: Novinka.

0: Beautiful Life, tak se jmenuje druhá novinka hitparády Rádia Junior, za kterou stojí berlínské duo Fastboy. Za tip na ní děkujeme Matějovi. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A tentokrát si můžou oddychnout všichni, co mají nejméně hlasů, protože nevypadnou. A kdo je zachránil?

Míša ze školky, který se v našem žebříčku se svým songem Maminka udržel po maximální počet 10 kol a my mu už tohoto mega sympatického učitele ze soukromé mateřské školky odesíláme do síně slávy i s jednou bronzovou medailí.

0: Junior.
1: Ve středu 29. dubna jsme ve vysílání Rádia Junior přivítali Káju a Bambuláčka, kteří nám přišli představit svůj nejnovější single Buff. Kdo náš rozhovor nestihl, tak si ho už brzy může najít na YouTube kanálu Rádia Junior a dostane se k němu i z hlasovací tabulky Hitparády. Nová Kája s Bambuláčkem odpovídali na spoustu vašich dotazů a také jste jim mohli dávat tipy na to, o čem by měla být jejich další písnička nebo video. No a třeba posluchačka Marta radila, že by měli udělat něco o knížkách nebo o stromech. 9letý Krištof chtěl písničku o Lvovi, no a děti, co nám volali, radili, ať natočí něco o atletice, běhání nebo o příchodu jara a příletu vlaštovek. Super témata, co? No a co byste jim poradili vy? Kája a Bambuláček, Buff.
0: 10. místo.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje novinka z minule od Káji a Bambuláčka, která se probojovala na 10. příčku hitparády Rádia Junior. Před týdnem 10. a teď 9. tak si u vás vede single Baby, no a co? Složila ho Pam Rabbit, která si do něj přizvala Evu Farnou. O zlaté slavici Evě s dvojitým V jsme si tu už toho řekli hodně a víme, že se proslavila ve 13 letech díky jejímu debutovému singlu Měl jsi mě vůbec rád, který naspívala ještě s rovnátky v puse. A kdo je Pam Rabbit? Je to česká zpěvačka, skladatelka a producentka, která si zakládá na tom, že si hodně věcí kolem hudby dělá sama. Od psaní písniček až po vizuální styl. Její skutečné jméno je Pamela Kokiová a má arménské kořeny. Na české hudební scéně je známá tím, že ráda experimentuje s různými hudebními styly a vytváří si vlastní originální svět. No a ty si ho právě teď můžeš poslechnout. Pam Rabbit a Eva Farna, Baby, no a co?

0: Pam Rabbit a Eva Farna si v našem žebříčku polepšili o jednu příčku a jsou teď na 9. místě.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Nejdřív 4., pak 6. a teď 8. Takové skóre získává Mikael se singlem Nad věcí, který se věnuje tématu šikany a tlaku na mladé lidi. Toto téma často probíráme i v lince Důvěry Rádia Junior, která běží každé pondělí v 19 hodin v našem živém vysílání. A vy tam můžete našim hostům volat a psát své dotazy i vlastní zkušenosti. Šikanu zažila ale i celá řada známých osobností, včetně Lady Gagy, kterou spolužáci považovali za divnou a posmívali se jí kvůli jejímu stylu a zájmům. Taylor Swift zase její spolužáci často vylučovali z kolektivu a neměla moc kamarádů. Justin Bieber a Selena Gomez se od dětství stávali terčem online šikany. No a Rihanně se zase lidé často posmívali kvůli její barvě pleti. No a právě i díky tomu dnes mnozí z nich o těchto zkušenostech otevřeně mluví a podporují ostatní, kteří si něčím podobným procházejí. A to stejné dělá i Mikael. A tady už je jeho nejnovější single Nad věcí.
1: 8. místo. Dneska

0: Tak to byl single Nad věcí od Mikaela, který sklouznul z 6. příčky na 8. A kdo pak si polepšil z 9. místa na 7.? Je to 7členná klučičí skupina BTS, která po povinné vojenské službě od letoška opět koncertuje a její fanoušci šílí. A protože se jedná o K-popovou skupinu, tak se nabízí otázka, jestli víš, co to ten K-pop vlastně je. Zkrátka znamená Korean pop, tedy korejský pop, populární hudební styl, který vznikl v Jižní Koreji. Není to ale jen hudební styl. K-pop je celý svět plný propracovaných choreografií, barevných videoklipů, módních trendů a silného propojení s fanoušky. Členové skupin, jako je BTS, trénují často už od dětství zpěv, tanec i vystupování, aby pak na pódiu působili naprosto dokonale. Důležitou roli hrají i fanoušci, třeba slavná ARMY, kteří své idoly podporují na sociálních sítích i v hitparádách po celém světě. Právě díky BTS ARMY se dostal K-pop z Asie až na globální scénu a dnes konkuruje největším hvězdám západní pop music. A tady už jsou BTS a jejich single Swim.
1: 7. místo.

0: Babe.
1: Megahit Swim od jihokorejské k-popové skupiny BTS si povyskočil z předposlední devítky na šťastnou sedmičku.
2: Hitparáda Rádia Junior.
1: A v k-popových peckách veselé frčíme dál. O dvě příčky si polepšil i track Bad Angel, který byl před týdnem osmý a teď je na šestém místě. O hudbu se postaral Anima vlastním jménem Matteo Milleri, který miluje sci-fi a tak i jeho videoklipy vypadají, jako kdyby vypadly z budoucnosti nebo minimálně z nějakého futuristického filmu. A koho si vybral jako padlého anděla do svého singlu Bad Angel? Je to mega populární zpěvačka Lisa, známá i ze skupiny Blackpink. Ve videoklipu se objevuje s tělem na půl člověka a na půl robota s obřími křídly, jako téměř nadpozemská postava. Ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky, jako by byla součástí virtuální reality. No hustý, co? Anima a Lisa, Bad Angel.
2: Šesté místo.

0: Tak to byla novinka z minulé, Bad Angel, za kterou stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, kterou znáš jako hvězdu skupiny Blackpink. Minule byly osmí, teď jsou na šestce. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Další K-popová hitovka, za kterou stojí dívčí skupina Cat's Eye. Do té od roku 2023 patří Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia a Yonchae. No a teď kvízová otázka. Tušíš, jak se tahle šestka dala dohromady? Za A jsou to kámošky ze střední školy, nebo za B jsou to tři sestry a tři sestřenice, a nebo za C tato šestka je produktem reality show Popstar Academy. A správná odpověď je za C. Cílem reality show Popstar Academy bylo z přihlášených účastnic vytvořit dívčí hudební skupinu a jejich cesta od prvních konkurzů až do finále je vidět na Netflixu. A ještě jedna zajímavost. Cat's Eye není jen klasická K-popová skupina, je to takzvaný globální projekt. Členky totiž pocházejí nejenom z Jižní Koreje, ale z různých koutů světa a zpívají převážně anglicky. Takže propojují K-pop s mezinárodní popovou scénou a otevírají dveře fanouškům, kteří by se ke K-popu jinak třeba ani nedostali. No a teď už si užij single Gabriela od dívčí K-popové skupiny Cat's Eye.
1: Páté místo.

0: Tak to byla novinka z minula, Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj. Líbí se ti? Tak pro ní anebo pro dalších 11 superhitů hlasuj na webu radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám opět skončil těsně pod stupni vítězů? Je to 14-letý Jonej se singlem Sny. Rozhovor s Jonášem Morávkem stejně tak jako s dalšími zpěváky najdeš na YouTube kanálu Rádia Junior nebo se k němu dostaneš i z hlasovací tabulky Hit Parády. Stačí kliknout na odkaz s jeho jménem. Probrali jsme společně i tancování, kterému se Jony závodně věnuje. Dvakrát nebo třikrát týdně tancuje se svojí partnerkou hodinu a půl až dvě. Pravidelně jezdí na mistrovství republiky ve standardních tancích. Tančí se minutu a půl a jsou přesně dané tance, jak jdou za sebou. A to v pořadí valc, tango, valčík, slow fox a quickstep. Tak kdo ví, třeba jestli se půjdeš někdy příště podívat na nějaké mistrovství ČR, tak tam Jonyho uvidíš. No a tady už jsou jeho sny.
1: Čtvrté místo. Dnes

0: Sny od 14letého Jonyho jsou opět čtvrté. A už jsme na vítězné bedně. Krásnou bronzovou medaili si po druhé z našeho žebříčku odnáší hitparádový nováček. 13letá Viktoria Lavrišin se singlem Tančím jak chci. A z názvu její písničky je evidentní, že stejně jako Jony, i Viktoria miluje tanec a tanci se také věnuje závodně. Akorát Viktoria netančí v páru, ale v taneční skupině. A do toho občas předvádí oblečení a hlavně zpívá. Její učitelkou je známá zpěvačka Eva Matějovská, která se proslavila už ve 12 letech a teď pomáhá jiným dětem plnit hudební sny ve své škole Academy of Music. No a písničky jim společně se skladatelem Ondrou Škochem šijou přímo na tělo. Třeba v singlu It Girl Viktoria zpívá o džínách, baggy nebo skinny, protože miluje módu. My si ale právě teď poslechneme single o její další vášni. Viktoria Lavrišin, Tančím jak chci.
1: Třetí místo.

0: Single Tančím jak chci naspívala 13letá Viktoria Lavrišin a získává už druhý bronz.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A už jsme na druhé příčce. A co myslíš, udála se tam od minule změna? Jo, anebo ne? A správná odpověď je, že ne. Stříbrnou medaili si opět odnáší dívčí skupina Lollipops. O Ami, Anet, Míši a Nelly toho víme už fůru. Ale co kdybychom si dneska řekli stejně jako minule pár dalších fun facts o bláznivých lízátkách, po kterých se tato nejpopulárnější dětská skupina v Česku jmenuje. Tak jdeme na to. Lízátka z cvrčky se jmenují Crickets, z červy Mealworms, lízátka se štírem Scorpion Lollipops a smravenci hledej jako Ant Lollipops. Zpravidla se jedná o průhledné lízátko a uvnitř je zalitý celý nebo kousek hmyzu. Prodávají se hlavně jako exotický zážitek. Extra pálivá lízátka s extraktem z chili papriček se jmenují například Carolina Reaper nebo Ghost Pepper. A vedle dalších lízátek, chutnajících po slanině nebo česneku, si můžete pochutnávat i na lízátkách se zubní pastou nebo s aktivním uhlím. Tak co? Které z nich byste ochutnali? Lollipops, klub tajných kamarádek.
1: Druhé místo.

0: A kdo vítězí ve 305. kole hit parády Rádia Junior? Je to 13-letá Kiara se singlem Sweet Girl. Ale pozor, Kiarka na 1. máj lásky čas vydala duet nazvaný Víc než to. A ty hádej, s kým ho naspívala? Zpívá ho za A. Tobias Freja? Nebo za B. Jony? Nebo za C. Sebastian? A správná odpověď je za A. Duet Víc než to s ní naspíval její kámoš Tobias Freja. A pozor, i tahle dvojka závodně tancuje se svými tanečními skupinami a jezdí na mezinárodní soutěže. Takže při svých vystoupeních jsou schopni vystřihnout i naprosto parádní chorošky. Kiara, Sweet Girl.
1: 1. místo.

0: To byl vítězný single 305. kola hitparády Rádia Junior Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff? Opakuji ještě jednou, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. Až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
0: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a K.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, anebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým, hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!
2: Pohádkové poklady.
3: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
2: Zlatovláska, Sůl nad zlato
3: a tak dále a tak dále.
2: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
3: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
2: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Přežít 14 dní a 600 kilometrů bez chytrého telefonu nebo tabletu prostě nejde. Zvláště je-li vám 16 let a jste obklopeni přáteli na Facebooku. Patrik se shodou okolností ocitne se svým tátou na pěší cestě do proslulého poutního místa Santiago de Compostela ve Španělsku. Rozhlasovou hru Buen Camino na téma kyberšikany, odcizení mezi dospívajícími dětmi a rodiči, napsala Věra Eliášková na motivy Pepi Hesse. Režie se v roce 2016 ujal Vít Wenzl. Účinkují Jiří Keller, Viktorie Harachovcová, Jana Striková a další.
2: Vy jste to věděli, že dneska píšem?
3: Já myslel, že píšem až zítra, ne?
4: Ještě nic neříkala.
2: Co píšem? A čtvrtletku z čeho?
5: Sakra?
2: Tak z čeho to teda píšem?
3: Z matiky.
4: Mě učebnici sežral pes, dejte to sem někdo.
6: Okay. Jo, tady bro říkal, že to bude posílat. Už to sem valím.
4: Čau lidi.
3: Co tady chceš?
4: Co řešíte?
2: Píšem z matiky, Ježišmarja, co pak jsi slepej nebo co?
5: Jako z čeho?
6: Lol, kámo, ty zas dostaneš bůra.
2: Můžete to sem prosím konečně postnout, fakt se potřebuju učit.
5: Prosím? Já tam nejdu.
2: Ale co, třeba do kina.
6: To je nápad.
5: Tak teda den dneska, stejně se na to nikdo učit nebude.
4: Vyrážím.
2: Ty jdeš jako s náma, šprty ne.

0: Hlava rodiny už sedí za stolem. A máš takovej hlad?
1: To víš, nevaříš každý den, tak si to musím užít.
0: Mohl bys taky mlátit lžící do talíře.
1: A kačenko, přestaň. Patrik je doma?
0: Oba. Markéta sedí u počítače.
1: To jo.
0: A Patrik snad píše úkol.
1: Cože?
0: Tak Markéto!
2: Ještě chvíli.
1: Cože píše?
0: Patriku!
3: No teď jo.
1: Co píše?
0: Úkol.
1: Úkol? Co se stalo?
0: Asi se zamiloval do matikářky.
1: Aha, no tak to leda.
0: Náhodou. Je to krásná ženská. Byla jsem na třídní schůzce. Ty někoho čekáš?
1: Já? Já čekám akorát na smrt.
0: Ty máš někdy tak blbý řeči, že se těm dětem ani nedivím.
1: Děti si stěžují? Na mě?
0: No. Prosím.
4: Tu jsem já, Kačenko. Můžu nahoru? Snad se vejdu do vejtahu.
0: Dobrý večer, babi. No jen pojď. Tvoje matka? Co se stalo?
1: Co já vím?
0: Doufám, že zase nechce řešit poslední vůli.
1: Co to říkala? Že se nevejde do vejtahu?
0: Pane bože, aby tak... aby zase něco koupila. Tak, Patriku, Markéto!
3: No, teď já jdu.
0: Přestaňte koukat do těch svých počítačů a vylezte okamžitě! Přišla babička.
5: A co je k večeři?
2: Babička má pro nás určitě nějaký překvapení.
0: Pro boha Marie, co se ti stalo?
1: Mami!
6: To je zlomenina, děti. Ošklivá zlomenina, na kterou mi vyrobili takovouhle obrovitou hrazdu.
0: Pane bože.
6: Myslela jsem, že nevlezu do vejtahu.
5: Ahoj, babi.
6: Sednu si, když dovolíte.
1: Jasně,
2: jo.
1: Posadce.
2: Ale my teď budeme jíst.
0: Babička si vezme s náma. Že jo, Marie?
1: Prosím tě, co jsi dělala?
6: Ale takhle jsem se koukla na hodinky. Takovým tím máchnutím, znáš mě, že nic nedělám polovičatě. Něco mi tam ruplo a bylo.
1: No ale co teď bude s tou tvojí kompostelou?
6: Kompostela je v háji. Letenka do Madridu propadne. Autobus do Burgosu propadne.
5: Do Burgosu, jo? To je v Bulharsku?
6: Ale ne, Patriku, to je ve Španělsku. Vede tudy stará poutnická cesta až do Kompostely. Letenky jsou do Madridu a odtamtud pak autobusem do Burgosu.
5: A kolik je to do té Kompostely kiláků?
6: 600, Patriku.
5: 600? A ty jsi to jako vážně chtěla ujít, jo?
6: No proč ne? S pomocí boží, kdybych byla zdravá.
1: Mami, proč jsi přišla? Určitě ne proto, abys mi ukázala zlomenou ruku.
0: Ne. Maminka chce, abys to šlapal za ní, Jakoubku.
1: Proto jsem tam. Nic takovýho, rozuměla jsi. Peníze za letenku ti vrátěj.
6: Nevrátěj.
1: Taky prodej.
6: Komu, není čas.
1: A kdy jsi měla letět?
6: Pozejtří. A no. Jsou to dvě letenky.
0: No výborně.
6: Ještě pro Jarmilku, která měla šlapat se mnou, ale sama... nepůjde?
1: Já nejdu, mami.
6: To je skoro 30 000.
1: Ne.
6: Je v tom autobus z Madridu do Burgosu. Jakoubku.
1: Ale ty jsi se zbláznila. Na to potřebuje člověk trénovat. A já se musím pořádně otáčet v práci.
5: No já bych teda náhodou šel.
1: Prostě ne.
5: Když mě teda omluvíte ze školy, že jo?
1: Patriku!
6: Dáme spal kámen ze srdce. Patriku, broučku!
1: Moment. Já jsem nic neřekl.
6: To je osud, Jakube. Vždyť je to svatojakubská cesta.
1: Takových peněz.
0: Jakube.
1: No, ty se teda rozšupuješ.
0: Ale no tak...
1: No, ale že pořád řešíš poslední...
0: Přestáň, Jakube.
7: Zdár lidi. Stala se převratná událost. Odjíždím do Kompostely, budu šlapat 600 kiláků. Omluven z vyučování. Pište mi. Ale mě, ne tomu kreténovi, co se za mě vydává. Mějte se a pěkně se učte, ať to někam dotáhnete.
8: LOL.
9: Cože, kam to jedeš?
8: Kde to je, prosím tě?
9: Kompo co?
8: Jako fakt do té kompostely?
10: A co tam budeš dělat?
11: Tyhle, s kým to jako chodím do třídy?
8: Tak jak jsi na to přišel? Hele, a s kým jedeš?
10: Dobrovolně?
8: Okay. To já bych teda s našima nikdy nikam takhle daleko nejela.
10: To chce jenom kvůli tomu, aby se ulil.
9: Socká nemá prachy, musí jít pěšky. Jaká pouť zase, tyjo.
11: Hej, kámo, půjdem na pouť, ne?
8: Hej, kdy začíná Matějská?
11: Lol, lidi, já vás fakt nejvíc šipuju.
9: Kámo, ty máš dost.
8: Počkej, Patriku, jako vážně do té kompostely? To je super, lajkuju.
10: Počkej, to se vyhneš tomu testu z matiky zítra?
11: Cože, to je hajzl.
10: Jsi debil.
12: Aťo, Aťo, vstávej. No tak, vstávej.
11: Co je?
12: Poplach.
11: Kolik je hodin?
12: 6. Ráno. Máme před sebou 600 kiláků.
11: 6 ráno? To je síla. Ty nový boty mi dají asi zabrat.
12: Hele, hele.
11: Měl jsem si vzít starý kecky.
12: Hlavně nefňukej, jo?
11: No, alfa samec promluvil. A víš vůbec, kudy máme jít?
12: Jsme tu snad sami? Nebo se zeptáš ty? Anglicky, ne? Mapy mám, v tom je babča důkladná. Každá noclehárna zaznamenaná, odbočky, města, počet kiláků na den, no prostě všechno.
11: Mapy, jo?
12: Jo.
11: Papírový mapy.
12: No a?
11: Mám tablet. GPSka nám řekne, co potřebujeme vědět.
12: No, vidíš, no, tak se nemusím ani ptát.
11: Do čeho jsem se to zase nechal vmanipulovat? Vedro jak v pekle. 600 kiláků před sebou. To nemůžu přežít.
12: Kdo řekl první, že teda půjde, no?
11: No.
12: Tak drž hubu a krok teďkon, jo?
11: Když si představím, že jsem mohl teďka sedět ve škole a učit se.
12: Ty ve škole.
13: Aha, počujem češtinu. Šťastnou cestu. Já jsem nějaký Ďuro.
12: Já jsem Průša. A to je můj syn.
13: Vidíte sami? Nás je 5 a tu na Kvojto to už raz išiel, takže se necháme viesť.
12: Mladý má tablet, já papírový mapy, takže děkujem.
13: Aha, dobré. Každý svým tempom. Hm. Ale jednu radu si neodpustím. Vstávajte skôr, tak o 5. Na obed je už také teplo, že sa ísť nedá. Tak šťastnú cestu.
12: Buen camino.
11: Kde jsi to vzal?
12: Ze slovníčku. Babča se sbírala. Buen camino. Dobrou cestu si přejí svatou jakubští poutníci.
11: Hele, oni už vyrážej. Vždyť je teprve 6 ráno.
12: My taky vyrazíme. Tak vstávej. Kůže líná.
14: Zár, začínám točit první video o tom, jak jdu do kompostely. Nechápu, kde jsem se to odstnul. S otcem, který mi normálně leze na nervy, i když jsem odpočatý a najedenej. To bude masakr. Proč je ten bagel tak zatraceně těžký? Proč jsem vlastně neřekl ne? No, byl to ode mě prach zprostej obchod. Jednakže se uleju a pak, že bude táta ochotnější zasponzorovat vejlet s klukama do malý fatry o prázdninách.
15: Jak se ti šlape? No, přidej, přidej.
14: Prej, jak se ti šlape? To je hláška. Neví, co by řekl, tak řekne, jak se ti šlape. Pokud mi chce sdělit, že si teprve teď všim, že jdu za ním, tak mohu říct, je, málem jsem zapomněl, že jdeš za mnou. Tak, konec filmečku. Dejte mu like a těším se na vaše komentáře.
5: Jaký vejlet, mě jsi tam nepozval.
11: To jako fakt čekáš, že tobě dá někdo like?
9: S jakýma klukama ty buzno?
8: Mně se to náhodou líbí, Patriku. Takový šlapání, jak říká tvůj oldschoolovej táta. Držím palce.
11: Tyhle vy spolu spíte, ne?
8: Přesně, jděte si někam pronajmout pokoj.
12: Co je?
11: Co by?
12: Že neodpovídáš.
11: Kolik jsme ušli?
12: Prvních 25.
11: To je konec. No.
12: Hele, tamhle nějaká kašna.
16: Hurá. To je blaho.
12: Máme něco k jídlu? Ještě řízky od mámy. Ale měli bychom si je nechat na oběd, ne?
16: Ne.
12: Tak nejsou už zrovna nejčerstvější, ale do 12 snad ještě nezezelenají. Víš, jídlo by se nemělo vyhazovat.
16: A říkám snad, abys je vyhodil? Chci je sníst, mám hlad? Prostě bych si něco dal.
12: Ty máš teď opravdu tak

0: Druhý den.
1: No, to je krize, to chápu. No. Já už jsem na cestě 4 dny.
2: Ty nejdeš nějak pomalu?
1: No, my jsme se minuli s přítelkyní a jsem se pro ní vracel a ona nakonec nepřijela, no, tak vzdala to. No. No, můžu se k vám přidat?
3: Ne. My chceme jít sami.
1: No, jasně. Tak pardon. Dojenka víno.
2: Ty jsi frajer, tati.
3: Co? Proč?
2: No, že jsi mu to tak klidně na rovinu řekl?
3: Chci si povídat s tebou a ne s někým, koho ani neznám. O počasí. Nebo chceš, aby šel s náma? Já mu řeknu.
2: Ale teď ho vůbec neznám.
3: Šlapat s někým, koho neznáš, to snad ani nejde, ne? Co?
2: No. No. No. Dobrý, no.
3: Tak dobrou chvíli.
4: Oh yeah, let's get it.
5: Ostrý.
4: Jo. Au.
2: Je ti něco, tati?
3: Kouknu se na nohu. Teče mi krev?
2: To nic, to je jenom puchejř. Dám ti náplast.
4: Bolí tak svině.
3: No, bych chtěl vidět, babču, jak by tohle ušla.
2: No, babča nikdy neměla rozum. No,
3: extrémistka. No, když jít pěšky, tak 600 kiláků. Když vzdělání, tak 2 vysoký. To víš, jak mě nutila udělat si práva? No, prej, budou se ti hodit. No, to je... Jo.
2: Tak si dáme pauzu, co říkáš? Koukneme se na GPSku, no. Městečko Leon.
3: Ukáž? No jo. Chytrá mašinka. Technika s mapou se shodují.
2: Kriste pane.
3: Do městečka Leon je to takových 6 kiláků. Tam je taky ubytovna.
2: Myslíš, že to dáme? Kolik je? 17:15. No, už není takový vedro.
3: Dáme to. Musíme, jinak to půjdem 30 dní. Co je?
2: Skype. Je to tady všude pokrytý, bezvadný příjem.
3: A já nechci žádný kontakty. Nechci civilizaci, ať se nemusím stresovat tím, co se děje ve firmě.
2: Ty nechceš vidět manželku a dceru?
3: Někdy jindy.
2: No, ale sluší ti to. Opálenej, hele. A ani ten puchyř není vidět.
3: Dělej si srandu z někoho jiného, jo? Jdi s tím někam dál.
2: Markéto.
3: A pozdravuj, nezapomeň.
6: Čus, Patriku.
2: Zdár, ségra.
6: Máš tam tátu?
2: Ne. Vyhnal mě s technikou a líže si rány.
6: Chudinka, má puchyře?
2: No jasný.
6: Hele, potřebuju poradit, rychle. Víš, jak si píšu s bizonem?
2: Jo, jo. Ale nic jsem nečet, jako.
6: Jasně, že šmíruješ. Hele, my se fakt milujem. Máma jede na neděli na chalupu a já ho chci pozvat k nám.
2: Cože? Bizona, jo?
6: Jo, bizona.
2: Jako k nám domů?
6: No, píšeme si už rok a ještě jsme se neviděli.
2: No právě. Poslala si mu docela nahatý fotky.
6: Nahatý. Mluvíš jak babička. A pak, že nešmíruješ.
2: Hele, já nevím.
6: Co nevíš? Je mi snad už 14, ne?
2: No ale teď ho ani neznáš.
6: Brácho, ty máš z toho chození úžeh.
2: Víš co, tak se mě neptej a dělej si, co chceš.
6: Co blbneš?
2: Bacha, táta.
3: To je Markétka.
2: Ty chceš civilizaci, jo?
3: Ahoj, Markétko.
6: Ahoj.
3: Jsi nemocná?
6: Ne, mám rýmu. A co vy, jak se vám šlape?
3: No, někdy hůř, někdy líp.
6: No, tak ať to jde. Už musím končit. Čus.
3: Co její?
2: No, to je na dlouhý vyprávění.
3: Tak jdem. Máme ještě 6 kiláků do městečka Leon.
2: Jo, moment. Ještě si vyřídím jednu korespondenci.
7: Zdravím vás z náboženské poutě do Kompostely. Svatý Patrik se mi zjevil ve snách a poručil: jdi, Patriku, do Kompostely, abys nepropadl své zhoubné vášni k učitelce matematiky. Viděl jsem tě, jak jsi v kabinetu obtěžoval. O, Patriku. A do sprch taky nelez. Fuj. Musíš jít bos a pokolenou. Tak jsem ho poslechl. Váš Patrik.
8: VTF?
5: Cože?
8: Ty jo, co tomu řekne Emma?
5: You wish.
8: Tak ho nechte, prostě má rád chytrý holky.
5: Cože?

0: jako naše matikářka.
1: Mám se smát nebo mám brečet?
2: Naše matikářka má Facebook, můžu ji tady označit.
1: Prosím, Jáchyme.
3: Svině.
4: Patriku, kde se couráš?
3: No, teď jdu.
4: Jseš nějakej zaražený?
3: Ale v pohodě.
4: Aha. Nechci z tebe nic páčit.
3: Tomu ty nemůžeš vůbec rozumět.
4: Jo, jakože jsem nějaký mimoň.
3: To je o počítačích.
4: No a co? Myslíš, že nevím, co je počítač?
3: Ani na Facebooku nejsi.
4: No, tak to nejsem teda, to ne.
3: Prostě je tu nějaký Norris.
4: Norris? To je jméno, nebo co?
3: Já nevím, kdo to je. Jak se jmenuje doopravdy, nevím, jak vypadá, nevím. No. Začal mi psát zprávy na Facebook. Nejdřív jsme si normálně povídali, ale teď udělal fejkový stránky.
4: Počkej, co jsou to ty fejkový stránky?
3: To jsou falešné stránky s mým jménem. Celým mým jménem. No jasně, neměl jsem tam dávat osobní údaje, ale to tam dávají všichni.
4: Ale já nic neříkám.
3: Ale myslíš si to? Je ti to úplně leze z uší.
4: Z uší, jo? Aha, tak z uší.
3: S mým jménem a s mojí fotkou. A tam se za mě vydává a píše tam nesmysly, jako mý údajný fantazie o sexu. Že mi svatý Patrik něco řekl a že se plazíme po kolenou. Kretén.
4: Ale to se musí řešit.
3: No jasně, budeme to řešit, že jsem něco říkal.
4: To je přece šikana.
3: Dobrej troho.
4: Kdo všechno o tom ví?
3: No všichni, když je to na fejsu. Jenom Emma za mnou před pár dny přišla, spolužačka.
4: Aha.
3: Přímo se mě zeptala, jestli to fakt píšu já a že jí to ke mně nejde.
4: A kvůli tomu Markétka plakala.
3: A co do toho pleteš Markétu?
4: No přece...
3: Ale v tomhle mi rozumí.
4: Jo.
3: A hele, tamhle je asi ten Leon.
4: Je to tak? Město starší než náš letopočet. Moment. Je tu románská bazilika svatého Izidora.
3: No, pozoruhodnější by byl nějaký občerstvovací podnik s teplou stravou a chlazenými nápoji. No,
4: všecko bude. I sprcha, i postel. Ale co je s tou Markétkou?
3: A co by bylo?
4: No plakala.
3: No tak má si krámy.
4: Prostě, Patriku, nebuď vulgární.
3: Já mám Norise, ona má Bizona.
4: Bizona?
3: Píšou si spolu asi rok a nikdy se neviděli. Markéta se nejspíš zabouchla, no.
4: Do koho?
3: No do Bizona.
4: Když se ještě neviděli?
3: Říkal jsem ti, že některé věci prostě nepochopíš.
4: Okay.
5: What the fuck?
3: Jo, sprcha, to je věc. A dokonce si koupil vodu. Díky, tati.
4: No, vidíš. Kde bych se doma dočkal, že mi budeš děkovat za vodu? Koukni. Dostal jsem další razítko. Víš, kdo za mnou stál? Ten Ivan. Ten, jak chtěl jít s náma.
3: Jo. Hm.
4: Měl hrozně zničený nohy, tak jsem mu půjčil ty naše zázrační náplastě.
3: Půjčil, jo?
4: No tak dál. Pro pár náplastí.
3: Teda, tati, ty mě fakt překvapuješ.
4: Co?
3: Ty jsi mu vážně dal náplastě, jo? A hele, ty držgrešle, nemohli bysme aspoň jednou zajít na teplý jídlo?
4: Víš, jak ty po jídle stěžknou nohy? A už za to toho vejráš. Kdybych to věděl, tak bych ti nikdy žádný takový chytrý telefon nekoupil.
3: Čauky lidi.
0: Jakoby, cože? Co s koupelnou? Co na kolenou? Cože?
6: No nekecej.
7: Cože? Dneska mám internetu dost.
8: To si děláš srandu.
0: Se nezdá ten chlapec.
9: What the fuck, jako?
0: Tak to se mi nezdá tohleto.
10: Jako vážně.
9: A s matikářkou, jo?
3: Tohle fakt nepíšu já. Někdo se za mě vydává. A už dlouho. Nemůžu se ho zbavit. Proč všichni mlčíte?
11: Klid, Patriku. Vím, že to jsou fejkové stránky, že to nepíšeš ty. Vykašli se na to. Ubírá ti to síly. Emma.
3: Díky, Emo.
4: To snad není možný.
3: Víš, co je, co hledáš zás?
4: No peníze, pro boha. Tady mám pasy, kartu, ale peněženka je pryč.
3: A kolik jsi tam měl?
4: Asi 20 euro. No to není možný, měl jsem je tady v téhle kapřičce.
3: A motal se kolem tebe někdo?
4: Já nevím, leda v té frontě na razítko. Že by ten Ivan?
3: Myslíš, že kradou jenom Češi, jo?
4: No já nevím. No to...
12: Ne, tady zdár lidi, možná jsem to měl se. Já jsem reportáž přímo z místa děje.
13: V peněžence to není prostě.
12: Vypadá to na komickou vložku.
13: Je to ne v kapse?
12: Táta ztratil 20 euro. zajímalo, jestli tu ztrátu otec nahrál, aby jsme nemohli jít do restaurace. A nebo mu ty prachy fakt někdo ukrad. No ale že je vol jak živa opatrnej na prachy, to je pravda, která vítězí.
6: Možná to je mezi sérou, to je možná
12: tak zatím.
0: Tak šlapete, ne? Si vyděláte zpátky.
2: Máte docela problém teď, co?
0: No evidentně se ve Španělsku krade ještě víc než u nás.
7: Je to jako třeba karma nebo tak?
2: A nedal to třeba do krabice od vína nebo tak?
0: Hele, já jsem si taky ale myslela, že jsem si jen tak zašantročila stovku na škole v přírodě.
2: Prostě to tady nikoho ale nezajímá vůbec.
13: No tak prachy jsou prostě pryč. Co furt koukáš do té krabičky?
3: Krabičky, jo.
13: Vždyť jsi duchem úplně nepřítomnej.
3: No jasně, prostě bez duchej, že jo.
13: No. Tak co? Jdem se kouknout do města?
3: Jasně, další katedrála. Tam aspoň nebudeme myslet na to, že máme hlad. Hmm. Počkej, a to mi chceš jako říct, že to byly všechny prachy, který máme?
4: To víš, že ne. Mám je asi na pěti míst.
3: V trenírkách? V botách? Ne, v botách vlastně ne, to bys je rošlapal, že jo?
4: A teď si představ, co by se stalo, kdybych je měl jenom na tom jednom inkriminovaném místě, víš?
3: No ty jsi prostě všema mastma mazanej podnikatel.
13: No to víš, že jo? Nějaký srdce na dlani, to bych dopad.
3: Jak?
13: No zkrachoval bych. To je strašně jednoduchý.
3: No? Vidíš toho vozejčkáře? Ten pěkný chlap u fontány.
2: Jo.
3: No, ten byl s náma na pokoji v ubytovně.
2: No. A ta hezká ženská, co ho veze? To je kdo?
3: To je jeho žena.
2: Jak to víš?
3: Povídali jsme si. Měl autonehodu, jmenuje se Fabio.
2: Jo tak.
3: A manželka Loredana. Jdou tu delší trasu přes francouzský Pyreneje do Pamplony a dál jako my.
2: Na vozejku?
3: No, dělají to po etapách, každý rok kousek.
2: A ty se s nima znáš?
3: No jasně.
2: Koukám, že nejsi takový introvert, jak jsem si myslel.
3: Je, hele, už na nás mává. Je, hello!
13: Já jdu koupit ty poutnický hole. I smyšlí. Vrát se pak sem.
3: Hello, Fabio.
14: Patrik.
3: Co to máš s rukama? Úplně do krve.
14: Cesta byla špatná. Moc jsem se nadřel.
3: Špatná cesta. A kde?
14: Loredana se ptala, jestli někde nejsou schody a tak. No všichni říkali dobrý, dobrý. A pak přišla polní cesta. Po dešti dobytek udupal takový šlápoty hluboký. A vešlo to.
3: A kde je Loredana?
14: Šla koupit vodu.
3: Víš, Fabio, pořád o tobě přemýšlím.
14: O mě? O, ta čest. A na co jsi přišel?
3: Proč to děláš? Myslím, tu pouť.
14: Proč? Jako, že bych měl být raději doma, jo?
3: Ale ne, ne, to vůbec ne. Ale co od toho čekáš?
14: Je to takový můj druh modlitby.
3: Modlitby? Jo, jako za uzdravení, jo?
14: Myslíš, aby mě narostly nové nohy, jo? Tak to ne, to ne, to nečekám. To už mám za sebou. Byl jsi mi na psychiatrii. No, chtěl jsem spáchat sebevraždu. Málem jsme se rozvedli.
3: Jak to?
14: Myslel jsem, že je se mnou jenom ze soucitu a tak jsem ji od sebe odhánil. Byl jsem a prostě hnusný. A Loredana to vydržela. Asi, že mě má ráda. I bez nohou. To je šok, co?
3: No, jak jsi to teda myslel s tou modlitbou?
14: A prostě se tím modlím. Jdu dopředu, krok za krokem. No, teda metr po metru. A to je moje modlitba.
3: A ty věříš v Boha, jo?
14: No jasně, ty ne.
3: No, já nevím, no.
14: Aha. No a šlapeš ze sportu?
3: Ne, ne. Původně měla jít babička, ale zlomila si ruku. A tak jdem s tátou místo ní, aby nepropadly letenky.
14: Oho.
3: Jako bych spadl z Marzu, co?
14: Ne, proč, proč? Každý má svoje. Kamíno.
3: Hele, a ty myslíš, že to byla boží vůle, aby si měl úraz?
14: Ne, to byla moje hloupost, alkohol a velká rychlost. A takže ty jdeš jenom jako náhradník? Nemáš žádné problémy, žádný cíl?
3: Ne, vůbec ne. Jenom takový hlouposti, no. Sestra možná udělá pěknou blbost. Ale možná ne. Co je mi nakonec do toho, ne? Je už skoro dospělá.
14: No, je to tvoje sestra.
3: A co?
14: A nic. Budu se za tebe a za tvoji sestru modlit. Můžu.
3: No, tak jo. Víš, ono je to... No, někdo se za mě vydává na Facebooku a dělá tam ze mě pitomce, no. A jediná holka, Emma, ta mi napsala, že tomu nevěří, že to píšu já.
14: Jasně.
3: No.
14: No, Emma, rozumím. Loredana na mě mává. Už musím, tak promiň.
3: Jo, sbohem, Fabio. A uvidíme se ještě.
14: A čeká nás Astorga. Pomalu se blížíme k cíli, tak čau, Patrik.
3: Čau, Fabio. A dík. Čus, lidi. Nikdo nic nepřidává. Kašlete na mě, nebo co? Kde jsou vaše lajky?
15: Like.
3: Zdar, Emo.
15: Čau, Páťo, co je novýho?
3: Ale, táta někde schání hole s mušlí. Víš, ten Fabio, ten vozíčkář, řek mi, že Markéta je moje sestra. Tak vážně, víš?
15: A není?
3: No jo, no, ale ne takhle, jakože snad musím zabít každýho, kdo na ní koukne.
15: On na ní někdo kouká?
3: Já mám Norise, ona Bizona.
15: Bizona?
3: Jenže ona ho miluje. Chápeš? Zavolal jsem jí. Brečela, pohádala se s mámou a nechtěla se bavit. Dovedu si představit, jak to probíhalo.
15: Jak?
3: Matka chtěla, aby jeli na chalupu. Markéta, že ne, že nikam nepojede, že čeká jednoho kamaráda a máma se šprajcla.
15: To znám. Jaký kamarád? Žádnej kamarád.
3: Jenže Markéta řekla, že se chtějí poznat.
15: A máma se zděsila, že se ještě neznají, co?
3: Přesně. Nemohla pobrat, že si trochu píšou, ale naživo se ještě neviděli.
15: Hele, Patriku, něco mi to připomnělo.
3: A co?
15: Chodím na volejbal s nějakou Anetou. Ty zas psal Zubr.
3: Zubr?
15: Jo, fakt Zubr. Pustila ho domů a dopadlo to docela hnusně.
3: Jak jako hnusně?
15: Prostě úchylno. Nikdy o tom nechtěla mluvit, ale byla i u psychouše.
3: Cože?
15: Promiň, musím končit. Máma zase pro...
3: Zdar, Margit. Tak co, jak to dopadlo?
16: Jak asi. Ale já stejně zůstanu doma.
3: No a myslíš, že je to dobrý chlap?
16: Co blbneš?
3: Co by?
16: Mluvíš jako linka důvěry.
3: Nepouštěj ho domů.
16: Starej se o sebe.
3: Markéto! Zavolám mámu.
17: Patriku, kde máš tátu?
3: Hele, táta nic neví a za chvíli přijde.
17: Aha.
3: Hele, nedovol... Nepo...
17: Co?
3: Teda, prostě ať není Markéta o víkendu sama, jo?
17: Aha. Patriku, ty o tom víš?
3: Jo.
17: A... Ty máš o Markétu strach?
3: Jo.
17: No jasně, já jsem jí říkala, že ho ani nezná. No tak víš co, já nikam nepojedu, no. Zůstanu doma. Aspoň ho taky poznám.
3: Je, hele, táta se vrací, tak končím.
17: Jo.
3: Dík, mami.
17: Tak Patriku.
18: Tak konečně máme ty hole. Jo? Nejsou krásný?
3: No, pane, jo, tati... A ty mušle, ty jsou pravý?
18: To víš, že nejsou ze sádry. S kým jsi to zase mluvil?
3: O nic nejde.
18: Jaký o nic nejde?
3: Jen máma má problém s tím Bizonem.
18: Jo. To je ten, jak ho Markétka miluje a ještě ho ani neviděla?
3: Přestaň.
18: Jaký přestaň? Já si nedovedu představit, že bych se zamiloval do holky, s kterou bych si jenom psal, no tak promiň.
3: No jo, vy jste byli všichni sexuální úderníci.
18: Zase už ti někdo píše.
3: To je pořád ten Norris.
19: Vážení přátelé, musím se vám s něčím svěřit. Miluju. naši učitelku matiky. Strašně chci. Teď mi to docvaklo na tý zatraceně dlouhý pouti. Prostě myslím jenom na ní. Je strašně sexy.
9: Hej, chápete to někdo, co tady napsal?
20: No, zvracím.
15: Fuj, proboha, cože?
21: Tak to jsem nechtěl slyšet.
9: Ej, Patriku, ale tak tohle je fakt nechutný, no.
21: Ty jsi snad úplně zdegenerovaný.
20: Kámo, nemusíš sdílet všechno.
9: Tyhle, jdu si vymýt oči. Měl by tohle někdo nahlásit?
20: Máš tu tlačítko nahlásit? Hele, to si jako fakt tohle napíšeš do statusu?
9: Seriózně, WTF? Hej, vidí to třeba tvoji rodiče, že tohle to píšeš na Face?
15: A co na to matikářka, taky má Facebook, ne?
20: Tak jí sem někdo označte.
3: Svině. Emo, to fakt nepíšu já. Prosím tě, věř mi aspoň ty.
15: Vím, že ty blbosti nepíšeš. Už jsem ti to říkala. Ale musíš něco dělat. Braň se, sakra.
3: A nevíš o někom, kdo by mi pomohl? Kdo se vyzná?
15: Klikni na tu ikonu ozubenýho kolečka. Nahlásit, zablokovat.
3: No to už jsem udělal. Ale prej nemůžu počítat, že to bude vyřízený během několika hodin.
15: Tak napiš Tedymu.
3: Tedymu, jo. A proč zrovna jemu?
15: Je to starý hacker, ne? Já mu řeknu, chceš? Aspoň jednou udělá taky dobrý skutek.
3: Ne, já si to vyřídím sám.
15: Nežárli. Ty zas umíš jiný věci.
3: Jo? A jaký?
22: Patriku, tak pojď. Co zase píšeš, pro boha?
15: Šlapat do kompostely.
3: Promiň, tati, to musím vyřídit. Jdi napřed, prosím, já tě doženu.
22: Ale houby, musíme jít spolu, nebudu tě pak někde hledat. Proč do toho pořád koukáš? Po přírodě koukej.
3: Tak jo. No. No, hele. Kozy.
22: To vidíš?
3: No, tamhle. Taky kozy.
22: No.
3: Já, hele, tamhle se podívej, další kozy. Tati?
22: No.
3: Zahnul jsi někdy mámě?
22: Ty si myslíš, že když tady spolu šlapem a máme odřený nohy, že jsme jako kámoši, který nemají před sebou žádný tajemství?
3: No, já byl třeba zamilovaný.
22: Do Emy.
3: Ne, do matikářky. Žije s takovým dementem, který jí bije.
22: Jo.
3: Fakticky. Viděl jsem to. U rybníka, víš? Ona byla svlečená.
22: Jo, takhle.
3: Ale kašlu na ní. A budu se bránit.
22: Paťo, co je? Stalo se něco? Zase psal ten Norris?
3: Hajzl. Ale máme ve třídě kluka, který ho najde.
22: No, tak ho popros. Proč si to neudělal už dávno?
3: Dej mi pokoj a starej se o svý.
22: Patriku. No co je? Prosím tě, uklidni se. Nemáš hlad?
3: No jasně, stačí se napapat a všecko se vyřeší, že jo? Hlavně klídek a nohy v teple.
22: Nohy v teple, tady máš furt.
3: Prosím tě, nebuď vtipnej. To,
22: chceš se hádat?
3: Jo, chci se hádat.
22: Jo. Hele, máš starosti, chápu, ale myslíš, že já mám všechno zadarmo?
3: Jsi úspěšný člověk. Založil jsi firmu.
22: No, a teď mi můj kámoš, spolumajitel, pěkně vypek.
3: Vosmík, jo?
22: Jo. Když chceš ztratit přítele, začni s ním podnikat.
3: No a co?
22: No co? Nic. Vosmík má druhou ženu, ta má syna, zaměstnali jsme ho, on u nás šmejdil, čmuchal a nakonec si založil svoji firmu se stejným sortimentem.
3: Aha. No to je pěkný zrádce.
22: Jo, Páťo, takových zrádců je na každém rohu.
3: Tati, prosím tě, nech mě.
22: No, tak dobře. Tak půjdem dneska každý zvlášť. Pojď sem, koukujeme mapy. Večer se sejdem tady. Ubytovna 153. Buen camino.
20: Nejvíc.
3: Fabio, kde se tu bereš?
23: Jdeme stejným směrem, ne? Praskla mi gumák, jsem to lepil. Vidíš, ruce, rukavice, je všecko zalepený. Já mám chuť být, jak se to řekne, sprostý? Jo, sprostý.
3: A kde máš ženu?
23: Řekl jsem, jdi napřed! Co na mě bude koukat?
3: Hele, ukáž. Já tě chvíli potlačím, jo?
23: Ne, to je dobrý.
3: Ale teď o nic nejde, jenom tady ten kousek ti pomůžu.
23: Ale já nechci!
3: Ježíš, co blbneš, Fabio?
23: Blbnu? Asi jo. Promiň, je to těžký přijímat pomoc.
3: Ale to není žádná pomoc, to je spolupráce.
23: Jo, no. No, tak to beru.
3: Lol.
23: Patrik, přestaň už. Já jsem těžký, bere ti to síly. Pust mě! Sakrble. Vidíš, vidíš?
3: A nic nevidím.
23: Za těma stromama. Asfalt. Asfalt, bože. Bože, to se mi jenom zdá. To je znamení, Patrik. Dál už jedu sám.
3: No hele, kdo to tam sedí na patníku a mává na nás poutnickou holí s pravýma mušlema? No jo, sedí, papa a mává.
23: Ano, ano, to je táta. Dobrý chlap, ne?
3: Ukaž ruce. No jo, všude lepidlo.
23: Už se loupe, hele. Tak, dál musím sám. To jinak nejde. Hlavní úseky musím sám.
3: Jasně, no. To za tebe nikdo neudělá. Tak šťastnou cestu.
23: Buen camino. Buen camino!
3: Hej. Tati. Už jdu.
1: Dneska máme za sebou 400 kiláků. Kdyby ti doma někdo řekl, že to dáš, co?
3: Nejsme žádný ořezávátka. Ale poutníci, ne?
1: Jo. Tak jdem?
3: Ještě chvíli. Zdar tedy. Prosím tě, mám na tebe jednu věc. Nějaký kretén si založil profil s mým jménem. No, asi už si to taky čet. Umíš to? Zbav mě ho. Dík.
5: Zdar, Emo. Tohle je video jen pro tebe. Je noc a sedím venku pod piniem. Slyšíš cikády? Tak jsem tedy mu napsal. Je mi to trapný, ale zase si říkám, že každý nemůže umět všechno. Tedy je v tomhle dobrý. Já jsem zase docela na jazyky. Sakra.
3: Ahoj, mami.
8: Patriku?
3: Co se děje?
8: Tak si představ. To byl docela starý chlap. Vystoupil z auta, ale Markéta vyběhla na balkon, jo? Asi, aby ho varovala, že jsem doma. Ona tomu totiž do poslední chvíle nevěřila, že bych nejela na tu chalupu. Chlap skočil za volant a v tu ránu byl pryč. Tomu se říká dobrý úmysly.
3: Starý chlap, jo?
8: Starý chlap. Tak já neříkám dědek, ale proč utekne? Proč? Páťo, já myslím, že mě tvoje sestra nenávidí.
3: Ale nešil, to přejde.
8: Myslím, že ne, myslím, že ne. To víš, máma, dcera.
3: Jo?
8: Jo. A co táta?
3: No spí.
8: Spí. Tak to vidíš, já ani nevím, že je noc. Tátovi, poslouchej mě, tátovi nic neříkej, jo?
3: Jo.
8: Nic mu nebudeš říkat, jo?
3: Jo.
8: Tak dobrou, Páťo.
3: Dobrou.
23: Páťo, co tady děláš? Proč nespíš? To musíš do té krabičky čumět i v noci?
3: Napsal jsem Teddymu kvůli Norrisovi.
23: Jakýmu Teddymu?
3: To je kluk ze třídy.
23: Jo, ten genius.
3: No přesně, ten genius.
23: Myslíš, že na něj přijde?
3: No, když je to genius.
23: Tak pojď spát.
3: Chci počkat na odpověď.
23: Jako do rána? Dej mu čas, ty tabletovej závisláku. Víš, že jsem to pojmenoval, co?
3: No, to hned zařadíme mezi naše oblíbené hlášky.
10: What the f?
24: My name is Jeff.
10: No to ne.
25: Ne.
22: Paťo, co je? Co je ti?
3: Je mi blbě.
22: Tak pojď do stínu, pojď. No tady, pojď. Napij se. Jo, tak. Máš hlad?
3: Ne, to přejde. Motá se mi hlava.
22: Jo. No, skoro si nespal. No, to je tím. Jsi nevyspalej, víš? Hele, tak dáme pauzu, jo? Počkej, kde mám tu mapu? Jo, tady. Hele. Takže, dojdeme do téhle ubytovny. To je takových slabých 5 kiláků a tam si odpočineme pro dnešek.
3: Já myslel, že se aspoň ozve jako dobrý kámo, něco zkusím, nic neslibuju. Ale on mlčí. Jsem za blbečka.
22: Ale jdi. Tak se prostě ozve, až se to vyřeší. To jsou takový typy chlapů, víš? Chtějí zabodovat. Tak mlčej a pak v pravý čas bouchnou trumfem o stůl. Chápeš?
3: Chlap, jo. Kašlu na Norise a na tedyho génia. A ono to nějak dopadne.
22: To víš, že jo. Stejně všichni vědí, že to nepíšeš ty, tak co? Nejhorší, když je někdo tvořivej a přitom blbej.
3: Ano, tak to dáme asi bez pauzy.
22: A hele, už volá.
3: A kdo jako?
22: No ten ze třídy, ten genius tedy, nebo jak se jmenuje.
3: No, to asi ne úplně, tohle je Skype. To bude buď máma, nebo Markéta.
22: Máma? Fakt? No tak to vem.
3: Já nevím, jestli ti nemám odehnat.
22: Proč?
3: Neříkej nic tátovi, jo?
22: To říká, jo. Proč? Jsem snad nějaký monstrum, který nic nechápe, nebo co?
16: Paťo? Ahoj. Já vím, že asi šlapete, ale já už jsem to nemohla vydržet.
3: Děje se něco?
16: To je slabý slovo. On je tam taky táta. Ahoj.
22: A co jako? Nemůžu to slyšet, nebo co?
16: Ale Kubičku, to víš, že to můžeš slyšet.
22: Kubičku, jo?
16: Patriku. Představ si, volala mě ta paní učitelka Matějíčková, ta tvoje učitelka na matiku, jak se ti líbí, víš?
3: Prosím tě, já vím, kdo je Matějíčková.
16: Představ si, ten její přítel je Bizon a Norris v jedné osobě.
3: Cože? Bizon a Norris? Ty víš o Norrisovi?
16: Řekla mi to tvoje učitelka.
3: A co ti řekla? Nikdy jsem ti neříkal nic o Norrisovi.
16: No, já to teď vím.
3: A kdože je v jedné osobě?
16: Bizon a Norris je jeden parchant. A je to přítel vaší učitelky. A víš, kdo na to přišel? Tvůj spolužák.
3: Genius tedy.
16: Já nevím, nějaký Theodor.
3: No, dal jsem mu to za úkol.
16: Hele, já nevím, jak na to přišel. Něco učitelka říkala, ale já jsem tomu nerozuměla. To je jedno. Prostě. Přišel na jeho adresu. Došlo mu, že je to přítel vaší učitelky. Ve škole jí to řekl a ta mu doma koukla do počítače a bylo.
3: No, to je teda zpráva.
16: Představ si. Dopisoval si asi s 15 holkama. Měli tam s fotkama a všechno. Holky ze školy většinou, její žákyně. Na těch fotkách nahý. Naše Markétka taky. A já jsem ho viděla z balkonu, že se nestydí.
3: Hajzl.
16: Taková krásná ženská, ta vaše paní učitelka. A takovýho chlapa?
3: No, někdo si prostě umí vybrat.
16: Ale ona na něj podá trestní oznámení, říkala. Ale Markétka se zamkla v pokoji. Vůbec neodpovídá. Mám strach, aby neudělala nějakou hloupost, víš?
3: Ale neboj. Vybrečí se a bude.
16: A to si ho chtěla pozvat domů. Hele, Patriku. Tátovi ale nic neříkej. Víš, jaký je, to je...
22: Já nic neslyším. Nemusím všechno vědět, že jo?
16: Teda co? Co to kecám?
3: Táta je dobrý chlap, mami.
16: Co? Cože?
3: A nebo ne?
16: Tak když to říkáš ty. Takže u vás... Dobrý?
3: U nás dobrý.
16: A nohy? Nebolej?
3: Nohy nebolej.
16: Já už jsem dlouho neslyšela tak dobrou zprávu. Tak ať se vám... Šlape, synáčku.
3: Synáčku, jo? No, hlavně nešil. A neboj.
6: A je to další bod z naší cesty do kompostely.
5: Žlutá šipka nás pořád vede. Stále nás vede. Procházíme úzkými starobylými uličkami a brzy budeme na náměstí. Dobrý, co?
3: Emo, a tohle je vzkaz jen pro tebe. Všechno se vyřešilo. Jsme na cestě 17. den a máme v nohách stovky kiláků. Táta to ví přesně. Je to zvláštní, jak taková obyčejná chůze dokáže uklidnit. Když si vzpomenu, jak jsem byl z Norise nešťastnej. Jednou jsem byl dokonce bez sebe vzteky. A teď se skoro divím, proč. Není na to se vyspat, ráno se umýt studenou vodou, mít čistý ponožky a žádný kamínek v botě, trochu jídla a hlavně dost vody.
15: Páťo, jsem strašně ráda, že jsi to dokázal, fakt. Tady ti posílám cenu za první místo. Nejoblíbenější fotku.
3: Co to je?
15: Ježek. Chybí mu sice oko, ale je to můj talisman.
3: Je, ten je krásnej. Dík, Emo. Co je to za město? Tati. Tati, není to náhodou...
6: No jo, je to Compostela. Patriku, brzy budeme v cíli.
3: A proč si mi neřekl, že už jsme tak blízko?
6: Překvapení.
3: Já bych šel jako tažný zvíře pořád dál. No, tak povídej ty moje Wikipedie.
6: Neumíš číst?
3: Víš, že mají rodiče dětem číst.
6: No jo, tak poslouchej. V 9. století tu byly objeveny ostatky svatého Jakuba staršího, mýho patrona, apoštola.
3: Něco zajímavějšího.
6: Podle legendy byl svatý Jakub poslán jako misionář na Pyrenejský poloostrov. Pak se vrátil do Jeruzaléma, tam ho zabili a tamní učedníci poslali jeho mrtvolu v loďce po Středozemním moři.
3: No to je horor teda.
6: No jaký horor, prosím tě? Strašila ta mrtvola snad někoho? Naopak, pokojně doplavala ke španělským břehům, kde ji vylovili a na místě, kde ji pohřbili, založili město Compostela. No kam přijde ročně? 100 000 poutníků. No a tady taky obdržíme kredenciál. Poutnický průkaz, kam nám dají razítko, že jsme pouť vykonali, aby nám to máma a babča věřili.
3: A strčíme si ho do kredence, co?
6: Ha. Tak jdem. Patriku, koupu.
3: Co máš?
6: Je tady. 20 euro. Pamatuješ, jak jsem je ztratil?
3: Vždyť jsi říkal, že ti je ukradli. No,
6: a tady leželi v té suché trávě.
3: No, teda to je krásnější než celá Compostela, že jo?
6: No, ten vejlet nás nestál vůbec nic. Vždycky jsem musel všechno tvrdě zaplatit. A teď i tu dvacku mi tady někdo odložil. Třeba to i s firmou dobře dopadne.
3: No, ale brečet kvůli tomu nebudem, ne?
6: Ne. Muži nepláčou.
3: Muži, jo?
6: Jasně, muži. Kámo.
3: Kámo, dobrý.
5: Tady je další vlog. Jak říká táta, zvukovo-obrazová pohlednice. Aby toho nebylo dost, musíme ještě na Finistère. Takzvaný konec světa. 3 dny šlapání. To už bude víc než 600. No ale jdou sem všichni, tak my musíme taky.
15: No to je úžasný. Jsi jednička. Na konci světa.
3: Tati, prej na Finistère poutníci slavnostně pálí svý propocený trička. Taky budeme pálit?
6: Pálit?
3: No, škoda trička, co? Abys pak omylem nespálil nějaký ty eura, který máš ukrytý ve slipech proti krádežím. Nevím, jestli ti došlo, že ten Norris a Bizon jsou jedna osoba. Přítel naší krásné učitelky.
6: Víš, že jsem to slyšel? Teď jsem hluchý a blbej.
3: No, jenom Markétka pláče.
6: Markétka pláče?
3: No, tvoje holčička pláče.
6: Kvůli Bizonovi, který ho nikdy neviděla. No, tak ať si pláče. A teď Finistère, konec světa. A tamhle, Patriku, to je oceán.
3: Krásný konec světa. A hele, Fabio. Fabio!
7: A, Patrik!
11: Tak co?
23: Vyřešilo se, co se mělo vyřešit?
3: Ale jo, vyřešilo. Však jsem taky dělal, co jsem mohl.
22: No, já se modlil.
3: Modlil, fakt.
23: Když jsem to slíbil.
3: Aha.
23: A co Emma?
3: Emma? Ty si pamatuješ jméno?
23: No jasně. Jediná, která nevěřila, že ty hlouposti píšeš ty.
3: Pošlu jí selfie. A nebo ne. Víš co, pošlu jí pohled. Normální papírový pohled. To bude koukat, co?
23: To úžasný retro. Já si pár pohledů koupil, ale... Abych je někomu poslal, to mě teda nenapadlo. Chceš jeden?
3: Cože?
23: Na, tuška.
3: Dík, Fabio.
23: Buen camino.
3: Ahoj, Emo. Došli jsme do cíle a vracíme se domů. Táta byl dobrý. Těším se na tebe, Patrik.
0: Patrik! Buen camino! Buen camino!
7: Právě jsem si odstranil všechny lidi z KB, který nemám rád. Zbyli 400, buďte šťastní.
20: Hele, mám nový mobil, tak pište čísla, pos.
3: Někdo ven?
20: Co se hodí k žlutým úzkým kalhotám?
9: Nudím se. Písněte někdo.
7: Chceš vidět kouzlo? Odečti svůj věk od současného roku a vyjde ti tvůj rok narození. Hustý, ne? Dej like, jestli máš rád svoje rodiče.
20: 1000 lajků a ruším Facebook. Někdo něco teď v centru?
11: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
12: Chceš si poslechnout další příběhy?
11: Jdi na web radiojunior.cz.

0: lesa ruší,
1: tátova sekera.
0: Klid lesa ruší,
1: a nám to nevadí, a nám to nevadí, neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátova rada nám po cestě dodá sil,
2: když slyší se.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.

spíše utečou radši zpátky k sousedům o tom, že nám čudíka.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Princezny Anýska a Jája jsou zlobivé a hašteřivé. Podaří se hodnému čaroději Elixírovi, aby je změnila láska, nebo vyhraje jeho matka Halíbela, odbornice na černou magii? Pokud vyhraje Halíbela, stanou se z princezen čarodějnice. Pohádku Elixír a Halíbela napsala Markéta Zinerová. Účinkují Simona Stašová, David Novotný, Josef Sommer, Linda Rybová a další. Režie Karel Weinlich, natočeno v roce 1999.
2: Elixír
3: a Halíbela.
4: Původní pohádku pro rozhlas napsala Markéta Zinerová. Dramaturg Václava Ledvinková, hudba Jiří Pazour. Osoby.
5: Čarodějnice Halíbela.
4: Simona Stašová.
2: Čaroděj Elixír.
4: David Novotný.
6: Král.
4: Josef Sommer.
7: Princezna Jája.
4: Linda Rybová.
8: Princezna Anýska.
4: Mirka Pleštilová.
9: Učitel Amos.
4: František Němec.
10: Guvernantka Irén.
4: Hana Maciuchová.
11: Princ Upolín.
4: Jiří Langmajer.
12: Honza, sluha.
4: Martin Zahálka.
13: Šarodějnice z Lolajda.
4: Bára Hrzánová. Zvukový mistr inženýr Tomáš Kselhofer. Střih Lenka Vintrová. Zvukové efekty Petr Šplíchal. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
14: Jsem učitel. Amos. Zelhoty. Jak vidno z mého jména, osud mě předurčil k učitelskému povolání. Vykonával jsem ho rád, dokud nám škola přičiněním žáka Votruby nelehla popelem. Bez žatstva trpím. Jedině proto jsem přijal místo královského profesora. Třeba, že mě varoval kde kdo. Záhy jsem nabyl přesvědčení, že Votruba Ludvík je anděl. Protože co dokážou princezny Anýska a Jája, prostě nemá obdoby.
15: Ne, ne!
16: A ještě mu pomaluj nos!
15: Ne, ne.
16: Ale ano! A uši!
15: Ne!
16: Jí mu ošli červenou!
15: Červenou teprve ne!
16: Vypadá jako osel. No. A musí, jak dělá oslíček.
17: I-a.
15: Vy!
16: Kampání. Žalovat.
18: Žalobníček žaluje, pod nosem si maluje.
19: Pane králi, mademoiselle Irén.
20: Jeminko, to je už zase. Vypadá strašně. Zajímavý je, že mademoiselle.
16: Oh no.
20: Počmárali mě jako šaška.
16: Uj.
20: Došla mi trpělivost.
16: Uj.
20: Mě taky a moc krát. Jenom bych to ještě jednou s nimi zkusil po dobrém. A mosíčku.
17: Já ho chci. Dej mi to jablko, kechule.
16: Ale za nic ty spejle.
20: Nezůstanu tu ani minutu.
16: No.
20: Dám se k hulánům. A jestli mě v bitvě nepropíchnou, mám šanci, že vyváznu duševně zdrav.
19: Neskusíš to ani kvůli mademoiselle Irén?
20: Ne.
16: No, mon ami.
19: Co si s jejich výchovou bez tebe počne?
20: To je mi fuk.
21: To re smělý, pozor si dej, pozor.
19: A je pryč.
16: Učitel, 35. Taky se nezdržel dlouho.
14: No, s princeznami Anýskou a Jájou to na mou duši nebylo k vydržení. A navíc v našem pohádkovém království. Straší. Nemyslím nyní princezny. Ale poblíž zámku se rozkládá pravý strašidlový les. A v něm se to temnými silami jen hemží. Především je tu Halíbela. Čarodějnice.
3: nechvalné pověsti. Záludná a zlá. Za to její syn Elixír. Následek to krátkodobého vztahu s poustevníkem je znamenitým znalcem bílé magie. Po otci zdědil dobrotivou povahu, po Halíbele nic. Což jí velmi hněte.
6: Jenom černá magie je to, co skvěle užije. Čarodějka k něčemu, když mám syna k něčemu.
22: Aby z něj byl čaroděj.
6: Aby z něj byl čaroděj. A ne trdlo. A ne trdlo, trdlo dobroděj.
22: Elixíre, připravila jsem ti lektvárek.
23: Nejsem nemocný.
22: Jsi pobledlý, synáčku. Léčivý elixírek, no. Za maminku a za poustevníka.
23: Ale máti, černou magii poznám na stohonu.
22: Dala jsem do něj 9 voňavých bylinek. Medíček.
23: Jako bych ty sušené ještěrky nepoznal. A prášek z hadí kůže.
22: Neodříkej se, elixíre, ne, nevylevat. Schovám si lektvárek pro strejčka příhodu. Třeba mu ještě přijdeš na chuť.
23: Jako by se stalo.
22: Všechno zkazíš. Proč zrovna já mám mít si na bílou vránu v čarodějnické branži? Postavu máš? Jo. Uhrančivé oči? Stejně se mi všechny kouzelnice chechtají. Není tě maminky líto?
23: Je. A co kdybych s tvými přítelkyněmi promluvil?
22: Tvoj. S kýmže?
23: No, se Zlolajdou, Kanimůrou, Kryšpínou.
22: My jsme čarodějnice a žádné přítelkyně. Tvoj. Neurážej náš černý charakter.
23: Myslel jsem...
22: Aby myslel netopejra. Nesnášíme se. Jsme samý podraz. Piklíme. A závidíme si. Ale tebe mi nezávidí nikdo. Tebe mi přejou.
23: Tomu, maminko, nerozumím.
22: Ne, neříkej mi pořád, maminko. Mě už nebaví si pořád připomínat, že jsem s tebou příbuzná.
23: Ano, mam... Halíbelo. A co kdybych aspoň Zlolajdě po dobrém vysvětlil?
22: Po dobrém? Chceš úplně znemožnit.
23: Po dobrém to nejde ani s lidmi, ty elixíre, jeden. Lidé k sobě bývají vlídnější, aby si věděla.
22: Cože? Slyším dobře.
23: Netrápí se navzájem a nepodstrkují si lektvary. Brr, na změnu povahy. Jsou ohleduplní.
22: Já z tebe vyrostu. Ak se podívej.
24: Kde mám šmírovací hrnec?
25: Ty šmugla vaculatá, ty nudle, ty půliček, ty parafoure.
22: Slyším nářky, na zámku nám bez přetvářky řádí princezny. A co pak na to pan král?
26: A co vdavky? Nepomohly by vdavky, pane králi?
27: Věhla smích dcerušek Irén dávno překročil hranice našeho království.
26: Oh, oui, oui.
27: Obeslal jsem všechny dvory.
26: Oh, oui, oui.
27: Princové přijeli, pobili a vzdálili se.
26: Quel malheur.
27: Stejně tak učitelé, komorné i šašci. Jste tuším 22. guvernantka.
26: Oh, oui, oui, oui.
27: Jestli odejdete, jestli vy odejdete, tak nevím.
22: Za to já vím. Holky mu zůstanou na ocet. Co si navařil Toma? Jo, ořou s ním a vláčejí dcerůnky rozmazlené. Viděl jsi ho? Nejspíš brzy skočí z věže. Nebo se aspoň zblázní.
23: A co kdyby, Halíbelo, co kdyby princezny změnila láska?
22: Já. On si nedá pokoj, dobroděj.
23: No, Lidé si přece z lásky dělají pomyšlení. Jsou k sobě milí. Aha. Ohleduplní.
24: No to jo.
23: Rozkrájeli by se jeden pro druhého.
24: To ano, rozkrájeli by jeden druhého.
23: Snad mi nechceš říct, že nevěříš na zázraky. Jen si vzpomeň, maminko. Láska dělá divy.
24: Naštěstí, jen dočasně. Jen dočasně. Pak vyšumí vítr jí odvané.
23: Ovšem, trvalé následky zůstanou. Vsaď se, kdyby se princezny doopravdy zamilovaly, promění se
24: v hrdličky a všichni budou šťastní, jako v blbým románě. Tak to s ním chrousta. A o co se vsadíš ty, synáčku, že ty zámecké kani můj Anýsku a Jáju ani láska nezmění? Vypiješ pak můj elixír, elixíre.
23: Sáska je sáska.
24: Beru. Ruku na to. No jo. Jenže kde teď honem seženu ženichy? Nenech mě v rejži, hrnku. Vyleštím ti uši. Ukaž mi nádobo děravá, kde nějaký ženich ostává. Prohledej bažiny a les, ať ho mám ještě dnes.
0: Honzo, vidím kraj lesa. Sláva Bohu, po třech dnech bloudění.
1: Jo, jsme z toho venku, princi.
24: Já vám dám jsme z toho venku, holenkové. Přes močály černý les, mocné kouzlo zpět. Jenes, přes cesty a necesty čekají vás nevěsty.
0: Co? Co je to? Honzo? Kam nás to nese?
1: A pospátku?
0: Zastav se!
1: Nemůžu!
0: V téhle krajině strašný!
24: Ještě se ukáže. Elixíre, prý dobro a láska.

0: Každý vzal nohy na ramena.
1: Slíčné?
0: To ano. Jaromila je ze zření něžného, údla jako proutek.
2: A princezna Anna?
0: Malinko, tedy spíš Baculka, smím-li se tak vyjádřit.
2: Ano.
0: Roztomilé obě dvě. Byly by nevěsty k zulíbání, pokud...
1: Ani slovo. Nuže? Nestrácejme čas.
2: Jdi a ohlaš svému králi Upolína, korunního prince Upolínového království.
3: Ale rychle.

0: ani jsme zaspali. Škoda.
1: Oběd chci do postele.
2: Anísko, ty líná pečko.
0: Komu nadáváš, ty opuchlá niti? Irén!
3: Princezny, pan učitel se nám vrátil.
4: No, to neudělal dobře.
3: Ale ují, a přivedl hosty.
0: Ať se s nimi jde vyspat.
4: Vyspat.
3: No, pozor. Přišli na námluvy.
2: Na námluvy?
0: Bez ohlášení.
2: Kdo to je?
3: Je to jeden princ, ten druhý je sluha.
2: Jeden princ?
0: A z čeho budeme vybírat?
3: On si vybere. Vy už jste dávno přebrali.
2: Mluv o sobě, fosílie. Odkud je?
3: Zdaleka. Oui, jinak by tu nebyl.

0: A zde, prosím, vidíte portréty mých otcerušek.
1: Slíčné. Jemné. Zvlášť princezna Jaromila.
0: Co pak naše jája?
2: Ale i princezna Anna je kus.
0: Aniska je princezna.
2: To by mi zas tak nevadilo.
1: Proč pak vlastně, pane králi, říkáte princeznám Jaromile a Aně, jája a Aníska?
0: Ale to máte tak, princi. První slůvko, které Jaromilka uměla, bylo já. Vidět ji nebylo, ale jak se do všeho hrnula, panečku, já. Prostě já. A Anička, tedy princezna Anna, andílek buclatý, takhle malinká, ale jak si uměla dupnout ani za nic. Ještě jí nešlo ně, víte? Chtěla říct ani za nic. Rostomilé, že?
3: Jistě. Do dvou let.
0: Tak jim to zůstalo. Já a Aniska.
3: 12.
0: Budou tu každou chvilku, jindy vstávají už po ráno.
2: Jo.
0: Tak prosím, panstvo, ke stolu. Nyní spolu konečně poobědváme.

0: Přibím, pane králi, na krásu a jemnocit vašich dcer.
1: Moje nejoblíbenější květy, princi, jsou u Políny. Moc tady nesíš, bublino, aby si nepraskla. Máš vztek, že princ kouká na mě?
2: Cože?
1: Jaká bublina? Snad nechceš říct, že jsem tlustá, ty podvýživo.
2: Cože ty kruto?
1: Žížalo.
3: Tati!
4: Gevenky.
3: Ta husa mi urvala sukni.
4: Gevenky, teď ne, máme hosty.
1: Ať si trhnou nohou.
3: Tatínečku, zapí, všechno mi zkazí.
4: Ale no tak holčičky.
3: Ty!
4: Jsou tak temperamentní.
3: Já tě píchnu, ty měchuřino.
4: Jajínko, vidličkou ne. Lízko, okamžitě pusť omáčník s majonézou. To já rád.
1: Ty bydlo.
5: Bečko.
1: Houžvičko.
5: Sude.
1: Tomáš.

0: Ach ne, moje fyží.
1: Tak to ne, prince mi polévat nebudete, ne?
2: Nesahej na mě, pust mě!
3: Vídám, pust mě, Hanzo.
1: Tak?
2: Houpej!
1: Nápodobně, princezno.
2: Jauvaj, pust mě na zem, tati!
1: Čerušky, usmířte se.
4: Já? Jasný? Ani za nic. Nikdy.
0: No, pobyli jsme. Díky za vlídné přijetí.
5: Počkejte, pánové.
0: Pa.
5: Jsou tak hravé.
1: Nashledanou.
5: Mají se rády na mou duši. I komnatu mají společnou.
1: Jak jinak by se mohli hádat i v noci?
6: Již zanedlouho se ukázalo, že zlá kouzelnice Halíbela s dobrodějem Elixírem věděli o všem, co se na zámku šustne. Následky to mělo velice překvapivé.
2: Ještěrčí voko, to by byly čarodějnice. Pakže není dorost.
7: Zadrž! Nemůžeš je přece jen tak z ničeho nic proměnit v čarodějnice. Co chudák pan král?
2: Co by? Můžou ho chodit strašit, kdyby se mu stýskalo. Jo, sáska nám hochu nevyšla. Vybouchla. Prostě se nám nezamilovali.
8: Já bych to ještě nevzdával, Halíbelo.
2: Ne. No, podíváme se. Kde mám šmírovací hrnec?
7: Tady je. Tu máš.
4: A ty taky.
2: No, prosím. Vidíš? Jako obvykle. Kde pak láska? Mají vztek? Že není po jejich. Všechno zničí dřív, než to vzejde. Šiknou se mezi temné síly.
7: Halíbelo, podívej se na nádvoří.
2: Hleďme. No, padníci odcházejí. No jo, nejsou padlí na hlavu.
7: Otáčejí se po zámeckých oknech.
2: Jistě, co by se neohlídli, když už se nevrátí.
8: Já myslím, že se vrátí.
2: Nenapravitelný. Nenapravitelný. Dobrá, abys mi nevyčítal, že je vždycky po mém. Prodlužuju sázku.
9: Jestli ty dva mládence do příštího úplňku k princeznám nevrátí láska.
2: Propadnou obě dvě mé moci.

0: A jsou pryč.
1: Uj.
0: A musí zavřít okno. To zas byl den. Mademoiselle Irene, podívejte se, jestli princezny nerozbolela hlava.
1: A co vy, pane králi? Nemám vám prší nést obklad?
0: Ne, ne. Jděte. Prosím. Ty máš něco na srdci, Amosi. Tak ven s tím. Aspoň ty mě potěš.
2: Radši kleknu, nežli ceknu.
0: Cože? Aha, Šašek to říkal obráceně. Radši ceknu, nežli kleknu.
2: Taky, kde je teď?
0: V cirkuse. Prý je mu tam dobře. Jen čapku mi tu nechal na rozloučenu. Heleď.
3: Já je učit nebudu. Nebudu.
0: A co kdybys vzal toho Šaška?
2: Pane králi.
0: No, víš, jak by nám bylo dobře. A Mosíčku, já bych měl zase svého klauna, ty svého krále.
2: Toho mám, ať jsem kantor nebo hulán. Na to nemusím být Šašek.
0: Měl by ses o moc líp než já. Mohl bys říkat, co chceš a komu chceš.
2: I vám?
0: I mě.
2: No, tak kvůli vám, pane králi, půjčte mi tu čapku.
0: No slušej ti, Amosíčku, zazvoň.
3: Tak se jim to povedlo. Z učitele udělali Šaška.
1: Řekli mi Nanda. Opakovaně tvrdí, že jsem přebrala.
0: Ach, Irene, vy.
1: A mínili tím, jakože mám to odzvoněno. A říkají mi fosílie.
3: Pane králi, tímto vám sděluji, že vaše dcerušky jsou drzé, sprosté a nevychované holky. Kdo by si je vzal, ten by tomu dal.
4: Noc neměl pan král žádné spaní. Nad ránem dostal nápad.
0: Amosi, sluhové, potichoučku, opatrně, aby se holčičky neprobudily, je nechám i s postelemi přenést každou do jedné ze zámeckých věží. Já jim dám hádat se a polévat ženichy majonézou. Tam budou, dokud se nepolepší. Aha, už vstali berušky. Můj příkaz, Amosi, splnilo služebnictvo znamenitě.
5: Já tady nebudu. Otevřete. Nechci být sama. Ani za nic. Okamžitě nás puste. Pátí. Nebo ti ze zámku uděláme kulničku na dříví.
6: Jauhajs.
0: Házejí květináče, Amosi. Co budeme dělat?
3: Jak vás znám, pošlete jim další.
0: Ach jo. Jo ach.
7: Jo ach.
0: To jsem dopadl, Amosi. Z lokajů nadělali invalidy. Půlka personálu je pryč, naházeli jim vlaštovky s výpovědí. A kdo ji nezvedl, potom hodili květináč. Za chvíli, abych si sám vařil a sám si pral.
3: Čarodějnici halíbelu na ně.
0: Halibelu, ty se zbláznil, když... Tak elixíra.
2: Elixír je něj má, to se o něm ví. Halibela ho považuje za černou ovci rodiny. Ale co naplat? Syn je syn.
0: A, to chápu, tomuhle rozumím.
2: A co takhle zajít za oběma? Bere se tam u nich černá a bílá magie.
0: Ale to přece nemohu,
2: pane králi. Věřte mi jako těžce zkoušenému učiteli, který to dotáhl až na šaška, že vašim dceruškám je při výchově zapotřebí obou. A jestli mě neposlechnete, tak vám s tím seknu a dělejte si šaška sám.
0: No, jak myslíš?

0: Ксюша, кака.
1: Дошли ми květináче. Бети!
0: Je. Mám ohavný sen.
1: Já příšerný sen.
0: Jsem
1: se svou sestrou.
2: Probrali se, halíbelo.
1: Tak.
0: Co je to za ubohý kumbál? Ale fuj.
1: Tak tentokrát to tatínek přehnal.
0: Bude muset hodně dlouho prosit, než mu odpustíme.
3: Ano.
0: Co je to za maškary?
2: Jsem čaroděj Elixír. A zde mocná kouzelnice Halíbela.
0: To určitě. No, tak ať nám vykouzlí něco do pusy.
1: Ano.
0: A hned.
1: Jak je ctěná libost?
0: Boucha. Fuj. Rovnou do pusy. Mně taky.
1: Ještě.
2: Tak, alou, děvčata, ať už jste z postele venku.
1: Cože? Co si to dovoluješ?
0: Anísko, my nejsme na zámku. Podívej se z okna. Les a skály.
1: Je. Okamžitě nás vraťte domů.
0: Nebo
1: co? Rozmlátíme vám tu špinavou barabiznu na cimpr campr. Myslíte? Abrakadabra. Co je to?
2: Kytle.
1: Pytle?
2: Režné kytle. Pracovní šaty prostých dívek.
1: A čarodějnic začátečnic.
2: Přece nebudete smejčit a nosit vodu v batistových košilkách?
0: Smejčit? Já? Já?
1: A tahat vodu? Nespadl jsi z višně? Ježibabe!
2: Kdo chce jíst, musí pracovat. To si zapište za ouška.
4: Toho dne princezny Jája s Anískou poprvé pracovali. Rozbili elixíru v oblíbený hrnek, převrhli vodu a halíbeliným koštětem, kterému přelámali několik proutků, rozmazali po podlaze popel. Za jiných okolností by je Halíbela zakouzlila v čočku a hrách a možná hodila holubům. Ale těšila se, že vyhraje sásku a o nejbližší úplňkové noci je promění v čarodějnice. Za to dobroděj elixír neochvějně věřil, že Aníska a Jája se v čarodějnické chýši změní. V laskavé dívky. A láska prince Upolína a Honzy je vymaní z halíbeliny moci.
0: Ach jo.
1: Jo, ach. Taky vzdycháš, Jájo?
0: Já? Jo. Jak tu škrábem brambory? Ach jo. Kdyby tak princ Upolín a Honza věděli.
1: Že jsme Ježibabě za služky? Radši ne. Určitě by nám to přáli. Jájo.
0: Myslíš na Honzu?
1: Ach jo.
0: A nevadí ti, že je sluha?
1: Ale ta ramena.
0: Ach jo.
1: A oči.
0: Jo, jo. Anísko, proč jsme byli tak hloupé?
1: Honzo. Jo.
2: Anísko, prosím tě, neuřízni si prstíček. Škrabání brambor je základní kuchařská dovednost.
0: Letí ti návštěva elixíru.
2: Zlolajdo, kde pak se tu bereš?
5: Inu, když už tě sluníčko vytáhlo na práh a Halíbela nikde, pojď si zatancovat, elixíre. Hele, co ti to se nasadila za Doroty?
1: Co?
2: Slečny jsou zde jako v penzionátu. Jen co se malinko polepší, odvedou si je ženiši. Tedy doufám.
5: A nelžeš? Vlastně ty to ani neumíš. Tak, a jde se na věc. 1, 2, 3, 4.

0: Proč ji nechceš?
1: Je hezká, ale dobroděj a zlolajda, to ne.
2: Tak já budu dobrajda.
3: Co tady pohledávala bludice? Jedna drzá.
4: Dobrajdo!
5: Pro vás jedině zlolajda vykaní můry. Můry.
6: Ale no tak, zlolajdičko, totiž dobrajdo, počkej, letím za tebou. To od vás, děvčata, nebylo hezké.
2: Ale bylo. Mají zkrátka talent. Ani jsem nevěděla, že máme tak rozkošnou ozvěnu. Myslím, že pozdravíme Kašmíru a Dupajdu. Co, holky?
4: Kašmíro!
7: Šmíro!
2: Výborně! Dále, dále!
4: Dupajdo!
7: Pajdo!
2: Ať vsteky puknou. A teď... Hyacinto!
4: Hyacinto!
7: Cinto!
2: A Krišpínu!
4: Krišpíno!
7: Špíno!
2: Zdraví vás, Háli!

0: Co jste to řekli?
1: Starou Belu. Houby se octem.
0: Jaké houby?
1: Na kyselo.
0: Jo, tak. Houby. Nože dobrá. Jenom černá magie. Je to, co skvěle užije. Jenom černá magie. Je to, co skvěle užije. Čarodějka zlomocná. Čarodějka zlomocná. Pro stvoření drzá hloupá. Pro stvoření hloupá bezmocná.
2: Halíbelo, kde jsou princezny?
0: Já je nehlídám.
2: Ty jsi nakládala houby.
0: Pozor, málo ti upadla jája.
2: Chceš říct, že jsi je začarovala?
0: Jo. Na kyselo jsou jedna báseň.
2: Kdyby mne, Halíbelo, kdyby mne tvého syna někdo proměnil v křížalu nebo v krtka.
0: Roztrhnu ho jako hada.
2: A ty jsi měla to srdce? Pomysli na pana krále.
0: Váž se.
2: A na naši sásku.
0: Aha. No jo. Nakonec ze mě bude dobrák jako z tebe, elixíre. Ať jsou holky tím, čím byly, než mě strašně rozčílili. Můžete si za to sami.
3: Anísko, máš ve vláskách cibulku. Ukáž.
0: No co? Netvářte se tak kyselé.
2: Byli přece v octě.
0: No to byli, ale už se z ní dostali. Naposledy. Jasné?
3: Jasné.
0: Tak bacha. Bacha, bacha, bacha, bacha, bacha.
2: Radši bych si Halíbelu usmířil prací. Co kdybyste jí zašili natrženou sukni?
3: Ano, ano.
2: Tuhle záplatu já jo, ne?
3: Ne?
2: Na hrubou kytli hrubá záplata. Kdežto, kdybychom tu měli roucho z hedvábí?
3: Hedvábíčko.
2: Tím chci říci princezničko.
3: Copak?
2: Mrav je zrcadlo. Usměješ se, úsměv vrátí. Bodneš, sekneš, stejným splatí. Dá ti žihadlo.

0: ti, Anísko, mohla říkat Bečko.
1: A já tobě opuchlání ti.
0: Nebo Sude, promiň mi to.
1: Ty nejsi nudle, já jo. Jsi půvabně štíhlonká.
0: A ty jsi zas tak hezky oplácaná. Honza na tobě mohl oči nechat. A Upolín na mě? Kdyby tatínek věděl, co nám nadrobil.
1: No, spíš jsme si to nadrobili sami. Ta baba má s námi nekalé úmysly. Zkusíme to vyslídit.
2: Já tě vidím, jájo. Nech ten hrnec.
0: Já ho jenom přeleštím.
2: Polož ho.
1: Když my jsme zvídavé, co je tohle elixíre?
3: Lektvar proti leknutí. Halíbela si ho vaří sama. Anísko, ne. Tu druhou lahvičku nech taky na pokoji. Kdo se z ní napije, tomu se úplně změní povaha. A na to vy, Anísko a já, jo, lektvar nepotřebujete. Už 2 dny jste se neprali. Adie!
0: Konečně sami. Anísko, honem ten ucháč. Přelešti mu dno.
1: Tak.
0: Je. Koukej, tatínek.
1: To ne. Honzu. Kouzelný hrnečko, ukaž mi Honzu.
0: A prince Upolína.
4: Myslíš, že na nás princezny ještě vzpomínají?
0: Pořád.
5: Musíme je vytřát z hlavy, princi.
0: Ne! Anísko, utečeme. A z domova jim vzkážeme, že už jsme úplně polepšené.
1: A vezmeme sebou šmírovací hrnec a halíbelino koště.
0: To je nápad.
1: Jo, uletíme.
0: Je? Jak se to koště řídí?
6: Zaklínám vás, nevděčnice. Nebudete lidmi více.
2: Zadrž, halíbelo, ne. V myši. Ne.
7: Ale jo.
2: Jak jsi mohla?
7: No, mohla.
2: Co naše sázka? Jestli ty 2 mládence do příštího úplňku k princeznám nevrátí láska?
7: Propadnou mé moci. Jo, jo, už se smráka.
2: To uvidíme.
7: A to nestihneš, elixíre. I když tě plášť donese do Upolínového království, princ s Honzou se s tebou nevrátí. A i kdyby... Přece se nezamilují do myší.
2: Prince Upolíne, Honzo, honem! Princezny jsou v nebezpečí!
8: 2krát se neptali a za Jájou a Anískou spěchali. V kouzelném plášti přeletěli s elixírem vesnice, královské hranice, čarodějný les a najednou byli tam, kam by dobrovolně nikdy nevkročili, kdyby
2: o princezny doopravdy nestály, zůstaly by za horami, halíbelo.
9: Kde jsou?
5: Kde jsou?
2: Tady, prosím. V kleci.
9: Myši.
5: Jo, ta ježibaba je proměnila v myši.
2: Halíbela se unáhlila. Ale že jsou roztomilé i jako myšky.
7: Prosím, vyberte si svoji nevěstu, pánové. Ale pozor. Abyste sahli pro tu pravou.
2: Je to takové ošemetné halíbelino kouzlo. Jsem na ně krátký.
5: Pojď sem, ty moje baculko.
9: A ty, květinko.
2: Povedlo se. Naštěstí Jája a Anýska nejsou jedna jako druhá. Věc má ale bohužel ještě jeden háček.
7: Já... Vychází úplněk.
2: Pánové, jestli sebou nehodíte a nedáte jim pusu.
9: Pusu?
5: Cože?
2: Na čumáček.
9: Je.
5: Fuj.
2: Jsou z nich, než řeknu, 3 čarodějnice. 1, 2...
0: Upolíne.
9: Já jo.
5: Anísko?
2: Já to věděl, halíbelo. Já věděl, že láska dokáže zázraky.

0: O mě snad porazí. Nestačí princezny, ještě Zlolajda a elixír. Kde mám svůj lektvar proti leknutí?
1: Já nenacházím slova.
2: To nevadí, Úpolínku. Já taky ne.
3: Děkujeme, Halíbilo, že jsi na nás nebyla hodná.
4: Rádo se stalo.
2: Kdybychom nepoznali začít toho loket.
4: Elixír by s vámi s tím svým podobrem nic nepořídil. To je ale šmak. Ten lektvar chutná nějak divně. Synu, vyhrál jsi. Chyť mi chrousta.
1: Cože? Ta původní sázka. Nech ho žít.
4: Zlolajda, Dobrajda. Hleďme, hleďme. Asi taky dostala vlčí mlhu. Jako já. Když jsem se zamilovala do poustevníka.
5: Jo, to byla láska, Halíbelo. Dodnes si o ní povídají.
1: Počkejte. Vždyť Halíbela teď omylem vyzunkla elixír na proměnu povahy, který si nachystala pro mě.
4: Já jsem tak šťastná. Říkejte mi maminko, děti.

Princezny se ženichy se vrátili na zámek. Halíbela, nyní Dobračka, od Kosti, jim pro rychlejší přesun darovala svoje koště. Dodnes ovázané červenými pentlemi stojí v královské síni jako připomínka, že na zlé neplatí vždycky jenom dobré. No, a já se vracím do Lhoty. Pan král mi tam z vděčnosti nechal postavit novou školu. Votruba Ludvík na tom vydělal dvakrát. Vdova Votrubová totiž není proti, abych bydlel u nich. A propos, každé úterý a pátek se v naší škole objeví Halíbela. Všeobecně velmi oblíbená čarodějnice. Vzala u nás chemii. Žadstvo je jejími pokusy unesené.

0: Rádio Junior.
1: Zapomeneme na zlý, dnes necháme být všechny pravidla.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Halíbela a drak z Drákotína. Tak se jmenuje volné pokračování pohádkového příběhu Elixír a Halíbela. Ze zlé čarodějnice Halíbely je teď učitelka bílé magie v lhotecké škole a děti ji milují. Starý učitel Amos odešel do výslužby a na jeho místo nastoupil Ludvík Votruba. Vše by mohlo běžet v poklidu, kdyby se do školní idyly nepřipletlo dračí vejce. Pohádku Halíbela a drak z Drákotína napsala Markéta Zinerová, režie Karel Weinlich. Účinkují Jiří Langmajer, Simona Stašová, Linda Rybová, Ondřej Vetchý a další. Vyrobeno v roce 2001.
2: Halíbela a drak z Drákotína. Původní rozhlasová pohádka Markéty Zinerové. Dramaturg Václava Ledvinková, hudbu složil Jiří Pazour. Osoby a obsazení: Ludvík Votruba, Jiří Langmajer, čarodějnice Halíbela Simona Stašová, Andulka Šípková, Linda Rybová, Venda Šípek, Václav Walter, člen DRDS. Draci: Hugo, Ondřej Vetchý, Hurikán, Pavel Rýmský, Huhlaj Zík, David Prachař. Ostatní draci: Ladislav Brotánek, Dalimil Klapka a Martin Zahálka. Dětské hlasy členové DRDS. Zpívá Kulínského dětský pěvecký sbor. Zvuk inženýr Tomáš Kselhofer, střih Blanka Hejduková, zvukové efekty Petr Šplíchal, asistentka režie Hana Dudová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
3: Jsem Ludvík. Příjmením Votruba. Učitelský mládenec ze Lhoty. Poté, kdy náš pan učitel Amos, jehož jsem jako školou povinný chlapec velmi soužil, odešel na zasloužený odpočinek, já, nabyv mezi tím učitelského vzdělání, jsem nastoupil na jeho místo. Se školou jsem zdědil čarodějnici Halíbelu. Před lety se omylem napila lektvaru na změny povahy a proměnila se v dobrodějku. Na to u nás ve Lhotě vzala chemii. Při jejich pokusech škola málem vyhořela. Na rozdíl od mých nesmělých dětských pokusů však dílo zkázy nebylo dovršeno. Málo platné, čarodějka je čarodějka. Co se jí vymkne z ruky, dovede uhasit. Zcela mimořádné oblibě se těší Halíbely na výuka nepovinného předmětu bílé magie.
4: Ano, jistě!

0: Darebáci při magii nedutají, každý totiž rád.
1: Velikánské přání chová, díka si je stále znova umět, aspoň trochu čarovat.
2: Ale jen dobrodějně, jinak
0: tak jest. I největší záškoláci v den halíbeliny výuky si cestu do školy pod nějakou záminkou vždycky najdou. Málo platné, vzdělání je matka moudrosti. Psst. Jdu se taky něco přiučit. Známka z bílé magie na mém učitelském diplomu chybí. Šmidly, fidly, zmizly, umtata, teď.
3: Dobrý den, pane učiteli.
4: Dobrý den.
0: Ale ne, vždyť jsem neviditelný. Co pak to nevidíte?
5: Jenom částečně, otrubo, jenom částečně.
3: I tu sice nejste, že ano? Avšak vaše oblečení ano.
0: Zatraceně. Tak tady dobrá. A tamtu, ať je světlo, plaším tmu. Teď. No, už mě vidíte?
3: Už?
4: No, celýho.
0: Ach jo, tak si sedněte.
3: Pane učiteli, že vy jste byl duchem jinde, když jsme se učili zneviditelňovat.
0: Být tebou šípku, raději si opakuji násobilku, při hodině počtu tvůj duch bloumá mimo pravidelně a krom toho, kdo udělal z nemocné andulky zdravého čolka.
3: Prosím, to byl přeřek. Já se jenom přeřek. Zlato bílá bílý vdolek, ať je zdravá jako čolek, jsem chtěl říct. A ne, ať je moje sestra čolek. No, na mou duši.
0: A na psí uši. Vendo, vendo, vidím ti až do žaludku. Komu se nechtělo do školy na písemnou práci z počtu? Zdravá andulka by tě sem přivedla třeba za ucho. Čolek? Ne.
3: Stejně se o půlnoci z krásného čolka stala zase naše andula.
0: Naštěstí. Jelikož proměňovací kouzla bílé magie nemají dlouhého trvání.
5: Na něco si zapomněl, otrubo. Kouzlo musí být vždycky pro dobro věci, aby se povedlo. Neboli, kdyby Venda přišel do školy, dostal by za pět. A to by bylo zlé.
0: No, Halíbela je jediná, kdo mi ve škole tyká. Vždyť mě zná od doby, kdy učitel Amos nade mnou lámal hůl. Ne, říkala mu, z toho chlapce ještě něco bude. A měla pravdu.
5: Jo. A ty nelámej hůl tady nad Vendou. Otrubo, kdo ví, co z něj jednou vyroste.
0: Loni na podzim se u nás stalo něco zvláštního. Vyprovázel jsem andulku, dceru čepičáře Šípka s kratkou kolem dračí skály, do nedalekého Drákotína. Andulka totiž vodí svého nezbedného bratra do školy, aby vůbec došel. Domů pak Venda pádí sám. Také u nás ve škole andulka poklízí, takže ji máme jako ze škatulky. Tedy tu školu.
6: Přidej, Ludvíku, nebo se budeš vracet domů po setmění.
7: Přece si, Andulko, nemyslíš, že bych se v lese bál?
0: S Andulkou Šípkovou si také tykáme. Jak by ne, když jsem jí jako školačce sám tehdy nezvedený výrostek sázel do vlasů lopuchové pcháče. Ty, rošťáku, to si vypiješ, volávala na mě.
6: A to by ses nebál po tmě ani kolem dračí skály? Přece víš, že tam můj pradědeček kdysi spatřil sáň?
7: Tu báchorku znám a vůbec ji nevěřím.
6: Slyšel jsi?
7: No co? Jsme v lese. Padá listí, praskne halus. A jestli tehdy šel pradědeček z lhotecké hospody, měl pořádně nakoupeno. Lezůčel, vítr kvílel a byla tma.
3: A je to pravda, pradědeček to zapsal do kroniky. Dračice prý řvala, že je huhulína a všechno tady vyhubí.
8: Venda.
0: Tak
7: on nás šmíruje. Tvůj bratříček.
6: No počkej. Ty, rošťáku, to si vypiješ. Jen co tě chytím.
3: Mě nechytíš, vstekle andlo. Yeah.
0: Venda zakopl ostrou chněvělíku z dřeva a pod ním se objevilo cosi šišatého.
3: Co je to?
0: Bylo to vejce. Zprvu jsem se domníval, že jde o obrovský valoun křemen, avšak na kámen byl nález příliš lehký. Že by šlo o skamenělé vejce pradávného ještěra? Tedy to by byla událost.
6: Ludvíku, Drákotin bude slavný?
0: Nejen Drákotin, Andulko, i lhotecká škola. Neboť vejce objevil její známý žák Václav Šípek.
5: To vejce, Votrubo, je dračí.
3: Och, dračí.
4: No děpic,
6: dračí vejce.
3: Já to říkal. Prý báchorka.
5: Nebude starší než 70 let.
3: Co s ním uděláme, pane učiteli?
0: Věnujeme ho Královskému muzeu, Vendo. Nebo rovnou panu králi.
3: Škoda.
0: Stejně je to záprtek. Po 70 letech...
5: Počkej, Votrubo. Není.
0: Není?
5: Ne. Dračí vejce čeká na svoji chvíli, i kdyby měla trvat 1000 let.
3: Líbilo. A můžete ho vysadět.
8: Je, kuš.
3: Totiž myslel jsem...
5: Já přece vím, na co myslíš.
3: No, byla by škoda, kdyby se z něj nevalil drák. Aspoň nějaký menší, třeba jako kurník.
5: Tak jestli se z tohohle vejce vylíhne dračí mládě, Vendo do jara naroste jako stodola.
3: Je!
6: Halíbilo!
3: To by bylo. Hlídal by školu, jezdili by sem návštěvy a draka bychom jim ukazovali za peníze. Pane učiteli, vydělali bychom si na tělo cvičnu.
0: Jo. A jen se trošku rozkouká, sežere, na co dosáhne. A kam nedosáhne, proto si doletí. Co vlastně takové dračí nadělení žere, Halíbilo?
5: Počkejte. Zalistuju ve své čarodějnické knize. A tady je to napsáno. Koho prvního drak zrozený z nevysezeného vejce uzří, toho přijme za svou matku.
6: I kdyby viděl nejdřív pana učitele.
3: Je, učitel máma.
4: To by bylo.
3: Juh.
0: Tiše. Děti.
5: Tu osobu poslouchá na slovo a žere, co prvního dostane k zakousnutí.
0: I polena?
3: Nebo šišky?
4: Bramboli?
5: A uvidíme. Nejdřív se dráček musí vylihnout.
0: Vejce jsme uložili za kamna a přikryli houní. Halíbela se dokonce přechodně přestěhovala ze svého příbytku v strašidlovém lese do školní světničky, aby nepropásla okamžik vylíhnutí draka. Což jsme jí nemohli upřít.
6: Ludvíku, Halíbelo, ono se to hýbe. Praská skořápka.
0: Halíbela přiskočila a v tom se to stalo.
5: Je. Globečtu, vítám tě na světě. Já jsem Halíbela, čarodějka, dobrodějka.
9: Ty jsi moje maminka.

0: mám hlad.
1: Andulka popadla poleno.
2: Tu máš, Hugo.
0: Je. To je dobrota. Tohle chci pořád a pořád ještě a...
1: A? Tak máme na školním pozemku draka. Ze široka zdaleka k nám jezdí výpravy a novináři. Poté, kdy napsali všechno o Halíbele, mají opět o čem psát.

0: teď to řekni. No všem. U lajzíku.
1: Jak poroučíš, pane.
2: A v dalekém království se vylíhl potomek dračice Huhu.
3: Píšou o něm noviny a vysílá rádio.
4: Přitom o nejslavnějším drakovi světa.
3: Našem vládci.
5: Hurikánovi?
6: Hurikán je náš pán.
4: Se píše jen občas.
6: Hrůza?
3: Trzost.
6: Útěch.
0: Nejvyšší čas, abych zase někde něco zapálil. Nejlíp celé město. Já jim dám havěti zapomínat na strašlivého hurikána. Pokračuj.
4: A nejhorší na tom je, že Hugo, přímý potomek našeho slavného dračího rodu Huhu,
6: Huhu.
4: No tak ten Hugo nežere princezny, ba ani prosté osoby či dobytek, nýbrž polena. A co víc, nepohrdne ani roštím nebo souškou. Dále je nejhorší, že se ho nebojí ani děti. Naopak.
2: Drbou ho za ušima.
3: Jezdí mu po zádech jako po tobogánu.
4: A nosí mu šišky.
7: Šiškina.
4: A tak já, Huhlejzík, nejvyšší zpravodajec našeho vládce Hurikána.
6: Hurikán je náš pan, Hurikán je náš...
4: Ano, ano, ano, to stačí. Sotva jsem zachytil zprávu o té dračí nule, osobně jsem zaletěl do toho kraje.
3: Co?
4: To, co jsem zvýše viděl, raději bych neviděl. Hugo ukazuje všem na požádání zubiska a drápy.
0: Nepřípustné! A draka se musí každý bát. U lajzíku.
4: Rozkaz.
0: Chci ho tu mít. A hned. Živého. Nebo po kouskách.
8: Právě nacvičujeme školní besídku. Besídky jsou moje chlouba. Letos bude zlatým hřebem programu Hugo. Nemohu si ho vynachválit. Pod vlivem halíbeli i zvrozené zvídavosti se často zúčastňuje vyučování. Pochopitelně se nevejde do třídy, avšak necháváme otevřené okno, do něhož strčí hlavu. Dva, tři.
9: Žáci, žačky s čertem v těle, netýrejte u

0: pořádku. No, tak tentokrát, milé děti a Hugo, očekáváme velikou účast. Přijede se na nás podívat královská rodina. Všechna halíbili na přízeň, pan starosta i učitel ve výslužbě Amos. O občanech Lhoty a Drákotína ani nemluvě.
1: My si dáme záležet, pane učiteli.
2: Ano, dáme.
0: Tak, pokračujeme.
3: Vytyčil si úkol velký na...

0: sižačky s čertem v těle, netýrejte učitele.
1: Neviďme v něm.
0: Neviďte v něm?
1: Ne, tvora.
2: Na cestě ku vzdělanosti je nám.
0: Vám? Ač to bývá k zlosti.
2: Na cestě ku vzdělanosti
1: opora.
3: Halíbelo, jak mi to šlo.
4: Jsem na tebe pyšná, Hugo. Budeš ozdobou besídky.
3: Já?
4: Ano, ty. Hugo, ale dávej na sebe pozor. Cítím v kostech, že ti hrozí nebezpečí.

0: Kromě budí. Jsem vyslanec pána dračího rodu Hoho. Hrozný drak Huhlajzík.
1: Těší mě. Já jsem Hugo. No, vypadáš opravdu hrozně. Co se ti stalo?
0: Stalo? Co?
1: No, že máš 3 hlavy, chudáčku.
2: Ty jsi chudák.
3: Máš jen jednu hlavu a co v ní, ha?
2: Nevíš, že čím víc hlav, tím významnější drak?
4: Náš vládce Hurikánich má 18.
2: Je to největší huhulvát v dračí říši a přikazuje ti...
3: Okamžitě se mnou odletíš.
2: A hyni se!
0: Nebo s tebe nadělám pokroutky.
2: Jauvajs, co to děláš? Pust mě!
5: Nemám rád nezdvořáky.
2: Jau!
5: Když někam přijdu, nejdřív slušně pozdravím. Bez pozvání nikomu nalezu do příbytku, natož abych na něj hulákal.
1: Tak už mě pust. Já jenom vyřizuji, co ti náš pán vzkazuje. A jestli hunem, totiž honem, nepřiletíš, povídám ti, to bude hukot.
5: Tak ať si.
1: Hugo, poleď. Přece nedopustíš, aby mě ostatní sežrali. To jsi vzdálený bratranec.
5: Myslíš vážně, že by tě snědli?
1: No jej!
5: Tak co se dá dělat? Letíme.
6: Zatímco já jsem spokojeně spal a zdálo se mě o Andulce, drak Hugo se vydal přes hory a doly, modrá moře, sopečné ostrovy a žhavé pouště až do Drakonie, kde ve skalách Huronských hor sídlili jeho dračí příbuzní.

0: Jednohlavý, tříhlavý, devítihlavý, dvanáctihlavý.
1: Zajal jsem ho, už ho vedu.
0: Ty lháři, kdo škemral, ať s ním letím, aby si ho ostatní nedali k obědu.
2: Ticho, to ti to trvalo, úhlajzíku. Hlupáku, potloukáš se bůh ví kde a já čekám. Schoďte ho do nejbližší rokle.
3: Milost, pane, milost. Milost.
2: Ticho. Teď řvu já. Tak ty jsi Hugo. Ten budíš k ničemu. Já, 18hlavý drak Hurikán.
4: Hurikán je náš pán.
2: Jsem zjistil, že nežereš dobytek, neplníš města a princezen si nežádáš. Jsi ostudou slavného dračího rodu Huhu.
4: Huhu, Huhu.
2: A chodíš do školy.
0: Kde pak? Nechodím. Já jenom koukám oknem. Ale za hezkého počasí se kvůli mně vyučuje na dvoře. Děti se uvelebí kolem, pan učitel otruba vykládá a já jsem šťastný.
2: Šťastný, když nehoří. Dračí vítr neboří domy a lesy a vesnice nelehají popelem.
0: Tak to bych prosím šťastný nebyl. Já je mám všechny rád, obzvlášť Andulku Šípkovou. Chystáme s panem učitelem polena.
2: Polena. A co ještě žereš?
0: Někdy si vyhrábnu pařez.
5: Pařez!
2: Dost! Jsi budíš k něčemu, jak jsem řekl.
0: Nejsem. Pan učitel tvrdí, že jsem učenlivý. Umím i básničku.
2: Nechci básničku!
6: Jediné verše hodné našeho pána jsou: ze všech draků Hurikán, nejvyšší je draků pán, má nejvíc hlav a nejvíc krků, jazyků a tlam.
4: Hip, hip, roztrháme ho, roztrháme Huga.
0: Tak to byste si mohli zkusit. Já se nedám.
2: Ticho! A neskákejte mi do řvaní. Dám ti ještě šanci. Když správně zodpovíš moji otázku, dnešek přežiješ. Kdo je na celém světě a okolí nejmocnější?
5: Řekni, Hurikán. No tak to řekni, bratranče.
0: Nejmocnější na světě je slunce. Foukni, Hurikáne, a vsaď se, že ho ani žhavým dechem nespálíš. Když z něho nesejdeš, spálí tebe.
2: Já tě zahubím.
0: Jo, a to si říkáš hostitel? Ten tvůj ukničený posel měl pravdu. Jsi největší hulvát v dračí říši.
2: O, slyšeli jste? I náš poslední nepodařený člen rodu Huhu uznává, že není většího hulváta nade mne. Co jsem ještě?
0: Grobián, nezdvořák a podrazník a syčák naduta.
2: Ano, ano, smím se bláhem. Rozpleťte mi krky. A taky jediný mám 18 hlav. Jsem mocnější než slunce, abys věděl, protože slunce pálí jenom ve dne. Já spálím, co chci, kdy chci.
0: Jsi odporný a zlý.
2: No jo.
0: A tvým 18 hlavám smrdí zuby.
2: Ano.
0: Ty si určitě nečistí zuby, viď?
2: A uhodl si je. Máš štěstí, že jsi mě uznal v celé mé veliké obludnosti, ale ještě nemáš vyhráno. Teď tě nenechám roztrhat, mám pro tebe další úkol a jestli ho splníš, možná si vykoupíš moji milost. Mám všechno, nač si pomyslím, naloupen do aleluja, každý se přede mnou třese. No, předveďte. Stačí, chybí mi jedině princezna a tu mi přineseš ty. Ale pamatuj si, Nikoho horšího než Zlatovlásku, Mahulenu krásnou panu nebo Šípkovou růženku nechci.
6: A propo, kdo pak je Andulka Šípková? Nejmenuje se ve skutečnosti Růženka?
0: Tak to pozor, naše Andulka je nejkrásnější na světě. Aspoň pan učitel Votruba to říká. Je jako princezna.
2: Tak tu chci.
0: Tak to tedy ne.
2: Ticho! Jestli s ní do příštího úplňku nepřiletíš do Huronských hor, pošlu pro vás trestnou výpravu. A pak se uvidí.

0: Prý pošle trestnou výpravu. Draci spálí školu, vyhubí děti, jo, Andulku unesou, mne rozsápou, sežerou, řval hurikán.
1: Je.
0: Ale to se pletou. Všechny vás ochráním.
2: No, silák si, Hugo, ale dračí rod Huhu je dračí rod Huhu. Ne, sám na něj nestačíš.
3: A co tvá kouzla, Halíbelo? Udělej z draků muchomůrky nebo polena? Hugo je sežere?
2: Na draky botrubo jsem krátká. Nehledě na to, že kouzla bílé magie, jak víš, mají krátké trvání.
3: Přiznám se, že mi zeslábla kolena. Moje milovaná Andulka je v nebezpečí. A škola. A děti.
1: Tak víš co, Hugo? Já s tebou do Drakonie poletím. A až mě hurikán uvidí, sám pozná, že nejsem žádná princezna, ale obyčejná čipičářova dcera. Uvidím kus světa a vrátím se domů.
2: Já jsem dobrodějka, ne tululum. Jestli si tě pán všech draků zamanul, holka, po dobrém s ním nikdo nic nesvede.
3: Ale to je zvůle. Hurikán přece nemůže chtít naši Andulku.
2: Ale jo, může. Podle dračího práva můžou draci všechno, co si zamanou. Zvláště jejich pán. A běda tomu, kdo se jim chce postavit.
0: Tak co, Halíbelo, uděláme?
2: No, ráno moudřejší večera. Jděte spát.
4: Té noci nikdo z nás oka nezamhouřil. Halíbela se na koštěti vzdálila do strašidlového lesa, ve svém vzácném lexikonu nastudovala heslo draci.
2: Draci, draci, draci, draci, huhu. A tady to je. Ale pěkná verbež. Co jsem říkala, po dobrém to s nimi nepůjde. No tak do toho. Hudba.
5: Míchám, vařím 9 sil, sový dráb a černobíl. Devaterou sílu vkrádám do nápoje mocných sil. Upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa. Míchám, vařím 9 sil, sový dráb a černobíl. Přidám lístek z kapradí, ať si dobře poradí.
1: Halíbelo, už to mám.
2: Já vím, to by bylo, aby čepičářova dcera neměla pod čepicí.
1: Ten hurikán je hamoun, Hugo, ty jsi to přece říkal, že má naloupeno.
6: No je, trůní na truhle plné zlata a drahého kamení. Kolem krků má šperky, hedvábné šátky a kravaty a všelijaká ukradená vyznamenání.
1: A co má na hlavách?
6: Na hlavách? Nic.
1: Myslela jsem si to. Přivezu mu věno.
3: Ne, to nedopustím. Halíbelo, proměň mě v Andulku Šípkovou. Poletím já.
1: Ty, Ludvíku.
2: Jo. Ušlechtilý nápad, otrubo, jenomže na nic. Dobře víš, jak je to s mými kouzly.
6: Je, to bych se nazmal, kdyby se hurikánovi nevěsta proměnila v pana učitele otrubu.
2: Moc byste se nesmáli. Když tě otrubo draci rozsápou, kdo bude učit děti? A já vím, že máš Andulku rád. To vidí i slepé kotě. Ale láska kálí rozum, takže se radši sebera přemýšlej, jak Andulce pomůžem s věnem.
4: Od té chvíle ve škole i u Šípků, včetně Vendy, všechno, co mělo ruce, šilo čepice, kšiltovky a také barety. Klobouky různých tvarů, včetně mysliveckého, a dokonce cylindra. Paní Šípková upletla kulich i z bambulí. Přiznám se, že v té době jsme zanedbali výuku, jelikož natvrdá a měkká i jsem neměl pomyšlení. Na druhé straně, budiš ke cti všech žáků, že v ty dny nechyběla ani noha. Všichni dělali, co mohli pro záchranu Andulky a potažmo i školy. Chlapci sehnali vojenské čepice veteránů, kuchařskou čepici a hasičskou přilbu. Tři dny před úplňkem jsme měli vrchovatou nůši čepičářských a kloboučnických skvostů.
2: A já tomu nasadím korunu.
6: Je, blíží se, až mi přecházejí oči. Drahé kameny svítí jako prudičky.
7: Halíbelo, a není pro draka škoda?
2: Není, všechno zlato, co se třpití, Vendo, na to pamatuj. Nastav nůši. Korunu dáme do spod. A teď ty, Hugo, vypij tohle. Od nynějška po tři dny jsi devětkrát silnější.
3: Prosím pěkně, já bych si prosím také loknul.
7: Pozdě, pane učiteli, Hugo to vymlaskl do poslední kapky.
3: I tak, poletím s Andulkou.
6: Už zase.
3: Ať si třeba zahynu. Já bych ten strach o ní stejně nepřežil.
6: No jo, vidím, že se z lásky nejen ztrácí rozum, ale i nabývá odvaha, jenže i devětkrát silnější bys byl pro draky míň než parátko.
7: Prosím, ale žádný drak není tak chytrý jako náš pan učitel.
6: No, možná když v pravý čas vezme rozum do hrsti. A tak dobře. Zatím za tebe otrubo, vezmu supl.
7: A já mám pro vás tahák, pane učiteli.
3: Tahák, Vendo?
7: Pro případ nebezpečí.
4: A letěli jsme přes hory a doly, modrá moře, sopečné ostrovy a žhavé pouště. Andulka držela nůši, kukadla jí div nevypadla.
8: Vidíš, Ludvíku? Na horách leží sníh. Přitom u nás je všechno v květu. A ta voda, kde je její konec?
9: To je moře, Andulko. Ale jestli budeš sebou šít a pořád koukat dolů napravo a nalevo, sklouzneš?
8: Nesklouznu! Přece mě držíš.
4: Hugo, věřte nebo ne, si za letu zpíval.
5: Nebezpečí to mi svědčí, aspoň vím, že se nebojím. Jaké pak vraky se zlými draky, co umějí, umím taky, tak, tak, tak.
4: Neletět, kam jsme letěli, byl by to opravdu nádherný výlet.
5: Blížíme se k Drakonii. Před námi se tyčí Huronské hory.
9: To řvaní. To jsou draci.
8: Schovej se, Ludvíku. Nesmí tě vidět.
9: Šmidli, fidli, zmizli. Puntata. Teď.
8: Bravo, Ludvíku.
9: Nejsem někde viditelný.
5: Ani brýle, pane učiteli. Tentokrát ani brýle.
8: Jen aby ti to vydrželo.
10: Ticho! Jsem Hurikán.
11: Hurikán je náš pán.
10: Jistě. Jsem vládce dračího rodu Huhu.
11: Huhu, huhu.
12: Hu.
13: Ze všech draků Hurikán nejvyšší je světa pán. Má nejvíc hlav a nejvíc krků, jazyků a tlam.
11: Huhu, hu, učíme na tvůj rozkaz, strašný pane, všechno
13: zničíme.
10: Ano. Pohov. A kdo jsi ty, krasavice?
1: Jsem Andulka, dcera Čepičáře Šípka.
14: Dcera Čepičáře? Není to princezna?
10: Ticho! Líbíš se mi? Tobě ty, dračí nulo.
0: No.
10: Hugo.
0: Ano.
10: Jsem sice neodpustil, že vůbec jsi, ale za to, že jsi mi přinesl stvoření krásnější než nejkrásnější princezna, dovoluji ti zúčastnit se svatby. Sežereme tě až potom.
0: Ano.
10: Jo. Ulajzíku, podej prsten.
2: Jaký, pane?
10: No, jaký? Přece ten, který jsem osobně uloupil indickému maharádžovi s diamantem zvaným křišťálová růže.
4: Prsten s diamantem jako křepelčí vajíčko hodila ta 18hlavá příšera Andulce do dlaní.
10: Uhu, stoupá úplněk. O půlnoci bude svatba.
14: Nemá žádný věno.
1: Ale má. Tohle je moje věno, Hurikáne. Nehodí se přece, aby vládce slavného dračího rodu Huhu chodil holohlavý. Tak, ať se ti líbí.
10: Čepice? A tolik? Turbany, fez a všecko. Vyberu si. Budu ještě větší krasavec. Já chci tuhle.
11: Saténová je moje.
10: Moje?
11: Moje. Já chci přilbu.
10: Pustí. Mám z nás nejvyšší vyznamenání.
14: Že tě kousnu?
10: Ticho! Dneska jsem hlavní hlava já. Vydržte!
14: Zakruť mu krkem!
11: Já jsem hlavní!
10: Ty dutá, nadutá hlavo!
14: Já jsem nejdůležitější!
10: Já! Kdo vymyslel nevěstu vypalit se? Nebýt mne, není věno! Já jsem nejhlavnější!
11: Dej mi kulicha!
14: Je můj!
13: A co my? My chceme být taky na parádění!
14: Chceme na parádění!
10: Já! Všecko je moje!
3: Andulko, Hugo, ty jeho hlavy se snad dočista pobíjí.
10: Ticho! Něco tu píplo.
13: Čichám člověčinu, pane, kterou nevidím.
11: Není tu sama.
13: Zrada?
14: Do roklesní!
3: No. Jedeš?
13: Počkej, Hugo. A tatmu, ať je světlo plaším tmu. Teď!
10: Co to je?
3: Jsem Votruba. Učitelský mládenec. Pečuji o vzdělání dítek z Lhoty a Drákotína. Promluvme si, Hurikáne. Jistě nám oběma jde o blaho Andulky Šípkové. Na ní tu zvyklá, doma je jí líp. Ponechej si věno a my s Andulkou se vrátíme zpátky.
10: Ale. Mně nejde o blaho Andulky, hlupáku. Draci, na něj!
4: Co teď? Draci se blížili a já ne si vybavit jediné kouzlo. Teprve v poslední chvíli jsem si vzpomněl a vytáhl z kapsy Vendův tahák.
3: Zlatobíl a bílý vdolek, ať je.
1: Ze mne ne, Ludvíku.
3: Z Hurikána. Člověk.
4: A byl. Sotva s sebou mrzkl, zakousl ho proradný Huhlajzík. Na to se draci vrhli k nůši. Ze dna se vykutálela zlatá koruna, zdobená rubíny a safíry a líbila ji nalíčila pro Hurikána. kdyby se jeho 18 hlav nepobilo kvůli Andulčině věnu, pro královskou korunu se zničí určitě. Snad to lidi odkoukali od nich. Nevím. Nastala řežba. Na nás draci zapomněli.
12: Koruna je moje!
14: Tří hlavý chudáku!
12: Dej sem!
8: Ticho!
12: Já zakousl hurikána! Proto jsem teď vládař já!
14: To je toho, když nej byl čolek!
8: Čolek!
12: Co to je?
8: Držej!
12: To koruna!
4: Tak po sobě chňapali a sápali se navzájem po krcích, až se propletli jako vánočky a nemohli se pohnout. A to byl jejich konec. Pravda, pár draků se vyhrnulo na nás. Tu noc se Hugo poprvé a naposled popral.
1: O, jsi chrabrý, Ludvíku. Co bychom si bez tebe počali?
3: Teprve Andulčin polibek mi málem podlomil kolena. Troufám si říci, okouzlil jsem nejkouzelnější bytost na světě.
6: A co já, Andulko?
1: Ty, Hugo, jsi ze všech úplně nejchrabřejší.
6: Je. Ale kam zmizela zlatá koruna?
4: Místo halíbeliny koruny ležel na skále obyčejný drn. A místo drahých kamenů se kolem něj rozkutálely jedovaté bobule rulíku a vraního oka.
3: Ano, ano. Tak neslavně skončil hurikán a slavný dračí rod Huhu.
4: Chtěli příliš mnoho a byli zlí. Nezůstalo po nich nic. Tedy kromě našeho drahého Huga, ovšem.
6: Kouzlo halíbelina 9silového lektvaru pomíjí, ale nebojte se. I tak jsem silný dost, abychom v pořádku doletěli domů.
4: Školní besídku jsme stihli.

0: přijeli k nám vzácní hosté. Celá Halíbelina rodina a též pan král s veškerým příbuzenstvem. Halíbelu mají ve veliké vážnosti a Huga, jak by smet. Však se také, jak se patří, vytáhl.
1: Žáci žačky s čertem v těle, ne

0: vám, ač to bývá k zlosti.
1: No, co s tím ku vzdělanosti?
2: Opora.
3: Dojat byl i můj pan učitel Amos. Nyní ve výslužbě, rodiče i ostatní občané Lhoty a Drákotína. Z širokého okolí se sjeli hosté, kteří toužili spatřit našeho Huga. Jelikož já měl povinnosti kolem besídky, role průvodce se ujal Venda.
4: Drak Hugo, vážení, připomíná leguána, ale lítacího. Leguán by vedle něj ovšem vypadal jako poštovní známka vedle školní tabule. Z celého světa se dychtiví turisté sjíždějí ke skotskému jezeru Loch Ness, říká pan učitel, aby spatřili aspoň šupinu z jezerní obludy. A to i přesto, že ji nikdo nikdy pořádně neviděl. Nebýt mě, neviděli byste teď taky nic, protože o dračí vejce, u dračí skály jsem zakopl já. Hugo, ukaž zubiska. A drápy. Nyní nám, dámy a pánové, přispějte podle svého uvážení na tělocvičnu. Moje sestra na ní dala vzácný prsten s diamantem.
5: No prosím, říkal jsem, že z toho Vendy něco bude. Koukni na něj.
3: Zkrátka, besídka měla neuvěřitelný úspěch. Andulka se na mne dívala tak krásně, že jsem z ničehož nic najednou vyhrkl.
6: Andulko, nechtěla bys být paní učitelová.
7: A proč asi, Ludvíku, už 2 roky uklízím ve škole? Ty Kubíku.
5: Otrubo, Ludvíku, tady máš něco ode mě.
7: Co je to, halíbelo?
5: Vysvědčení z nepovinného předmětu bílá magie. V praxi ho zvládl. A na jedničku.

malá a gáta jí je od pondělka churava. Maminka jí vaří čaje a pan doktor dodává: potit se, s potivostí nejdál důjdeš, potit se, to je rada má. Do dědička vnikl bacil v roztrhaným kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

probacila nepříjemná

zkusil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Poslechněte si napínavý příběh, který se odehrává ve zchátralém domě. Opuštěné místo je určeno k demolici, ale jeho dva poslední obyvatelé se z domu nechtějí vystěhovat. Ani souboj s nebezpečným zlodějem je neodradí. Proto je musí přesvědčit další přátelé, netopír Ťapura a kočka Čičíta. Rozhlasovou hru Dobrodružství ve starém domě napsala Vendula Borůvková na motivy Pavla Čecha. Režie Lukáš Kopecký, natočeno v roce 2014. Účinkují Jiří Valůšek, Simona Peková, Roman Blumajer a další.

0: A tak člověčího sirotka Tarzana vychovali gorily. Jako oni se v džungli mrštně houpal z liány na liánu. A co víc, sám se naučil číst z knih, které zbyly po jeho nebohých rodičích. A zjistil mnoho nového o tajuplných světech, které ležely kdesi daleko. Přesto mu život zde nepřipadal nudný. Vždy tu bylo dost zvěře, kterou lovil do svých pastí. Toulavé šelmy jej zase udržovaly stále ve střehu. Nejednou unikl v posledním okamžiku. Rychlá byla šíta s dlouhými drápy i nenažraný Numa Šavlozubák. Ale Tarzan byl jako blesk. A tak se stal králem džungle. Každý ničemný tvor na zemi, ve vodě i ve vzduchu mu šel uctivě z cesty.
1: Je jako já. Úplně jako já.
2: Ahoj, Ťapuro.
3: Čenduno, nazdar. Ty ses teda rozvášnil, chlape. Hotovej Tarzan. Akorát s osmi nohama, co?
2: Hele, nech si toho, jo. Taky ti nepředhazuju, že jsi lítací myš, když jsi netopír.
3: Co? No tak promiň, pavoučisko. Já vím, že Tarzan, pán opic, je tvoje nejoblíbenější knížka. Ale to tě baví číst to pořád dokola a sedět na zadku? V opuštěném činžáku plném harampádí, který za pár dní zbourají?
2: Nezbourají, nemůžou.
3: No jasně, že zbourají. Vždyť už sem přistavili i jeřáb.
2: To bude omyl.
3: Zaběhni si po pavučině k oknu a uvidíš. Všechno kolem rozkopaný. Na dveřích červeno-bílá páska a zákaz vstupu.
2: Ale
3: z domu zůstane jen obrovitánská hromada cihel a omítky.
2: Proč by bourali něco, co může stát dalších 100 let?
3: Asi už to není moderní. Má to jen 4 patra. Já viděl obludy, co mají pater 20. Obrovský, vysoký, celý skleněný. V tom chtějí dneska lidi bydlet.
2: To se mi nelíbí.
3: Ale nenaděláš s tím nic, pavoučáku. Jakože se Ťapura jmenuju.

0: To už je tolik hodin?
1: No, jo, je 6 ráno, ty noční ptáku. Vychází slunce, čas netopírů skončil.
0: Jejda, to jsem se to zapovídal.
1: No, každý slušný netopír už dávno chrní.
0: Celou noc jsem lovil můry. Hola, hola, je čas jít spát. Dneska tu nocujeme naposled.
1: Přestaň šířit poplašné zprávy.
0: Zítra se stěhujeme. Oba.
1: A ne, mně se tady líbí.
0: Čendo, pozor, čečíta útočí. Rychle, poleď nahoru.

0: Neschovávejte se, zbabělci.
1: Dneska to bylo o fous. Jsi čím dál lepší, holka.
0: Že jo. Mňau. Zítra vám natrhnu gatě.
1: Podívej, hrajeme tuhle hru už nějaký ten rok a vždycky jsme byli rychlejší.
0: Ale jen proto, že ty parkety děsně vržou. Mňau. Máte jasnou výhodu.
1: Oho, s tím se směř, ty kůže kočičí.
0: Mňau, se uvidí. Zítra přijdu naposledy a bude hostina. Netopír, dušený na pavoučích nožkách. Mňau.
2: Co pořád máte s tím zítra?
0: Mňau. Bláznivej pavouku. Co pak nevidíš, že to tady všichni balí?
1: Čenda se prý z domu nehne.
0: Uvidíme, až začnou padat zdi. Já to viděla. V podnásepní uličce. Všechny baráky tam lehly k zemi. Jak myši při raní rozcvičce.
2: Určitě se pleteš. Pan Župánek přece říkal,
1: pan že... Župánek si už pije kafíčko s rumíčkem někde v nebíčku. Byl poslední nájemník, co tu ještě zbyl. A teď?
0: Mňau, se ví. Bude tady stát nějaký obchodák, podzemní garáže nebo fabrika na auta.

0: Jenom krysy opouštějí potápějící se loď.
1: Jau, já nejsem žádná krysa.
0: Snad ho přesvědčíme zítra, čičí to, až přijedou nákladňáky a rypadla.
1: No, hoši, zítra vás oba sežeru přece.
0: Ne, já úplně zapomněl. Tak dobrou, letím do Hajan.
2: Čaudie, mňaudie.
0: Tak, nazdar.
1: No tak řekni aspoň bojím. Hrajeme, ne? Tebe to dneska nebaví.
0: Ani ne.
1: Jestli máš nahnáno, tak neboj. My kočky jsme mistři v přežívání. Vezmu tě pod packu a najdeme si nějaký jiný domov.
0: Ale já žádný jiný domov nechci.
1: Domov je všude, kde si ho uděláš.
0: Ale já se tu narodil.
1: Jo, ale umřít tady kvůli tomu nechceš, viď? Tak zítra. Čaudie, mňaudie.

0: Ku.
1: Kuš, koukala si před chvilkou, tak si dej pohov.
0: Já jsem se jen chtěla zeptat, že to není pravda. Nezbourají nám to tady, že ne?
1: Jasně, že ne, Kačko. Už jsi někdy viděla zbourat tak obrovský dům?
0: Ale ťapuraří.
1: On si toho navymýšlí.
0: A ty se nebojíš, že budeme muset doopravdy odejít?
1: Jasně, že ne. A ty?
0: Trochu.
1: Hele, Ačko, byla jsi vůbec někdy venku?
0: Jasně. Říkali mi kukačka drsnokačka. Než jsem se nastěhovala k vám, pracovala jsem u jednotky rychlého nasazení. Jednou jsem takhle zachránila malé hrdličky před hrozivými tyranosaury, co utekly ze zoo. Terorizovali městský park už pár dnů, než na to zavolali mě. Dorazila jsem v okamžiku, když vražedným šklebem šplhali k hnízdu. 5, ne, 6 hladových potvor. Od kořisti už je dělil poslední metr. V ten okamžik jsem chytila liánu a s hrozivým pokřikem se řítila přímo na ně. Srazila jsem je ze stromu a dala jim co proto. Umím přece karate. Pak jsem je svázala a poslala zpátky do zoologické zahrady.
1: Tyrannosauři přece dávno vymřeli. A u nás v parku liány nerostou.
0: Teda, chtěla jsem říct, šavlozubí tygři.

0: Bez superhrdinku.
1: Jsem nejodvážnější kukačka v tomhle městě, tečka. A co ty? Co jsi zažil tam venku, ty?
0: Já...
1: Vytáhl jsi vůbec někdy paty z pokoje?
0: No, jasně. Taky jsem bojoval se strašlivými šelmami a zachraňoval z jejich spárů nebohá ptáčátka. Mrkni na tu jizvu nad okem. A šestou nožku mám pochroumanou, jak mě zalehl kanec divoký.
1: Tak to určitě.
0: A hele, jak jsi se mohla prohánět ve větvích, když jsi ze dřeva a přišroubovaná tady na bydýlku hodin?
1: Řeknu zaklínadlo a hodiny se zmenší. Nosím je pak na pořádku jako prstýnek.
0: To určitě.
1: A zrovna jo.

0: Nemohl bys mě natáhnout?
1: Mohl. Dělám to vždycky, jestli jsi nevšimla.
0: Pozor, ať nestrneš pérko.
1: Neboj.
0: Dneska v noci v hodinách strašně lupalo.
1: Vždycky otáčím klíčkem jen pětkrát.
0: Ty jsi je rozbil.
1: Kůž, nepřeháněj. To není tady. Není to v hodinách.
0: Vážně ne? Kousla jsem se z toho leknutí do jazyku.
1: Je to venku. Něco se tam děje. Jdu se podívat k oknu.
0: Tak co se děje?
1: Bourají altánek, co stojí v zahradě. Teda stál.
0: Tak je to pravda.
1: A to ještě nic neznamená. Trámy měl strouchnivělé, střechu propadlou. Určitě postaví nový altánek.
0: Co ještě vidíš?
1: Pobíhá tam spousta lidí a jezdí nákladňáky. Bagry hloubí obrovskou díru pár metrů od domu.
0: A co dělá jeřáb?
1: Nic. Jen tiše stojí.
0: Tak to je dobrý.
1: No, však jsem to říkal.
0: Ach, jo. Výhled z okna ti závidím. Já odtud zahlédnu jen modrou oblohu nebo černé bouřkové mraky a ostatní ptáky.
1: Od našeho domu se táhnou už jen pole a silnice. A na obzoru stojí les, nejkrásnější les na světě. Teď na podzim se barví žlutě a rudě, jak čičítin kožich. Neznámý svět. Určitě tam žije spousta pavouků a much.
0: Mohl bys odejít tam?
1: Možná. Ale je to tak daleko. Už strhly ty ošklivé garáže vedle, stejně z nich opadávala omítka.
0: Já se bojím.
2: Víš co, Kačko? Je čas na svačinu, ne? Nějak mi vyhládlo.
0: Ty máš nervy ze železa, Čendo. Na mou duši, úplně jak Tarzan, král džungle.
2: Můžu ti nabídnout, muší vajíčka, to je pochutnáníčko.
0: Děkuji, brr, nechci jít.

0: Hauser, missä toi on? Champion.
1: Bravo! Woo-hoo! Já už se jdu radši připravit. Za čtvrt hodiny totiž kukám.
2: A teď do práce. Musím ještě promazat ozubená kolečka a hřídele, utáhnout šroubky a vymést z hodinového strojku prach. Potom vyhnat červotoče a zkontrolovat zásoby sušených much. A nakonec uplést nové pavučiny do zásoby. Čendo, do večera se nezastavíš.

0: Antena nemá hlavu. 19. 20. No jo. 20 much na celou zimu. Je to trochu málo. Ale když se uskrovním...
1: Čendo! Ještě nespíš?
2: Ahoj, Ťapuro. Co je?
1: Za chvíli odlétám na lov.
2: No jasně, přichází noc, všichni jdou spát, jen netopíři vstávají a jdou snídat.
1: Až se vrátím, doufám, že budeš zbalený a připravený vyrazit.
2: Jo. Vyrazit? Kam?
1: Však víš, vezmu tě sebou do lesa. Zima bude drsnější, ale nějak to zvládneme.
2: Nechci opustit dům. Narodil jsem se tady a žije se mi tu moc hezky.
1: Vždyť už sem ani žádné mouchy nelétají. Kolik jsi jich za poslední měsíc ulovil?
2: Nelítají, protože je kačka plaší.
3: Neplaším a nech si to!
1: Tyjo, ta má páru. Hele, Čendo, dům je mrtvý a mouchy to moc dobře vědí. V ostatních pokojích nenajdeš už ani nohu. I mravenci se odstěhovali.
2: Jsou tu hodiny, o které se starám. Knížky, které mám rád. Nechci je tady nechat.
1: Dobrodružství na tebe čeká venku. Ne na papíře.
2: Nech si ty svoje rady.
1: Palice dubová.
2: Léď. A už se nemusíš vracet.
1: Letím, ale vrátím se.
3: To jsi neměl. Tomu bude líto. On to s námi myslí dobře.
2: Přestaň poslouchat cizí rozhovory.
3: Jak si jsem se nemohla vzdálit, když jsem přišroubovaná?
2: Tak to aspoň nekomentuj.
3: Proč se stekáš? Proč se pořád stekáš? Přestaň brblát.
2: Dej mi pokoj, jo? A vrať se do hodin.
3: Já se snad urazím, nebo co zrovna ty mi budeš vyčítat, že já kukám.
2: Však je to s tím plašením much pravda. Proč kukáš, když tu nikdo není?
3: Musím, jinak by ani sluníčko nevědělo, kdy má vstávat.
2: Houbeles.
3: Za celé roky jsem se ani jednou neopozdila, ani jednou jsem nezakukala předčasně, natož později.
2: No, tak to máš co dělat.
3: Jejda, už je 8. Kuku, kuku,

0: toho odpoledne sotva se kmen schromáždil, povolal Tarzan všechny dospělé samce. Rány, které utržil v boji s terkozem, ho pálily, ale zvítězil a to bylo hlavní. Dnes jste viděli, že Tarzan z rodu opů je největším z vás, řekl. Odpověděli opice jednohlasně. Tarzan je veliký.
1: Tahle kapitola se mi líbí.
0: Kůž, Tarzan není jako opy. Jejich zvyky nejsou jeho zvyky. Proto se Tarzan vrátí do doupěte svého vlastního rodu. Musíte si zvolit jiného vůdce, neboť Tarzan se již nevrátí.
1: Možná bys měl o Ťapurově návrhu uvažovat.
0: Kůž.
1: Myslí to s tebou dobře.
0: A nerůž.
1: A má pravdu.
0: Jestli nepřestaneš, zacpu si uši.
1: Umíněnče.
0: Jak chceš, kačko? Tohle jsou extra kvalitní špunty do uší. Z nejjemnějších pavučin. Vidíš? A už nic neslyším. Ani hlásku.
1: Ach jo, jsi tvrdohlavý.

0: Ajeje. Čičíta jde na toulačku. Moment. To není Čičíta. Ta přece našlapuje mnohem tišeji. Duchové! Starý pan Župánek si pro nás přišel z nebíčka.
1: Lucina Hergot! To je ale blbej barák. Ani výtah to nemá.
0: Funí a nadává. To duchové nedělají. Čendo! Čendo! Někdo sem jde! Čendo! On mě neslyší. Čendo! Vyndej si ty špunty z uší! Čendo! Nikdo tu přece nebydlí. Pan Župánek byl náš poslední nájemník.
1: Tak, a jsem zpátky.
0: To snad ne. Maskovaný lupič. Pomoc, šmaria. Kačko, co budeš dělat?
1: Barák je jak vybílený. Nikde nic, jen holý zdi.
0: Koho mi připomíná?
1: Člověk se vrátí z lapáku a všechno je jinak.
0: Poznávám ho. Soused z vedlejšího bytu, ten lotr.
1: Aspoň, že Župánek neměl žádný dědice. Jakoby odešel z rovinka včera. Všechny jeho knížky tady zůstaly. Jo, prý jsou pořádně vzácný. V antikvariátu mi za ně určitě zaplatí pár tisícovek.
0: Chce odnést knížky a Čenda si zrovna čte Tarzana a přímo na stole. Čendo, Čendo, hola, zvedni hlavu. Špunty ven, Čendo!
1: Fuj, pavouk!
0: Proboha, uviděl ho a chce ho rozmáznout. Musím něco udělat.
1: Za chvíli budeš na maďaru, ty potvor osminohá.
0: Když zakukám, třeba se lekne.
1: On si snad čte. Fuj!
0: Jenže půlnoc je až za 3 minuty. Nemůžu zakukat dřív, nemůžu. Řeknou o mně, že neumím kukat. Řeknou, že taková nespolehlivá kukačka nemá v hodinách co dělat.
1: Tak a teď budeš placatej.
0: Ale... to je jedno. Musím ho zachránit. Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku.
1: Fuj.
0: Petřelec, rychle do hodin.
1: Fuj, tak jsem se lekl. Pavouk utekl. Nevadí.
2: Kačko, on krade Župánkovi knížky. Viděla jsi ho?
0: Zachránila jsem ti život.
2: Co říkáš?
0: Máš špunty v uších.
2: Já mám vlastně špunty v uších.
0: Ach jo.
2: Dobrý, už tě slyším. Musíme ho zastavit.
0: Jak asi?
2: Nějak ho zneškodnit. Je. Sebral mi Tarzana. A kapitána nemá taky.
0: Je to ten lotr z vedlejšího bytu.
2: Vždyť ten se tu neukázal celý roky.
0: Seděl ve vězení. Pamatuješ, jak pan Župánek přišel na to, že ho chtěl vykrást?
2: A jo, úplně jsem na to zapomněl.
1: Ty knížky váží snad 10 kilo. To bude peněz.
2: Nevzdělanec, barbar, darebák.
1: A teď ty zatracený kukačky.
0: Ne.
1: Vypadají hodně staře. Ty budou určitě taky hodně cený. Koupím si za ně nejmíň 3 láhve rumu.
2: Kuš, pracky pryč.
1: Jestli pak fungujou. Zkusím je pořádně natáhnout.
0: Čendo, pomoc.
2: Kša, co bych tak...
0: Strhne perko, on určitě strhne perko.
2: Přestaň.

0: Dostal ozubeným kolečkem do frňáku.
1: Patří mu to.
2: Baterka se rozbila. Se nevidím. Nic nevidím. Krucinál. Au, au, moje koleno. Zatracený stůl. Můj palec. Pomoc. Ta židle váží snad metrák.
0: No jasně, protože na ní leží všechny díly Otova slovníku naučného. Ty trumbero.
2: Knížky, zase knížky, všude samý knížky. Se na to můžu... Se vrátím zítra s Kárkou. Za to mi, župánku, zaplatíš. A teď pryč. Tady přece bylo zábrany. Sakra. To bude nejmí zlomený.
1: Netikají. Čendo, udělej něco.
3: Jsou úplně zničené. Ozubená kolečka, pérka, všechno polámané, rozmetané po pokoji.
1: To ne, co budu dělat?
3: Já nevím.
1: Slunce už nikdy nevyjde.
3: Nesmysl.
1: Když nezakukám, svět se zastaví.
3: No tak... Neplakej, Kačko. Hlavně, že se tobě nic nestalo. Víš co? Zkus ještě usnout. Ráno moudřejší večera.
1: Teď už to nepůjde.
3: Ale půjde. Pojď sem. Tak já ti zaspívám. Spí, kukačko, spí.
1: Kuku.
3: Zavři očka, sví.

0: Aniž teď kotrý koleba ti.
1: Kuku.
0: Spí, kukačko, spí. O červíčcích sní. To bude dobrý. Já vím, že jsi mi zachránila život. Zahlídl jsem tě koutkem oka. Kukala si 2 minuty před 12. Děkuju. Kačka už je v limbu. Zkusím taky usnout. Snad ta ukolébavka zabere i na mne.

0: Dobré ráno. Hodiny netikají. Je tu děsivý binec.
1: Zloděj. Nepamatuješ si?
0: Já skoro zapomněla. Tady je ale spoušť. V noci to tak nevypadalo. To je hrůza.
2: Nazdár. Je. Vám se tady prohnal uragán?
1: V noci přišel zloděj a zničil, co mohl. Hodiny...
0: Neříkej to!
1: Hodiny jsou kaput.
2: To vidím. Jsou úplně rozbité.
1: A knížky ukradl. A co neukradl, proto se vrátí.
2: Tak to je mi líto.
3: Jsem tady a mám hlad. Jdu vás sežrat. Čičíta, královna džungle si přišla pro svou kořist.
4: Co jste jak zmoklý slepice? Aha, vy nehrajete.
1: Jo, tak si posluš.
2: Čendo, to nemyslíš vážně?
0: Skočil přímo před ní.
4: Co blázníš?
1: No, prosím, sežer si mě.
4: Ale tohle se nedělá, víš? Zkazil si hru.
2: No já se picnu. Čendo, co to tu předvádíš?
0: Víš, Čapuro, já Čendovi rozumím.
4: Mazej zpátky, pavoučisko. O takovýhle vítězství nestojím. A vůbec, vy jste tady měli zemětřesení nebo co?
1: Návštěvu. Nečekanou.
0: Nečekanou.
1: Nečekanou.
4: Oh, tyjo. Kaččiny hodiny jsou rozbitý. Kdo to udělal?
1: Zloděj. Pamatuješ na toho chlapíka z vedlejšího bytu?
4: Ne. Na toho lumpa. Vždycky mě tahal za ocas. Ale ten je přece ve vězení, ne?
2: Ha, byl. A moc dobře si pamatuje, kde se dá co ukrást.
4: A co budete dělat?
2: No, nejvyšší čas zvednout kotvy. Stěhujeme se. A co ty?
4: Už jsem nám domluvila teplý pelech v pekárně. Spousta myší a teplíčko, prostě ideál.
2: Čendo, jestli je ti líto knížek pana Župánka, tak se můžeme nastěhovat do městské knihovny. Vlastně jsem ti to chtěl už dávno navrhnout.
0: Knihovna! Vy se máte.
4: Nechci plašit, ale slyšela jsem, jak lidi dole říkali, že za čtvrt hodiny začnou bourat.
2: Čendo, zbal si svý saky paky a letíme.
1: Já nejdu.
2: Cože?
1: Leď si sám. Nejdu.
4: To je ale truhlík.
2: Nechtěj mě naštvat. Řekni mi jeden jediný rozumný důvod.
1: Náš rod tady žije celé roky.
2: Blá. Zbyde tu jen hromada suti.
1: No, skvělé místo pro pavouky.
4: Už to tady vážně začíná být nebezpečný. Mažu ven. Najdete mě v rohlíčkově pekárně. Leďte podél kolejí a u nádraží zahněte doleva.
2: Dík, stavíme se.
4: Čaudie, mňaudie. A už rychle prchejte. Ať se ve zdraví zase sejdeme.
0: A je pryč.
2: Kačko, ty bys taky měla mávnout křídly a zmizet do bezpečí.
0: Nech si ty rady.
2: Vy jste oba zabedněnci. Čendo, poslední varování. Skoč mi za krk a letíme.
1: Ne.
2: Umíněnče, ale já opravdu letím. Zavírají se mi oči únavou. Vždyť víš, že se ve dne létat bojím. Tak naskoč.
1: Ne.
0: Čendo.
1: Sbohem.
2: Zatracený blázne. Za minutku odtud utečeš po svých a ještě rád. Tak já letím. Pa! Sejdeme se u Čičíty.
5: Já adresu neměním.
2: Co?

0: Nech mě na pokoji.
1: Ty nemáš strach?
0: Ne.
1: Máš strach. Nikdy jsi venku nebyl.
0: A ty snad ano?
1: Ne. Vzpomínám si jen na továrnu, kde mě vyrobili. A na obchod, kde si mě pan Župánek koupil. Kukačka Kačka, výrobní číslo 74391. Všechno ostatní jsem slyšela od tebe. Tarzan, kapitán Nemo, ztracený svět, všichni ti tyranosauři, šavlozubí tygrové, chobotnice. Kdybys mi nečetl, nevím o světě vůbec nic.
0: Aha.
1: Chtěla jsem zapomenout na to, že jsem dřevěná a přišroubovaná k bidýlku.
0: To je mně líto.
1: Ale ty to můžeš všechno zažít.
0: Já? Vždyť jsem jen obyčejný pavouk, žádný hrdina. Ani mouchy lovit neumím. Všechny zásoby sušených a zavařených much, to je pradědečkův zlatý poklad. Schoval si ho tady v hodinách na zlé časy.
1: Aha.
0: Vůbec nevím, co bych venku dělal.
1: Ale když to neskusíš, tak to nikdy nezjistíš.

0: Jdu to omrknout. Koule! Obrovská koule letí přímo na dům.
1: Čapura měl pravdu.
2: Zachraň se, uteč, ty to dokážeš.
0: Zatím odstřelují jižní zeď. Než se dostanou až sem, spustíme se po fasádě.
2: S Bohem, kamaráde.
0: Tačko, ty půjdeš se mnou.
2: Jsem přece přišroubovaná, já se odtud nikdy nedostanu.
0: Tak tě odšroubuju.
2: To nezvládneš, utíkej. Hruza. Kuchyňka zasažena. Strop praská. Lustr. Ve stropě je díra. Trámy to nevydrží. Všechno to na nás spadne.
0: Tarzan by to zvládl. Tak proč ne já?
2: Zasype nás to oba.
0: Matička je povolená. Ještě kousek. Ještě malinký kousek.
2: Stejně se nepohnu, běž. Za chvilku se to zřítí celé.
0: Teď už jsi volná.
2: Okna zmizela. I se zdí. Vidím ven. Koule se zhoupla. A teď míří na nás.
0: Polaně už nemůžeme. Teď je to na tobě, Kačko. Leď odtud. Zachraň nás.
2: Nikdy jsem neletěla. Nedokážu to.
0: Zvládneš to. Já ti věřím.
2: To si naskoč. Ale bude to nebezpečné. Uá!

0: letím! Mávám křídlama! A ono to funguje!
1: Dokázala si to!
0: Celá vržu, to je legrační!
1: Však si dřevěná! Až přistaneme, tak tě pořádně promažu!
0: Kam zamíříme?
1: Tam, na obzor! Leží tam nejkrásnější les na světě, žíhaný žlutě a rudě, jak čičítin kožich. Určitě tam žije spousta pavouků a much a ty tam najdeš nové hnízdo, uvidíš.
0: A přiletí za námi ťapura a čičita za námi bude chodit na návštěvu. Všechno bude jako dřív.
1: Ne! Bude to totiž o moc lepší!
0: Drž se! Nabírám výšku!

0: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jani. Vítejte u naší dnešní pohádkové školky,
1: která dneska bude speciální. Vzpomeneme si, co se všechno může stát v Ušounově pohádkové školce. To si tak jednou člověk nebo strašidýlko myslí, že pro vás budou vysílat školku, ale najednou...
2: Dneska bude svatba.
0: Fuj, to jsem se lekl.
3: Já taky.
2: O tebe, moje vyvolená bych vyděsil nerad. Překrásná princezno Jano a milé strašidýlko Ušoune, dovolte, abych se představil. Jsem světoznámý čaroděj Hrůzovous. Toho času na námluvách.
0: Hele, Jani, on si kleká? Proč to dělá?
3: Nevím, ale říkal něco o námluvách a o tom, že jsem jeho vyvolená. Ale já ho nikdy neviděla.
2: To nevadí, moje kouzelná nevěsto. Pořádně mě poznáš až po svatbě.
0: Ty brďo, holky a kluci, tady se dějí věci.
2: Moje vyvolená princezno Jano, žádám tě o tvou ruku.
0: Holky a kluci, to jsem ještě neviděl. Janě došla slova. Stojí tu s otevřenou pusou.
3: Díky ti, Hrůzovou, si za nabídku, ale ruku ti určitě nedám. Neznám tě, tak tě ani nemůžu mít ráda, ale jestli chceš, tak já ti zaspívám písničku.
2: To je urážka. Jak si dovoluješ odmítnout mě? Za to musíš zaplatit. A když tak ráda zpíváš, ať je z tebe ptáček zpěváček, dokud si to nerozmyslíš.
0: Je. Máme tady zakletou princeznu Janu. Holky a kluci, dáme si pohádkovou písničku a snad mezi tím vymyslím, jak naši zakletou princeznu vysvobodíme, jak ji jenom vysvobodíme. Ušounova písnička.

0: A ze mě byl ptáček zpěváček. Mít chvíli křídla je příjemné, ale navždycky bych to tedy rozhodně nechtěla. Naštěstí mám svého úžasného kamaráda, který nezaváhal a postavil se zlému čaroději.
1: Slyšíš mě, hrůzovou si? Vyzývám tě na souboj.
2: Mě nikdy nepřemůžeš, ty titěrné strašidílko. A protože všichni, co poslouchají tvou pohádkovou školku, určitě nepoznají, co je Jana za ptáčka zpěváčka, zůstane jí peří navěky. A nebo do svatby se mnou.
1: Hurá, holky a kluci, odvaha se vyplatila. Hrůzovou s nám právě nechtěně prozradil. Jak můžeme Janu vysvobodit? Stačí, když poznáme, jaký je Jana ptáček a všichni to společně zakřičíme, jo? Ušounova hádanka. Tak pozor, pozorně poslouchejte. Tohle zpívání znáte, vidíte, slýcháte ho běžně za oknem. No, kdo to zpívá? Kdo to zpívá? Sláva, holky a kluci, už to víte, že Jana je kos. Tak pojďte, zavoláme to všichni najednou, jo? Až řeknu teď, tak zavoláme všichni kos, jo? Pozor, pozor. 3, 2, 1, teď. Kos!
3: Ušounku, holky a kluci, děkuju, že jste mě vysvobodili. Už jsem se bála, že zůstanu ptáčkem, zpěváčkem navždycky, protože to dá rozum, že bych si nevzala za manžela někoho, koho nemám ráda.
1: Jani, já jsem tak šťastný.
0: Taky jsem byla moc šťastná a pyšná na Ušouna. No ale netrvalo dlouho a najednou nad Ušounovou pohádkovou školkou slyšíme hromový hlas.
4: Copak je to tu za pěknou chaloupku, která hraje? Ona je přilepená k zemi.
1: Kdo to je, Jani? Slyšíš to taky?
0: No, jasně, že slyším, ale netuším, čí je to hlas.
4: No, tak se podíváme dovnitř. To jsem ale zvědavý obr.
1: Je, co se to děje?
3: Pomoc, hele.
1: Obří oko a druhé.
3: Dobrý den.
4: A je, ty jsi ta panenka, co tu tak pěkně hraje a zpívá?
3: No ano, to jsem já, Jana. A tohle je Ušoun. My tu společně moderujeme Ušounovu pohádkovou školku pro děti.
1: Jo.
4: To se mi moc líbilo, jak ty hraješ, panenko.
1: Nám se to taky líbí, pane obr, ale s dovolením kvůli tomu nikomu netrháme střechu, že jo?
4: Střechu vrátím, ale panenku si beru. Bude mi hrát doma, kdy se mi bude chtít.
1: Tak to ani náhodou. Ne.
4: Neboj, panenko, je to jen kousek.
1: Je, holky a kluci, je fuč. Jana i obr jsou fuč. Holky a kluci, pustím vám rychle písničku, co se jmenuje Viděli jste toho obra a zatím vymyslím, co s tím, co s touhle šlamastikou.

jako hada. Těm svým řekni Balterance, zní Goliášova rada. Váš Bůh bude pěkně čučet, až se čepel mého meče začne bavit na tvůj účet.

0: už on to opravdu vymyslel. No i když vymyslel, prostě se do toho vrhl po hlavě, jako vždycky.
1: Já, Ušoun Rušoun, hrdina, jsem tu a zachráním svou kamarádku, i kdybych měl být nakonec taky v kleci.
2: Ale prosím tě, co ty tu děláš? Ty jsi strašidílko, ne?
1: To tady jsem a ty jsi mě.

0: Brownova hádanka.
1: Za mým domem se pořád ozývá tenhle zvuk. Uhádněte, kdo to je.
0: Tak to je jednoduché. Tady tohohle ptáčka my s kamarády jistě poznáme. Tak pozor, holky a kluci. 3, 2, 1. Datel.
1: Dobře. Hádanku jste uhádli. Ale hrací skříňku my jen tak snadno nezařídíte.
0: Ale jasně, že zařídíme.
2: Přesně tak. Stačí, když si, milý obře, najdeš na internetu Radio Junior. To je taková moderní hrací skřínka pro děti.
0: Jo, přesně tak. Jsou v ní písničky od všech možných zpěváků. Taky v něm můžeš poslouchat už jeho novou pohádkovou školku. Takže nakonec opravdu budeš mít v té hrací skřínce i Janu.
2: No, tak co tomu říkáš?
1: Děkuju. A nezlob se, Jano, že jsem tě odnesl, teď víš.
2: No a já už jsem se nezlobila. A vůbec už se nezlobím. S obrem jsme dokonce kamarádi. A někdy nám s Ušounem přijde pomoci. Když nám třeba spadne míč na střechu. Někdy mě ale Ušoun nemusel zachraňovat před čarodějem nebo obrem. On se ale takový dobrý kamarád hodí, i když vás trápí jen obyčejné dachlazedí.
3: Ahoj, Ušoude.
0: Ahoj, Janě, to teda byla naše Jana. No, ty teda vypadáš. Počkej, já na to přijdu. A mám to. Ty vypadáš, jako kdyby tě někdo namaloval nos na červeno a pak tě spolknul obří šmek. A pak tě zase vyplivnul.
3: Ušoude, stačí. Děkuju za upozornění. Bab rybu, to asi, jak tady u nás v Ušoudově pohádkové školce byla včera hrozná zima. Snad větší než v lednici.
0: Jo, a ty jsi nebyla dobře oblečena?
3: Ale byla celkem, ano. Ale asi jsem předtím jedla málo vitamínu, nebo tak. A teď by opravdu není dobře.
0: Dobře. Nedá se nic dělat. Přichází doktor Ušoun, super třída. Tak pozor, pacientko Janu. Vezměte si tuhle moji dlouhou a teplou šálu. Pořádně se zachumlejte a já vám jdu uvařit lék. Potit se. Stejně jako v naší dnešní první písničce. Ušounova písnička.

bac, v roztrhaným kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši Agátu.

byla pro babsila nepříjemná

0: Să spăți anii lec prodas și daste dlou iadu. Tedy naste dlou janu. Doktor Ušoun je zpět v pohádkové školce a je připraven k boji se zákeřnými bacily, co napadly naši milou Janu.
1: Děkuju, Ušoude. Já se těším.
0: A máš na co? Protože můj odvar z bazálky, oslých chlupů a špinavé ponožky tě určitě postaví na nohy.
2: Fuj, to radši budu hůdět po celý rok, než abych pila něco, v čem se vařila špinavá ponožka a ozdý chlupy. Blé.
0: Dostal jsem tě. Nesu ti samozřejmě něco, co opravdu pomáhá. Báječný čajík s medem a citrónem a taky s trochou zázvoru. Přivoň si. Jak voní?
1: To je krása. A dokonce to i cítím, hned se mi uvolnil nos. A je to dobrota. Děkuju, Ušounku, že se o mě tak staráš.
3: Ano, pan doktor Ušoun, super třída, se staral skvěle a uměl se i krásně pochválit. A já ho nejlépe pochválím tím, že mu pustím nějakou super pohádku, třeba o telátku Popletovi.
0: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. V autobuse. Jednoho dne se telátko a tatínek Bejk vypravili do kina na pohádku o sedmero telátkách. Protože to bylo daleko, až na sousedním statku, tatínek rozhodl, že pojedou autobusem. Došli ke kachnímu rybníku, kde byla zastávka Kačerov. Tam už čekalo několik cestujících. Pan Čmelák jel na návštěvu k příbuzným do Včelákovic. Paní Kobila s Hříbátkem jeli na nákupy do města na Koňský trh a pan Bažant jel na odpolední směnu do nemocnice, kde pracoval na lůžkovém oddělení. Netrvalo dlouho a přijel autobus, který řídil pan Prase. V autobuse už sedělo několik cestujících, ale pořád tu bylo dost volných míst. Tatínek vytáhl dva papírky.
1: Co to máš?
0: Zeptalo se telátko.
2: To jsou jízdenky,
0: odpověděl tatínek.
2: Musíme si je označit tamhle v tom strojku.
1: A proč?
2: Kvůli kontrole.
1: Aha, a tatínku, proč máme každý jinou?
2: Já mám jízdenku pro dospělé a ty máš poloviční.
0: Telátko se podivilo.
1: Poloviční? Jak to poloviční? To mě pojede jenom půlka? A která?
2: Tak se říká dětskému lístku, protože děti jsou menší.
1: Aha. A tatínku, když ty jsi tak moc veliký, neměl bys mít jízdenky dvě? Nebo možná tři?
2: Telátko, nezlob.
0: Zamračil se tatínek.
2: Kolik jízdenek označovat nebudu.
0: V tom se za nimi ozvalo. Proč pak nechcete označovat jízdenky? Tatínek a telátko se otočili a uviděli paní Husu. Držela revizorský odznak a tvářila se velmi přísně. Kontrola jízdenek.
1: To je každá jízda v autobuse tak drahá?
0: Zeptalo se telátko, když vystoupili u kina.
2: Každá ne, telátko.
0: Povzdychl si tatínek.
2: Jenom když se zapovídáš, nestihneš si označit jízdenku a dostaneš pokutu.

0: ale holky a kluci samozřejmě přišli i chvíle, kdy už on nezachraňoval mě, ale musela jsem pomoci já jemu, jako když jednou už on ve školce prostě nebyl.
1: Ušoune, jsi tu? Ušoune!
2: Ušoune, neschovávej se, tvoje pohádková školka už začala.
0: Halo?
3: Ahoj, Jani, ahoj, já nejsem ve školce, já jsem se napojil přes anténu.
0: No, já jsem si prosím všimla, že tady nejsi. A kde jsi, prosím tě?
3: No, to je právě to, co nevím.
0: Jak to myslíš, že nevíš?
3: No, nevím. Já jsem se asi ztratil. Na to mi moje anténa nestačí. Není tu žádný radar ani vyhledávátko cesty. A možná se i trošku bojím, abych se ještě někdy našel.
0: Ušonku, neboj se, samozřejmě, že se najdeš. Vždyť přeci víš, co se má dělat, když se ty nebo holky a kluci ztratíte.
3: No jo, to vím, ale jenom, že vím, že když se ztratíme mamince, tatínkovi, nebo třeba i dědečkovi, nebo babičce, nebo nějakému našemu dospělákovi, že máme zůstat na tom místě, kde jsme, a klidně počkat, protože se nás ten dospělák najde. Když budeme někde bloudit, nemůže nás dost dobře najít.
0: No, tak to víš vážně skvěle.
3: Jenže já jsem se ztratil bez dospěláka, takže mě asi nikdo nemůže najít.
0: Počkej, nebreč, hlavně nebreč. Voláš mi svou anténou, co je spojená jen s rádiem, viď? Žádný opravdový telefon u sebe nemáš, že ne?
3: O, nemám jenom tu svoji anténu, jenomže nepomáhá.
0: Počkej, nebreč, neboj se, zůstaň napříjmu a nějak to vymyslíme a já zatím holkám a klukům pustím písničku.
4: Ušounova písnička.
5: Cestujeme atlasem, křížem krážem tam a sem, s Aladinem za chvíli najdeme.

0: Dalo mi dost práce u Šouna uklidnit a pomoct mu najít správnou cestu, ale co bych pro kamaráda neudělala? A teď má něco na srdci u Šoun, holky a kluci.
1: Když se holkám a klukům stane to stejné jako mně...
0: No počkat, u Šoune. Já doufám, že holkám a klukům se to nestane, protože naše holky a kluky by ani nenapadlo jít do lesa samotné. S nimi určitě vždycky nějaký dospělák půjde.
1: No já jsem to teda hodně pomotal. No ale pozor... Co kdyby se ztratili, až sami budou potom dospěláci?
0: V lese je právě nejlepší se rozhlédnout z nějakého vršku a když zrovna nevidíš chaloupku čarodějnice Bláboli, vydáš se směrem k jakékoliv cestě.
1: Aha!
0: Protože cesta vede vždycky k lidem a taky, když se ztratíš, tak tě na cestách nejdřív hledají.
1: No jasně, no tak pozor. Pamatuju si to pro příště. Hledat cestu.
0: Teď už se ale budeme s kamarády pomalinku loučit.
1: No jo, ale počkat. Přece vás ještě předtím, než se rozloučíme, holky a kluci, moc a moc poprosíme o obrázky.
0: Dneska nám prosím namalujte, jak se s Ušounem navzájem zachraňujeme, jak se o sebe staráme, protože se máme rádi. A až ten obrázek namalujete, rychle běžte obejmout toho, koho máte rádi vy. A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Dospěláci už budou vědět a váš obrázek se určitě nestratí jako Ušoun.
1: Jo.
0: A teď už se ale loučíme. Mějte se krásně, ahoj.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi ztracený a znovu nalezený Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Cestou do školy.
1: Ušounova písnička, která...

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej, počkej, počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: Koukáte Trendu, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude náš host možná malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat, a pak se vrhnem na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako street dance, kapela Baby Monster a hip-hop. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhnem na kvíz trendů, kde otestujem, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Anastázie Křivská. Čau, Stázi, vítej v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Stázku už tady neslyšíte úplně poprvé, už tady jednou byla, ale teď jí baví zase trošku jiné věci, o kterých by nám chtěla popovídat, takže přišla znovu. Aktuálně je jí 12, chodí na street dance a dramatický kroužek, miluje horory, lamy, fialovou a tanec. Chodí na Gimpl, tam patří, minimálně ona to tak tvrdí, k jedněm z nejvtipnějších lidí ze třídy. Její nejoblíbenější předmět je tělák a říká o sobě, že je posedlá Jižní Koreou. Řekla jsem toho o ní takhle na úvod celkem dost, ale my se chceme dozvědět ještě něco víc. Takže Stázi, seš ready na to, aby se holky a kluci, co teď poslouchají, o tobě dozvěděli ještě něco víc?
1: Jasně.
0: Tak jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, mám na Stázku pár otázek na tělo, ale kdyby nechtěla odpovědět nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy, však už to všichni znáte. Tak jdeme na to. První otázka. Stázi, kdybys na sobě mohla změnit jednu věc, ať už vlastnosti nebo vzhled, jaká by to byla a proč?
1: No, tak já bych se asi jako ve škole trošku utišila, protože docela by se to hodilo, no, jsem až moc někdy hlasitá po hodinách.
0: Dobře, no tak tohle myslím, že nemusíš na to mít super schopnosti, to můžeš svým soustředěním možná zvládnout i sama, ale je to dobrá poznámka, co by člověk mohl změnit. Druhá otázka, kdybys byla zvířetem, tak jaký by to bylo a proč?
1: Já bych chtěla být asi lama, protože fluše.
0: Což je pravda, lamy doflusnou docela daleko a dělají to, když jsou naštvaný, ne? Nebo když je něco štve. Dobrý. Třetí otázka, na tu jsem se tě už musela určitě ptát, když jsi tu byla minule, ptám se na ní vždycky. Třeba teď přijdeš s něčím novým. Tvoje guilty pleasure v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš.
1: No, tak asi ten K-pop.
0: Jo, K-pop je tvoje guilty pleasure. Čtvrtá otázka, kdyby se o tobě natočil film, jaká herečka by tě hrála a proč?
1: Ty jo, mě jo. To asi nevím.
0: Tak zkusi někoho vybrat, abys nemusela dělat výzvu. Můžeš tam dát i nějakou korejskou herečku, když máš tak ráda Koreu. Nemusí ti být podobná, stačí, když má třeba stejnou energii jako ty.
1: No to právě, že asi ne.
0: Tak budeš dělat výzvu, jo? Půjdeš
1: no,
0: do toho.
1: To se
0: co zbývá?
1: Dělat.
0: Dobře. Tak za chvilku si dáme výzvu, ale ještě mám na Stázku poslední otázku. Jakou superhrdinskou schopnost bys chtěla mít a proč?
1: Já bych chtěla mít čtení myšlenek, protože občas si nejsem zas tak moc jistá, co si o mě ostatní myslej, nebo co mi chtějí říct.
0: Vědět.
1: Jo, rozhodně.
0: No tak jo. Tak holky a kluci, bohužel Stázka neodpověděla na všechny moje otázky a bude jí teď čekat rozhlasová výzva. Ale ještě než s ní začneme, tak si dáme písničku.

0: Máme tady rozhlasovou výzvu a neměli jsme ji opravdu dlouho, řekl bych několik měsíců, možná klidně půl roku, možná i déle. Proto vám radši zopakuju, jak to bude probíhat. Dostaneme tady takovou hudbu, ale samozřejmě beze slov, protože ta slova nám tady nahradí stázka.
1: Ježiši.
0: Bude hrát klasická hudba a já řeknu v tu chvíli zadání, který musí stázka improvizovat. Dám ti nějaký příklad, aby si to nemohla promyslet dopředu. Třeba začne hrát hudba a já ti řeknu, ať mi řekneš, co si myslí Kytka, když na ní svítí sluníčko a začíná růst. A ty musíš začít mluvit do hudby, aby jsme zažili nějakou tvoji improvizaci. Tak takhle to bude probíhat, Stázi. Doufám, že jsi připravená. I když by si připravená nebyla, stejně se toho dočkáš, takže můžeme jít rovnou na to. Stázi, tvoje zadání je, co si myslí ryba ve chvíli, kdy se chytne na udici? Pojď na to.
1: Sakra, chytla jsem se, sakra, ale ta žížela je dobrá.
0: A to je všechno, pak už jí vylovějí a je konec.
1: Jo.
0: Tak to byla Stázčina improvizace, rychlá, ale podle mě celkem jasná. Tak jo. Já myslím, že rozhlasová výzva skončila, Stázka byla taková trošku skromnější se svojí odpovědí, ale zase reagovala rychle. No a teď už je správná chvíle vrhnout se na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká street dance, kapela Baby Monster a taky hip-hop.

0: Čeká nás první téma a to je street dance. Stázka se street danceu věnuje už druhým rokem. Tohle tancování jí baví a my se teď dozvíme proč, jak moc intenzivně se tomu chce třeba věnovat do budoucna a tak dál. Takže Stázi, jak tě napadlo začít dělat zrovna street dance?
1: No, moje spolužačka chodila na street dance už od kdy, od třetí, druhý třídy, tak nějak. No a ukazovala nám občas ve třídě nějaký tance a docela se mi to líbilo, i ty písničky mi přišly dobrý. A ono právě, že tancujeme na písničky, které se dějí k tomu mýmu stylu. Mm-hmm. Takže to je taky důvod pro to, proč jsem se to vybrala.
0: No tak to musíš rovnou říct, co je tvůj styl a na jaký styl písniček tančíte.
1: Můj styl je teda hip-hop a rap. Tak nějak jako polovičně, ale poslouchám teda i třeba Bena Kristova, Kalina, Sofiana Mežmeže.
0: Takže i takový trošku do popu, ale furt řízlí tím rapem a hiphopem.
1: No a tancujeme na písničky jako třeba, teď jsme měli Trendsetter od Conora Price, což je teda můj nejoblíbenější interpret.
0: Conor Price, wow, super. Takže jako prostě hudba tě baví, tím pádem tě to daleko víc rozhejbe, než kdybyste tančili prostě, nevím, třeba na vážnou hudbu, nebo nevím, na něco úplně šílenýho. Takže to chápu. No a jezdíte i třeba na nějaký soutěže, nebo je to zatím jenom takovej fakt jako kroužek, že tam prostě jednou týdně chodíš zatančit, ale není to nic jako vyhrocenýho?
1: Jo, jezdíme i na soutěže. Ono je to rozdělený na týmy. Jsou týmy jakoby děti, pokročilí a děti, jak to říct?
0: Prostě pokročilí a začátečníci, ano, třeba, ano, dejme, ano, tomu.
1: Potom jsou junioři a pak ještě dospělí a trenéři. No, dospělí jsou ty trenéři a u obou jsou soutěžní a nesoutěžní. Mhm. Takže já jsem v tom soutěžním týmu.
0: A kolikrát teda týdně třeba trénujete, protože to asi nebude stačit jednou týdně, když pak soutěžíte?
1: No, trénink máme jednou týdně, ale já si doma trénuju, co nejvíc to jde.
0: Mm-hmm. Takže za ten rok a kousek už si asi absolvovala i nějaký soutěže. Jak to na takový soutěži probíhá?
1: No, přijedem tam, najdeme si šatnu, ve které máme být, potom teda si připravujeme jako účesy, kostým a takhle. Potom se rozcvičujeme, zkoušíme si sestavu, trenérky nám říkají nějaké vychytávky, co bychom mohli jako zlepšit, co bychom mohli ubrat třeba, a postavení hlavně si zkoušíme. A potom teda už jenom čekáme, kdy na nás přijde řada.
0: A sleduješ na těch soutěžích i kdo je tvoje konkurence, nebo tě to spíš stresuje, tak radši jdeš až pak na to svoje vystoupení?
1: Jo, sleduju to a s holkama si občas říkáme, jo, tak jsme lepší jak tyhle ty a jo, sakra, ty jsme horší než tyhle ty.
0: A býváte jako tým hodně nervózní před soutěžema, nebo to prostě berete, že to zkusíte, dáte do toho maximum a uvidíte?
1: No, já osobně moc nervózní nejsem, protože já jsem zvyklá už z aerobiku, když jsem chodila 6 let na něj, takže už jsem zvyklá z něj. Jako na soutěže.
0: A přijde ti, že ti ten aerobik, vlastně ta průprava dala výhodu, že ti třeba ten novej tanec netrvalo tak dlouho se do toho prostě dostat a už to ovládáš celkem dobře?
1: Jo, já mám na tohleto mám zrovna dobrou paměť a taky bych řekla, že ten aerobik mi dal jako fyzičku.
0: Jo.
1: Takže já nejsem prostě strašně udejchaná po té 3-minutové sestavě.
0: Takže sestavy, na to jsem se taky chtěla zeptat, trvají tak ty 3 minutky, takže takhle dlouhý je to vaše vystoupení.
1: Tak nějak cca.
0: No a už jste brali nějaký dobrý ocenění na těch soutěžích jako tým?
1: Jo, minulý rok jsme byli na 4, myslím, a na jedný jsme byli poslední, ale to tady byly hodně dobrý týmy oproti nám a jinak jsme byli třetí a čtvrtý, myslím.
0: No a když takhle se člověk umístí, dostanete nějakou výhru?
1: Jo, dostaneme medaily a diplom. Jednou jsme dostali i takovou plyšovou kočku.
0: Dobrý. No a ty jsi vlastně říkala, že ještě předtím, než se třeba rozcvičíte nebo si jako řeknete poslední připomínky, co a jak, takže si připravíte účes a kostým. Tak by mě zajímalo, jak tenhle ten konkrétní účes a kostým právě na street dancový vystoupení vypadá třeba u vás.
1: Minulý rok jsme měli tričko, ze zadu bylo čínsky napsáno kung fu a pod tím byl ještě obrázek nějakého toho kung fuisty, jak kope.
0: Bojovníka.
1: Ano, ano. A zepředu je nápis teda kung fu už jako anglicky, jo, nebo česky, jak to říct. A měli jsme k tomu takový tenoučký tepláky z umělý látky a ty měly na bocích nohavic proužky, takže to vypadalo jako adidasový, ale nebyly.
0: No a nějaký special tenisky jsou na to potřeba na ten street dance?
1: Ne, tu normální boty jako do haly.
0: Jo, takže prostě cokoliv. A co teda jste měli na hlavě za účesy?
1: Měli jsme takový dva bobíky, tady nahoře úplně na hlavě. A ty jsme měli teda pořádně zalakovaný. Já mám hodně ofiny, takže na mě se spotřebovalo hodně laku a gelu, protože...
0: Aby ti tam pořád nekoukali nějaký cancourky.
1: Já jsem měla 2 centimetrový baby vlásky a to vůbec nešlo zadělat.
0: Znám to taky, baby vlásky jsou moje trápení, když se snažím zalakovat do culíku, tak stejně vždycky tam zase nějaký trčí, jak kdyby tam hledal nějaký signál. No, tak to musela být legrace, zároveň bobíky si umím představit, že jsou jakoby srandovní super účest, takhle tady tomu cool outfitu. Umíš si představit, že by ses něco takovýhodle i klidně normálně vzala, jakoby je ta street dancová móda i tobě jakoby sympatická?
1: No, já nosím to.

0: Wow, hustý, no tak jakože byste měli třeba sestavu, ale v části té sestavy by si byla jenom ty, nebo že
1: třeba.
0: bys... Jo, jako why not? Vlastně ten street dance je takovej ten tanec, kterým se dělají i ty betly a takhle, že jo, to vlastně všechno na to pasuje, to je super. Máte dobrou partu s vaším tanečním týmem?
1: Teďka k nám přišlo dost nových lidí, takže to už je teda horší, ale předtím ten tým, co jsme měli úplně původní, tak to jsme si skvěle rozuměli.
0: A jste tam jenom čistě holky, nebo to máte namixovaný i s klukama?
1: Máme tam ještě dva kluky.
0: Klasický taneční týmy, který můžou být pro obě pohlaví, ale stejně tam kluci jsou třeba jeden, dva až tři. No ale tak lepší dva než žádnej. Dej jim to dobře? Jsou dobrý?
1: No, řekla bych, že docela jo, jako... A na soutěže bych řekla, že to úplně ještě není. No.
0: Jo, jo, jo. No tak budu držet palce, ať se nějak budete posouvat dál a třeba dostaneš i to svoje solíčko. Je i fajn, že nejseš právě moc velká trémistka, že máš kondičku z aerobiku. Zhodnotila bys, že tě street dance baví víc jak aerobik?
1: Rozhodně jo.
0: Aerobik asi nebyla ani ta hudba tvýho stylu, že jo?
1: Vůbec.
0: Takže prostě tohle je tvoje vibe. Co bys dala třeba za tip? Komu bys si doporučila se věnovat právě tomuhle stylu tance street dance?
1: Asi tomboy holkám nebo klukům.
0: Uh-huh.
1: A vlastně lidem, který se neboje jako projevit, neboje, nemají trému ideálně, protože se soutěžima je to docela jako docela velký tlak, ale jinak asi... Spíš holkám než klukům, ale kluci taky nemusí být vůbec špatný, to neříkám.
0: A máš pocit, že je potřeba začínat s tím v hodně raném věku, nebo takhle třeba okolo těch 11 let, jak jsi začínala ty, je to v pohodě? Nebo ty jsi měla výjimku kvůli tomu, že už předtím dělala 6 let aerobik? Jak bys to jakoby řekla? Řekla bys, že třeba v 10 začít se street dancem, když jsi předtím nedělal nic, je už pozdě, nebo?
1: To bych řekla, že docela pozdě je, pokud teda je to pokud chcete jezdit na soutěže. Ale protože ono potom máte už praxi a víte, jak ty pohyby mají vypadat, jak se to dělá a jak to navázat na sebe, takže řekla bych, že od 11 už je docela pozdě, ale třeba 9 to se ještě jakž takž nějak dá. Jako.
0: Mm-hmm. Tak pokud nás poslouchá někdo mladší, 9 a méně, tak můžete klidně bez jakýchkoliv zkušeností, a pokud nás poslouchá někdo starší, ale třeba už jste se nějakému tanci věnovali právě jako Stáska a už vás to moc nebaví a chce to změnit, tak to si myslím, že taky je OK. Ale pokud už vám je třeba 11+ a ještě jste se nikdy žádnému sportu nevěnovali, tak možná street dance úplně není pro vás, protože to už je takovej docela... jako složitý tanec, že jo, ale neimprovizuje se tam, ne? Prostě jako jedete ty sestavy, že jako máte to naučené.
1: Jo, to jo.
0: A jsou tam nějaký základní kroky, které jsou v každý sestavě, nebo nějaký typický prvky pro ten street dance?
1: Jo, říká se tomu bounce, a to je, že jenom vlastně pružíš v kolenou, a to je celý.
0: Mhm.
1: A potom se tam hodně ještě dělá, nevím, jak se tomu říká, ale že děláš bounce a u toho jdeš buď do strany takhle, nebo dozadu. To se hodně dělá taky.
0: A takže člověk, co se věnuje tady tomu typu tance, musí mít hodně cit pro rytmus, ne? Musí cítit tu hudbu.
1: 100%.
0: No tak já si myslím, že si nám docela jako dala tipy i s nám popsala, v čem tenhle styl tance spočívá a proč tě to baví. Ještě než se posuneme dál, tak ještě nám dej nějaký street dance tipy, ať už pro lidi, co taky tančejí street dance, nebo pro někoho, kdo s tím teprve chce začít, nebo prostě cokoliv, co ti přijde jako dobrý závěrečný tip pro tenhle tanec.
1: Určitě, pokud jezdíte na soutěže třeba, tak si rozhodně trénujte doma. Ale i když nejezdíte na soutěže, tak si trénujte doma, protože potom vás třeba trenérky víc chválej, potom na vás, jako třeba na nás někdy řvou, když je naštvem, tak na vás neřvou, že to neumíte.
0: No a jak často třeba tancuješ ty doma? Si ty sestavy, nebo si to i v hlavě opakuješ a tak?
1: Já vždycky chodím na půdu, my tam máme velký zrcadlo, takže si k tomu pouštím tu hudbu, na kterou máme sestavu, a tancuju si to na půdě, ještě si to tam pořádně nasvítím, někdy i točím.
0: Aby ses pak viděla třeba na tom videu a mohla si říct ty připomínky sama k sobě. No a to děláš třeba jako jednou týdně trénuješ s týmem a třeba jednou týdně děláš tady to soukromí, nebo i víckrát?
1: No víckrát, asi minimálně 3x do týdne.
0: Mm-hmm. Takže jestli se chcete posouvat dál třeba ve street dance, tak tohle je tip od Stásky, jak to udělat, a my se taky teď posuneme dál.
2: Tak, tak.

0: Hadza.
1: Naším dalším tématem dnešního dílu Trendu bude K-popová kapela Baby Monster. Stáska miluje Jižní Koreu. Konkrétně i řekla, že to je prostě opravdu její závislost, že opravdu je to její megatéma. Tím pádem s tím se pojí nejenom jakoby K-popový styl, K-popový kapely a i celkově se učí korejsky, takže tady probereme dneska celý tohleto téma ze široka. Asi ještě než se zaměříme konkrétně na kapelu Baby Monster, tak mi Stázi řekni, kdy jsi tak oblíbila Jižní Koreu a K-pop, jak je to dlouho?
2: Řekla bych, že to bude někdy před rokem a půl, bych řekla.
1: Takže asi tak v době, kdy to tady začalo hodně trendovat, předpokládám, kdy se k nám K-pop hodně dostal. No a co tě na tady tom stylu hudby a vlastně i takovým celkovým životním stylu, on to není jenom o té hudbě, co tě na tom tak zaujalo?
2: Mně se líbí hlavně vzhled těch holek, oni jsou strašně hezký. A když koukám i na nějaký videa s nimi, tak oni jsou na všechny strašně milí. A to vždycky tak zahřeje u srdíčka, když vidíš, jak je někdo na někoho milej.
1: Takže máš sen, že by ses jednou chtěla do Jižní Koreje podívat a vidět třeba nějakou K-popovou kapelu i naživo?
2: Rozhodně, já jsem přemlouvala mamku, aby jsme tenhle rok jeli na dovolenou do Koreje a ona říká, to rozhodně ne, na to zapomeň.
1: Už jsem měla další otázku a myslíš, že to klapne, ale evidentně to zatím neklapne. No. No, tak ona ta Jižní Korea, to není úplně jako je do Chorvatska, no, tak ale věřím, že to jednou vyjde a kdyby to nevyšlo teď, tak to třeba splníš za pár let, až budeš dospělá, vyrazíš tam třeba s kamarádama nebo uvidíš, prostě bude to už víc v tvých vlastních rukou. Ty jsi začala učit korejsky, jak to probíhá? Jseš samouk nebo chodíš někam na kurz?
2: Já se učím na Duolingu, ale hodně mi teďka pomohly i videa na YouTube. Tam jsem se naučila Hangul, což je korejská abeceda. Mm-hmm. A to mi v tom Duolingu hodně pomohlo, že už třeba si nemusím ani všechno pouštět, abych to slyšela, že to umím i přečíst.
1: No tak nám, Stázi, něco řekni a pak nám řekneš, co si nám právě sdělila korejsky.
2: Dobře, tak. Annyeonghaseyo, chanen Stasiyeo. Kuriko, chanen Haksengyeo.
1: Tak co jsi nám teďka řekla?
2: Dobrý den, jsem Stázi a jsem student.
1: Super, jako znělo to fakt bezva, takže evidentně Duolingo válí. To je jenom další tip pro vás, že i když ve škole máte třeba jenom angličtinu, tak vás to nemusí zastavit a můžete se posouvat dál. Začala jsi s tím, protože chceš třeba rozumět víc rozhovorům s těma svejma jakoby K-pop hvězdama, kde oni sice všichni umějí celkem dost dobře anglicky, ale často mluví podle mě i hodně rozhovorů v korejštině, že jim chceš rozumět?
2: Jo, a taky mě hodně zaujal ten jazyk, že to hezky zní a je to dobrý umět nějaký jazyk, který mu nikdo nerozumí. Aha. Takže já můžu nadávat klukům ve škole a nevědí, co říkám.
1: To je dobrý. A máš nějakou kamarádku nebo i kamaráda ve škole, který taky jako je největší milovník Koreji, třeba sdílí tady tu tvoji vášeň, má rád taky ty K-popový kapely. Máš někoho, s kým to můžeš sdílet?
2: No, největší milovník úplně ne, ale spoustu holek od nás ze třídy chce taky do Koreje. A jedna kámoška se taky učí korejsky, ale ta se tomu nevěnuje tolik jako já.
1: Jak často teda jedeš svoje Duolingo? Máš to fakt jako teďka, jako že každý den musíš splnit level?
2: Jo, každý den minimálně jedno to kolečko celý.
1: Mhm. Ty jo, hustý. No a jak vidíte, tak už nám tady úplně řekla Stázka bez přípravy prostě dvě věty a fakt to znělo, jako kdybych zavřela oči, jako kdyby tu přede mnou seděla Korejka. K-pop hudba, v čem je podle tebe specifická a co se ti na ní líbí? Kapely, které jsou známí, jsou nejenom Baby Monster, ale třeba BTS nebo Blackpink, ty třeba často hrajeme i na Junioru, takže to můžete znát i vy, co nás teď právě posloucháte a třeba K-pop úplně neznáte. Pojď nám nějak představit tu hudbu, v čem je specifická, v čem je tobě sympatická a na čem si teď teda ujíždíš ty konkrétně?
2: Specifická je docela v tom, že mixují se hodně jazyky, čili třeba korejština a angličtina nebo japonština a angličtina. Podle toho, odkud ty členové jsou, oni nemusí být jenom z Koreje. Třeba je jedna skupina, třeba ta Baby Monster, kde jsou dvě z Japonska, dvě z Tajska a dvě z Koreje.
1: Mm-hmm.
2: Takže ta moje nejoblíbenější členka, to je Aisa, ta je z Japonska a je to reperka, takže rapuje občas i v japonštině, což je teda taky hustý.
1: Mm-hmm. No tak v Japonsku jsem třeba já byla teďka loni na podzim, takže tam je teda skvělá atmosféra, tak můžeš třeba ještě přemlouvat i na Japonsko. Tam jsem si to taky moc užila, lidi jsou tam vlastně trošku, jako mi přijde jiný než u nás, mají takový jiný zvyky, jiný pravidla a je to hrozně zajímavý poznat tu jinou kulturu. Samozřejmě, že ty jsi vybrala reperku, prostě cool holku, zároveň si mi říkala během dneška, než jsme ještě začali vysílat, že si podle ní chceš udělat i účes. Je to ona?
2: Jo, je to ona.
1: Protože Stázka má teď ještě celkem dlouhý vlasy, ale chce si nechat pod uši ostříhat na krátko a právě tady jako ta její oblíbená slečna z Baby Monster, tak má takovej krátkej sestřih. Stázka taky říkala, že vypadá úplně jako z anime, takže chceš někdy experimentovat třeba s barvou vlasů, nebo to zatím by ani neprošlo u rodičů?
2: Jo, chtěla bych, ale Ivono, minulý rok k Vánocům jsem dostala takovou fialovou barvu na vlasy, ale to bylo jenom jako takovej štěteček malej.
1: Mm-hmm.
2: Ale chtěla bych si nikdy nechat nabarvit vlasy třeba na fialovou, úplně ne, to je až moc výstřední.
1: Tak na co?
2: Třeba nějaký jiný odstín jako blond, že bych si měla třeba světlejší vlasy, nebo naopak tmavší vlasy. Chtěla bych zkusit třeba možná i černou, ale to nevím, to by mi asi zničilo ty vlasy úplně.
1: No jako já jsem si říkala, jestli neřekneš černou, protože v podstatě všechny asijské hvězdy mají černý vlasy, některé mají teda odbarvený na blond, ale většina mají černý, jako jejich přirozenou barvu. Jak už sama Staska řekla, tak ty kapely K-popové jsou namixovaný tam z těch asijských zemí. Oni vlastně v Koreji existují takové akademie, kam vlastně můžou ty potenciální hvězdy přijmout. Oni tam pak strašně tvrdě trénujou a jenom ty úplně nejlepší se z nich pak stvoří ta kapela a jdou teda do toho průmyslu. Jako podle mě je to ale docela drsný, to mají ty K-popové hvězdičky, jakože opravdu musí dodržovat ty přísný pravidla, jsou prostě produktem té akademie, která prostě je určila, že budou populární a musí to zvládnout. Co si o tady to myslíš?
2: Jo, rozhodně je to pravda. Mají hodně přísnou dietu, musí pořád cvičit. Spějí třeba maximálně 8 hodin denně. Podle toho, v jaký, říká se tomu entertainment, podle toho, u jaký entertainment se snaží jako zabodovat. Třeba u YG, to je má nejoblíbenější, z toho je právě, že Baby Monster a i Blackpink, tak tam 7 až 8 hodin denně spánku jim dávají, což je teda poměrně dost. Někde dávají třeba jenom 3 nebo 4 hodiny, což je hodně málo.
1: No to teda, to bych nezvládla.
2: No a musí pořád celý den dřít, musí pořád tancovat nebo zpívat, repovat, učit se musí a i korejštinu se musí naučit, protože jinak by se nedomluvili nikde. Protože v Koreji je to docela přísný na to korejštinu, protože i když třeba na nějakou univerzitu se chceš přihlásit a je tam napsáno, že ti budu rozumět i anglicky, tak když je tam nějaká starší paní, tak ti prostě anglicky nerozumí, jinak než korejsky se nedomluvíš. Takže no, mně to přijde docela špatný jak v tomhletom směru, protože Korea je podle mě hodně oblíbená země, protože tam jsou všichni na sebe milí, hodní a takhle. A přijde mi docela blbý, lidi tam hodně cestujou, že tam není zas tolik strašně moc příležitostí, kde bys mohl mluvit jinak než korejsky.
1: Tak to je taková trochu komplikace, to teda uznávám. Je pravda, že v Japonsku se častokrát taky nedalo domluvit jinak než japonsky, ale zas náhodou je ta země hodně kupředu technicky a všichni skoro mají mobily s Google Translatorem a prostě pokud zjistíme, že si nerozumíme, tak se to tam jako namluví. A samozřejmě, že ten překlad není dokonalej, ale jako většinou aspoň ten základ, co si chcete říct nebo co od sebe potřebujete, nějak se domluvíte, že si to řeknete do telefonu. Třeba řidiči autobusu v Japonsku, předpokládám, že možná v Koreji to bude stejný, tak ty tradičně absolutně neuměli jinak než japonsky, ale prostě když viděli, že tam je nějaký problém, tak prostě tam měli okamžitě při ruce ty překladače a prostě to tomu člověku pustili, jako by co mu chtěli říct a nějak jste se prostě rukama, nohama domluvili. Takže vždycky to nějak šlo, ale bylo to třeba trochu komplikovaný. Jak jsme nastínili, že to mají tedy ty korejský kapely K-popový celkem drsný. Ty to schvaluješ, že to takhle jakoby má bejt, aby ta kapela byla fakt dobrá? Chtěla by si takový kapele bejt, která by měla třeba určeno 4 hodiny spánku a pořád dřít a dřít?
2: No, Jako mě by nevadilo celý den tancovat, to by mi rozhodně nevadilo, ale zase málo spánku je za mě docela blbý, ale někdy taky spím jako třeba 4 hodiny jenom.
1: No tak ono, když je to výjimečně, tak se to dá, no. Ale když to je každý den, tak už je to docela masakr.
2: Docela jo, no, ale za mě neuznávám, že neberou jiný než extrémně hubený holky, to neuznávám.
1: Mm-hmm. A i sama si říkala, že cvičení, přísná dieta, to je takový docela divný a myslím si, že asi každý tělo je krásný a že když je člověk se sebou spokojený, tak jak vypadá, tak je to přece OK. Tak to je taková ta asijská kultura. Tam ani vlastně moc jakoby lidí s jinýma křivkama, než který jsou hubený, moc ani není. Takže asi jim to prostě přijde jako ta jediná správná varianta. Ty jsi mi ale i říkala, že oni mají velký striktní pravidla na vzhled. Že třeba ty holky mají na každém koncertě jiný účes a jiný prostě líčení a oblečení, tak jak to je ohledně toho stylu?
2: To je podle stylisti oblíkají, takže třeba když mají nějakou jako cute concept písničku, tak má jako šaty, sukně a takhle, ale když mají nějakou jako
1: drsnou?
2: Jo. Tak mají třeba jako baggy jeans, oversized a takhle, ale...
1: Co se týče účesu a make-upu?
2: Make-up to mají hodně jako rozsáhlou skincare. Mm-hmm. Třeba 30 minut ráno i večer.
1: Se pečujou o svoji pleť.
2: Jo, ano, ano. Potom i make-up si dává jako dost drahý značky, známý a takhle. A nemůžou mít prostě jako pupínky, protože toho si jako fanoušci všimnou a hned za to dostanou extrémní bídu, takže to nejde, abys měl pupínek prostě jeden.
1: Ježkovi oči, no tak to by nebylo nic pro mě. Zmínila jsi skincare, péči o pleť, korejská kosmetika je další téma, které je hodně aktuální, kromě K-popu. Co si myslíš o korejské kosmetice, péči o pleť? Je to teď pro tebe ještě úplně mimo, protože prostě je ti 12 a ještě to neřeší, nebo už si taky kupuješ nějaký korejský masky a zkoušíš pečovat o svoji pleť?
2: Jako já úplně na tyhle ty jako věci nejsem, protože...
1: Neřešíš?
2: No, neřeším, jsem spíš takový jako polokluk, takže...
1: A já myslím, že to ani není vůbec potřeba. Každopádně, kdo si v tady tom ujíždí a už jsme tu takový hosty měli, tak právě Jižní Korea toho teď produkuje extrémně moc a nabízí takový různý produkty, které mají třeba vychytávky, co evropský nebo americký produkty třeba úplně nemají. Ještě jsme říkali, že tady probereme, proč jsi vybrala téma zrovna Baby Monster, proč jsi třeba nevybrala obecně K-pop, proč jsi vybrala konkrétně tuhle kapelu a v čem tahle ta kapela ti přijde, že se odlišuje od těch jiných K-popových, který jsou teď na scéně, proč jí máš nejradši?
2: Tuhle kapelu mám nejradši, protože Blackpink, jako nejdřív jsem měla nejoblíbenější Blackpink, ale ty už nevydávají žádný písničky.
1: A jak to? Oni už skončili, nebo jedou už jenom to starý?
2: No, oni skončili jako skupina, ale dohodli se, že budou vydávat písničky, jakože v popisu, či je to písnička, že tam nebude Blackpink, ale Jennie, Rose, Lisa a Jisoo.
1: Mm-hmm.
2: Že tam prostě budou dělat jako spolupráce.
1: Jo, jo, jo. Takže vlastně už jako Blackpink ne, ale vždycky, že jedna je hlavní, a, ale zaspívají to třeba spolu.
2: Jo, jo. Ono, Baby Monster má hodně podobný jako styl všeho jako Blackpink. A taky je tam hodně úspěšná ta reperka Aisa, jak jsem říkala. Tak ta píše i vlastní texty, je jí teprve 19 a už v nějakých písničkách má i svoje texty, které napsala ona. A když si dělala audition, což je jakoby přijímačky v uvozovkách takový, tak tam měla písničku Me, Myself and I a tam měla kolik asi 20 sekund svého vlastního korejského rapu, ale ještě v korejštině, když ona je z Japonska.
1: Wow.
2: A to jí bylo teprve 17 asi.
1: Takže za tebe prostě mega talentovaná holka.
2: Jo, jo.
1: Kolik je těm ostatním členkám? Jsou taky takhle mladý? Je to hodně mladá kapela, protože vím, že třeba BTS nebo Blackpink, tam už je jim spíš ke 30 nebo i přes 30, tak tyhle ty jsou ještě hodně fresh.
2: No, tyhle ty debutovaly 2023, myslím. Jedna, to je nejstarší, ty je 21, potom je teda 19, potom 18, nejmladší je 16, myslím teďka.
1: Takže to jsou fakt jako ještě baby.
2: Jo,
1: baby kapela. No, což je super, že opravdu i takhle mladý holky do toho jdou a jsou talentovaný. Možná se s nima i dnešní mladá generace ve věku stázky dokáže víc totožnit, že prostě mají ještě takový třeba starosti a řeší věci, které řeší prostě mladí lidi, a ne třeba ty, kterým už je 30, tak to už jsou spíš v podstatě dospělí lidi, co už třeba budou zakládat rodiny a tak, takže to je zase úplně jiný svět. Jezdí k-popový kapely koncertovat třeba i do Evropy? Děje se to?
2: Jo, teďka budou mít Baby Monster World Tour a budou i v Evropě, takže doufám, že někde blízko České republiky.
1: A myslíš, že to prostě přemluvíš, jo? Že to prostě klapne a pojedete?
2: Já když tak uteču z domu, já potřebuji vidět naživo.
1: To není typ pro vás, holky a kluci, ale já věřím, že Stázka určitě přemluví mamku nebo taťku a oni se s ní vydají, pokud to bude, já nevím, třeba Německo, Anglie, to ještě není tak daleko. To jsou takový velký docela země, kam většinou tady ty interpreti jezdí na ty světový tour. Pokud pojedou do Evropy, tak si myslím, že třeba Velkou Británii by nemuseli vynechat, takže to by třeba mohlo vyjít.
2: Snad jo.
1: Držím palce. Teď ještě nám dej závěrečný tip k tématu K-pop kapela Baby Monster Jižní Korea pro kohokoliv, ať už pro fanoušky nebo třeba pro ty, kteří to teprve potřebují objevit.
2: Pokud se chcete učit nějaký cizí jazyk, nějaký ideálně asijský třeba, tak vám radím korejštinu, protože tam je docela lehký se naučit ten hangul, je to hodně podobný té naší abecedě. Vyslovuje se to vlastně úplně stejně, akorát, že tam není pár písmen, ale to je, myslím, že hodně malý mínus. Ale jinak ty znaky, ono vám to ze začátku může přijít těžký, ale když se do toho dostanete, víte, jak to číst, naučíte se hangul, tak je to hodně lehký, protože tam se nic nemění, tam jenom dáváte ty znaky za sebe, to je jediný, co děláte.
1: Tak to je takový jazykový tip od Stázky a my se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Stázka. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Stázka jako zástupkyně generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme dál a dáme si další téma dneška, a toto třetí.

0: Naším posledním a to třetím tématem je hip-hop jako hudební styl, protože hip-hop je i třeba taneční styl, ale my se tomu povinujeme spíš z té hudební stránky. Asi vás nepřekvapí, že Stázka má ráda hip-hop, protože přece jenom se to promítalo ať už do toho K-popu, tak už do toho tancování, takže je to tady naším takovým tématem v celém dnešním trendu. Jak ses k hip-hopu dostala? Před jak dlouhou dobou jsi řekla, tyjo, hip-hop, to je něco, co mě asi baví z hudby nejvíc.
1: Jak jsme měli na Street Danceu tu písničku Trendsetter od Conora Price, tak jsem si omylem jednou rozklikla ten jeho profil a pustila jsem si nějaký ty písničky a řekla jsem si, tyjo, to není vůbec špatný. Tak jsem si pouštěla další a další, až jsem si do toho nakonec zamilovala.
0: To je krásný, takže to byla vlastně náhoda. Conor Price, představ nám ho trošku, protože si myslím, že na rozdíl od třeba K-popových kapel, to není interpret, který ho zná úplně každý, není to zatím jako novej Justin Bieber, takže kolik mu je, odkud pochází, co to je prostě za týpka?
1: Tak kolik mu je, tak to nevím.
0: Ale co a je spíš starší nebo mladší?
1: No, nějak přes 20 mu bude. A...
0: Je to americký interpret?
1: Jo, je americký. Myslím, že teď nevím, já na zemák nejsem moc dobrá, z Toronto, myslím, že No a vydává hodně písničky, na rozdíl od K-popu, ty vydají jedno malý album se 4 písničkama za 4 roku, takže to je docela špatný. Tak on vydá třeba celý album, kde je těch písniček 12 za 2 měsíce, takže to je hodně dobrý. Spolupracuje hodně s Nickem D. A ten je taky dobrý. Mají spolu hodně písniček, hodně se kamaráděj. A je to lepší než u K-popu ty písničky, protože to můžu poslouchat, to si tam dám jenom přehrát mix a pouští se mi jako hodně písniček, který neznám třeba. Za to u K-popu se mi tam furt opakujou ty, který znám.
0: Že jich za stolik
1: není. No právě, jich málo hrozně.
0: No a u toho hip-hopu, tak tam angličtina hlavní jazyk, baví tě na tom hlavně ten rytmus, anebo posloucháš hodně i ty texty a pak si třeba i hledáš přesně, co to znamená a baví tě prostě ty příběhy v těch hip-hopových sonzích, nebo je to prostě o tom vibe, o té hudbě?
1: Mě hodně baví ty beaty, jak tam jsou. Má to hodně dobrý, jakože to chytne. A taky tenhle Conor Price, on je zajímavý v tom, že dělá spolupráce s interpretama, který nemluví anglicky.
0: Aha,
1: takže
0: to je zajímavý.
1: Tam zpívá třeba jeden z Japonska tam je, potom z Afriky, z Indie, z takhle různých zajímavých zemí. A když jsem koukala na videoklip k tomu, tak tam v rohu byla malá vlaječka a já jsem si říkala, tyjo, co to je za vlajku, to jsem nikdy neviděla. Tak jsem se podívala, vyhledala jsem si to a třeba vlajku Afriky jsem vůbec neznala, jsem nevěděla, že to je tohleto.
0: No asi... a jako je to nějak vysvětlený, proč takhle hledá tady ty interprety, prostě jakoby fakt, že chce jako zkoušet interprety, který nejsou jako celosvětově známý, aby jako představil svým posluchačům, nebo řekl to třeba v nějakém rozhovoru?
1: Řekla bych, že to je proto, že to chce představit jako světu, protože myslím, že on objíždí jako různě ty země a když najde nějaký potenciál, tak si řekne, tyjo, tenhle je dobrý, toho si vemu k sobě do písničky. Protože myslím, že zahozený talent je špatný.
0: No, to je pravda, takže Conor Price dává takhle příležitost i nějakým ne až tak známým hudebním hvězdám. Hip-hop je něco, co poslouchá tvoje generace? Myslíš, že to v tvojí generaci trenduje, nebo je to spíš ojedinělý, že ty to máš ráda?
1: No, řekla bych, že teďka moje generace poslouchá spíš jako Sofian, Kalin a takhle. Ty já poslouchám taky, ale už míň. No a ten hip-hop bych řekla, že je spíš jako ojedinělej.
0: Takže zatím nemáš úplně parťáky, který by to s tebou sdíleli a prostě si to posloucháš sama.
1: Ne, moc ne.
0: A máš nějakou třeba inspiraci, je to třeba, že ten Conor, že si to pak dáš, co je podobný a takhle hledáš další songy, nebo máš třeba nějakého influencera, který třeba hodně řeší hiphopovou hudbu a máš pak od něj třeba tipy na další?
1: Já se vždycky pustím jednu písničku a já tam mám nastavený automatický přehrávání. Tak já si buď si vždycky řeknu, to je dobrá písnička, tu neznám, tu se dám do oblíbených, anebo Ježišmarja, co mi to tam zazdali.
0: Takže se vlastně tím nějakým algoritmem v přehrávacích aplikacích necháš vést a občas se trefí a občas ne až tak úplně. A co bychom ještě tak řekli o hiphopu a je důležitý to tady určitě zmínit? Jakou by si třeba dala píseň, kterou by někdo, kdo hiphop zatím vůbec neposlouchá, nepřišel mu ještě na chuť, tak čím by měl začít? Co si myslíš, že by ho mohlo pak chytnout?
1: Písnička Violet od Connor Price, a je nejoblíbenější. Mám ji i na vyzvánění. A je fakt dobrá. Líbila se i mým rodičům, což je hodně. Hodně.
0: To hodně znamená. Takže Violet Connor Price, to je tip na song, kterým byste mohli začít a pak byste si třeba mohli zamilovat hip-hop stejně jako Stáska. Hip-hopový prvky v oblečení, je to něco, co zařazuješ do svého tomboy stylu?
1: Jo, asi nejvíc jako kšiltovka, to nosím pořád. A oversize trička.
0: Jinak pojďme ještě teda možná v téhle kategorii víc popsat ten tomboy styl, který jsme už tady zmínili, ale třeba možná nás poslouchá někdo, kdo to nezná. Tak jak bys prostě popsala někoho, kdo se oblíká v tomboy stylu?
1: Rozhodně nenosí sukně a šaty. Ne úplně barvy jako růžová, fialová, tak moc ne, spíš jako tmavší barvy. Černá, šedá vedou. A rozhodně jako oversize a baggy. Potom boty podobný jako New Balance, ty mám teda já, ty jsou super. No rozhodně kšiltovky, sluchátka.
0: A v létě nosíš co? Furt džíny, dlouhý baggy nebo nějaký baggy kraťasy, nebo co je potom pro tomboy holku jako go to fit na léto, až začne být horko?
1: No tak ze mě nějaký delší kraťasy jako ke kolenům třeba, protože já nemám ráda krátký kraťasy, to úplně nesnáším. A jinak jako normálně oversize tričko vždycky jako,
0: jo.
1: Kšiltovka stoprocentně, sluneční brejle.
0: A jedeš.
1: A jedu.
0: Jo, tak já si myslím, že jsme tomboy styl popsali docela dobře. Je to takový jakoby lehce klukovský styl s náznakama přesně do hiphopu, do street dance, prostě. Úplně se to ale neslučuje s tou tvojí oblíbenou barvou fialovou. Vnutíš si tam vždycky aspoň nějaký trochu fialový prvky, když máš tu barvu ráda, i když to není úplně jako signature pro ten styl?
1: Jo, já mám Chotě Crew tričko, to je název našeho klubu, ten mám právě že z táboru. A to je modrofialový, takže to je hodně oversized. Takže to nosím pořád, no pořád, skoro vždycky. A fialový, když tak mám fialovou tašku, fialovou flašku.
0: Takže jakoby nějakýma detailama to tam prostě dostaneš, jo. I svoji oblíbenou barvu. Dej nám závěrečný hip-hop tip a potom se posuneme k závěru dnešního dílu.
1: Tak za mě umělec Connor Price prostě nejlepší.
0: Tím začněte.
1: Přesně tak. Protože on nedává jako ty strašně hodně hip-hop. On dělá i trošku jako jinačí. Ne jenom ten jeden styl jako zarytej. A má dobrý hlas, teda není úplně moc hezký, což je škoda.
0: Ale jde nám hlavně o tu hudbu.
1: Přesně tak.
0: Přesně. Tak jo, tak já si myslím, že od hiphopu se posuneme k závěrečnému tipu, protože se nám blíží konec dnešního dílu trendu. A i když nám tu Stáska už několik tipů dala během celého dílu, tak nám dej ještě něco závěrečného. A to se nemusí týkat žádný kategorie, kterou jsme dneska řešili. To může být tip na cokoliv. Na modu, na knížku, na procházku, na jídlo. Úplně co tě napadne.
1: Tak dávám tip na knížku. Já mám teda ráda hodně horory, nečtu v podstatě nic jiného než horory a je dobrá taková série Příšerné příběhy, to je jenom tak jako lehce, to je tak jako líznutý.
0: Lehce strašidelný.
1: Přesně tak. No ale vlastně podle toho jaká knížka, Příšerné příběhy z Černé lodi, ta byla hodně extrémní a potom Hodný holky umírají první, to je hodně dobrá knížka.
0: A to je jakoby nějaká teen série, jakože pro teenagery, nebo je to už pro dospělí?
1: To je young adult.
0: Jo, takže young adult literatura, pokud už vám je prostě 11, 12 a víc, tak je to pro vás. A teda pokud máte samozřejmě rádi horory jako Stáska, tak to jsou tipy na knížky, které si můžete přečíst. My si dáme písničku a pak nás čeká kvíz trendů, bojíš se?
1: Jo.
0: No tak se necháme překvapit, jak to dopadne.

0: Máme tady kvíz trendů a hned jdeme na první otázku. Které nehty budou trendy v letošním roce 2026?
1: Ježiš
0: za A.
1: Maria.
0: Klasické a stylové, za B. přehnané a výstřední, nebo za C. okousané?
1: To já bych dala Bčko asi.
0: Přehnané a výstřední?
1: Jo.
0: Dáváš? Bohužel správná odpověď, klasické a stylové.
1: Aha.
0: Druhá otázka. Jaká tílka jsou letos trendy? Za A. upnutá tílka s tenkými ramínky. Za B. volná tílka s širšími ramínky. Nebo za C. tílka letos netrendují.
1: Já bych řekla, že tílka úplně netrendujou.
0: Bohužel správně, teda aspoň podle toho, co jsem já vyhledala, je, že trendujou volná tílka s širšími ramínky. Třetí otázka. Který animovaný film získal Oscara? Teď toho posledního, takže to bylo za rok 2025. Za A. Naskok do divočiny, za B. Lilo a Stitch, nebo za C. K-pop lovkyně démonů?
1: Lilo a Stitch ne, podle mě. K-pop Demon Hunters taky ne. Takže to třetí asi.
0: Takže dáváš Naskok do divočiny, že získali Oscara?
1: Asi.
0: Bohužel správně bylo, K-pop Demon Hunters získali letos Oscara za animovaný film. Čtvrtá otázka. Musíš se na něčem chytit, Stázi, držím ti palce. Jaká barva bude moderní v letošním jaře a létě? Za A. lilkově fialová, za B. rajčatově červená, nebo za C. svítivě růžová?
1: Tak to první.
0: Lilkově fialová dáváš?
1: To bude špatně, takže jo.
0: Počkej.
1: Já jsem úplně zmatená, já netuším.
0: Počkej,
1: vůbec.
0: Jaká barva bude trendovat teď na jaře a v létě? Bude to lilkově fialová, rajčatově červená nebo svítivě růžová?
1: To já vůbec netuším.
0: Tak si tipni.
1: Tak třeba ta růžová.
0: Bohužel správnou odpovědí je rajčatově červená.
1: Cože?
0: A máme tady poslední otázku. Jaká móda se letos vrací na výsluní? Za A. móda 80. let. Za B. móda 60. let. Nebo za C. móda 70. let.
1: No taky to já už jsem úplně v háji. Tak asi 80.
0: A to je správná odpověď.
1: Konečně!
0: A to je za nás dnešního trendu všechno. Stázka získala 1 bod z 5, ale myslím, že jsme se společně aspoň zasmáli a aspoň zjistila, že K-pop Demon Hunter získali Oscara. To jsem teda čekala, že pro ní bude úplně otázka, kde získá bod 1 báseň, a ona to nebyla, pravda. No nevadí. Já doufám, že vás dnešní díl bavil a budete nás poslouchat zase příště. Trendu je to, o čem jsme si dnes povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z Alfa, to nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte se za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Stázy najdete na našem webu. No a zároveň mám pro vás výzvu. Pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se na vás těšit. A taky na vaše zprávy. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Stá.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 305.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v postřehovce ptala, kdo učí 13-letou Viktorii Lavrišin zpívat. A správně nám odpověděla Justinka Šánová, že ji učí zpívat zpěvačka a ředitelka hudební školy Academy of Music Eva Matějovská. Gratulujeme! A těš se, Justinko, na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude nová postřehovka pro tento díl? Pozorně poslouchej naší hitpošku a odpověz na otázku, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff. Opakuji ještě jednou, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Hitparáda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Máte rádi písničky od Karol a Kvida? V tom případě si nenechte ujít pondělní linku důvěry. V 7 večer tam za námi dorazí Karolína Neuwirthová-Gudasová, která otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování. Karol do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, Švédsku a Finsku, kam ji přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila bez maminky. Proto se dnes snaží být svým dětem, 8leté Emily a 7letému Markovi, vždy co nejvíc na blízku a dopřát jim stabilní a šťastné dětství. No a nejen jim. I proto založila projekt Karol a Kvído, který má dětem přinášet radost, bezpečí a inspiraci. Probereme s Karol i její online kurz angličtiny, na kterém se podílí i Kuba English. No a do hitparády Rádia Junior právě teď nasazujeme její čerstvou novinku, kterou věnovala všem rodičům a zpívá v ní její dcera Emilka. Karol a Kvido, superhrdina.
0: Novinka.

0: S novinkou Superhrdina přichází duo Karol a Kvído. A pokud se chceš Karol na cokoliv zeptat, tak si určitě nenech ujít náš rozhovor v pondělí 4. května v Lince Důvěry Rádia Junior v 7 hodin večer. Těšíme se na vás!
1: Soutěž!
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Matěj Kluc, který chce do našeho žebříčku dostat single od svého oblíbeného berlínského dua Fast Boy. Jejich novinka Beautiful Life se dotýká tématu, které zná úplně každý. Dospívání. Bratři Felix a Lukas v ní zpívají o chvílích, které často bereme jako samozřejmost, ale zpětně si uvědomíme, jak důležité vlastně byly. Cituji. Ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tím projde. Až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo. Dodává Lukas o dance popové písni Beautiful Life, která má být i oslavou přátelství, které si během dospívání vytvoříme.
1: Novinka.

0: Beautiful Life, tak se jmenuje druhá novinka hitparády Rádia Junior, za kterou stojí berlínské duo Fastboy. Za tip na ní děkujeme Matějovi. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A tentokrát si můžou oddychnout všichni, co mají nejméně hlasů, protože nevypadnou. A kdo je zachránil?

Míša ze školky, který se v našem žebříčku se svým songem Maminka udržel po maximální počet 10 kol a my mu už tohoto mega sympatického učitele ze soukromé mateřské školky odesíláme do síně slávy i s jednou bronzovou medailí.

0: Hit parády Rádia Junior posíláme i britskou zpěvačku Ray se singlem Where is my husband a držíme jí palce, aby svého vysněného manžela brzy našla. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: Ve středu 29. dubna jsme ve vysílání Rádia Junior přivítali Káju a Bambuláčka, kteří nám přišli představit svůj nejnovější single Buff. Kdo náš rozhovor nestihl, tak si ho už brzy může najít na YouTube kanálu Rádia Junior a dostane se k němu i z hlasovací tabulky Hit parády. Nová Kája s Bambuláčkem odpovídali na spoustu vašich dotazů a také jste jim mohli dávat tipy na to, o čem by měla být jejich další písnička nebo video. No a třeba posluchačka Marta radila, že by měli udělat něco o knížkách nebo o stromech. 9letý Krištof chtěl písničku o Lvovi, no a děti, co nám volali, radili, ať natočí něco o atletice, běhání nebo o příchodu jara a příletu vlaštovek. Super témata, co? No a co byste jim poradili vy? Kája a Bambuláček, Buff.
1: 10. místo.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje novinka z minule od Káji a Bambuláčka, která se probojovala na 10. příčku hitparády Rádia Junior. Před týdnem 10. a teď 9. tak si u vás vede single Baby, no a co? Složila ho Pam Rabbit, která si do něj přizvala Evu Farnou. O zlaté slavici Evě s dvojitým V jsme si tu už toho řekli hodně a víme, že se proslavila ve 13 letech díky jejímu debutovému singlu Měl jsi mě vůbec rád, který naspívala ještě s rovnátky v puse. A kdo je Pam Rabbit? Je to česká zpěvačka, skladatelka a producentka, která si zakládá na tom, že si hodně věcí kolem hudby dělá sama. Od psaní písniček.

0: Nadza.
1: Pam Rabbit a Eva Farna si v našem žebříčku polepšili o jednu příčku a jsou teď na 9. místě.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Nejdřív 4., pak 6. a teď 8. Takové skóre získává Mikael se singlem Nad věcí, který se věnuje tématu šikany a tlaku na mladé lidi. Toto téma často probíráme i v lince důvěry Rádia Junior, která běží každé pondělí v 19 hodin v našem živém vysílání. A vy tam můžete našim hostům volat a psát své dotazy i vlastní zkušenosti. Šikanu zažila ale i celá řada známých osobností, včetně Lady Gagy, kterou spolužáci považovali za divnou a posmívali se jí kvůli jejímu stylu a zájmům. Taylor Swift zase její spolužáci často vylučovali z kolektivu a neměla moc kamarádů. Justin Bieber a Selena Gomez se od dětství stávali terčem online šikany. No a Rihanně se zase lidé často posmívali kvůli její barvě pleti. No a právě i díky tomu dnes mnozí z nich o těchto zkušenostech otevřeně mluví a podporují ostatní, kteří si něčím podobným procházejí. A to stejné dělá i Mikael. A tady už je jeho nejnovější single Nad věcí.
2: 8. místo. Dneska

0: Tak to byl single Nad věcí od Mikála, který sklouznul z 6. příčky na 8. A kdo pak si polepšil z 9. místa na 7.? Je to 7členná klučičí skupina BTS, která po povinné vojenské službě od letoška opět koncertuje a její fanoušci šílí. A protože se jedná o K-popovou skupinu, tak se nabízí otázka, jestli víš, co to ten K-pop vlastně je. Zkrátka znamená Korean pop, tedy korejský pop, populární hudební styl, který vznikl v Jižní Koreji. Není to ale jen hudební styl. K-pop je celý svět plný propracovaných choreografií, barevných videoklipů, módních trendů a silného propojení s fanoušky. Členové skupin, jako je BTS, trénují často už od dětství zpěv, tanec i vystupování, aby pak na pódiu působili naprosto dokonale. Důležitou roli hrají i fanoušci, třeba slavná ARMY, kteří své idoly podporují na sociálních sítích i v hitparádách po celém světě. Právě díky BTS ARMY se dostal K-pop z Asie až na globální scénu a dnes konkuruje největším hvězdám západní pop music. A tady už jsou BTS a jejich single Swim.
1: 7. místo.

0: babe.
1: Megahit Suim od jihokorejské k-popové skupiny BTS si povyskočil z předposlední devítky na šťastnou sedmičku.
2: Hitparáda Rádia Junior.
1: A v k-popových peckách vesele frčíme dál. O dvě příčky si polepšil i track Bad Angel, který byl před týdnem 8. a teď je na 6. místě. O hudbu se postaral Anima vlastním jménem Matteo Milleri, který miluje sci-fi, a tak i jeho videoklipy vypadají, jako kdyby vypadly z budoucnosti nebo minimálně z nějakého futuristického filmu. A koho si vybral jako padlého anděla do svého singlu Bad Angel? Je to mega populární zpěvačka Lisa, známá i ze skupiny Blackpink. Ve videoklipu se objevuje s tělem na půl člověka a na půl robota s obřími křídly, jako téměř nadpozemská postava. Ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky, jako by byla součástí virtuální reality. No hustý, co? Anima a Lisa, Bad Angel.
2: 6. místo.

0: Tak to byla novinka z minulé, Bad Angel, za kterou stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, kterou znáš jako hvězdu skupiny Blackpink. Minule byly osmí, teď jsou na šestce. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Další K-popová hitovka, za kterou stojí dívčí skupina Kecaj. Do té od roku 2023 patří Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia a Yonchei. No a teď kvízová otázka. Tušíš, jak se tahle šestka dala dohromady? Za A jsou to kámošky ze střední školy, nebo za B jsou to tři sestry a tři sestřenice, a nebo za C tato šestka je produktem reality show Popstar Academy. A správná odpověď je za C. Cílem reality show Popstar Academy bylo z přihlášených účastnic vytvořit dívčí hudební skupinu a jejich cesta od prvních konkurzů až do finále je vidět na Netflixu. A ještě jedna zajímavost. Kecaj není jen klasická K-popová skupina, je to takzvaný globální projekt. Členky totiž pocházejí nejenom z Jižní Koreje, ale z různých koutů světa a zpívají převážně anglicky. Takže propojují K-pop s mezinárodní popovou scénou a otevírají dveře fanouškům, kteří by se ke K-popu jinak třeba ani nedostali. No a teď už si užij single Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj.
1: Páté místo.

0: Tak to byla novinka z minula, Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj. Líbí se ti? Tak pro ní anebo pro dalších 11 superhitů hlasuj na webu radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám opět skončil těsně pod stupni vítězů? Je to 14-letý Jonej se singlem Sny. Rozhovor s Jonášem Morávkem stejně tak jako s dalšími zpěváky najdeš na YouTube kanálu Rádia Junior nebo se k němu dostaneš i z hlasovací tabulky Hit Parády. Stačí kliknout na odkaz s jeho jménem. Probrali jsme společně i tancování, kterému se Jony závodně věnuje. Dvakrát nebo třikrát týdně tancuje se svojí partnerkou hodinu a půl až dvě. Pravidelně jezdí na mistrovství republiky ve standardních tancích. Tančí se minutu a půl a jsou přesně dané tance, jak jdou za sebou. A to v pořadí valc, tango, valčík, slow fox a quickstep. Tak kdo ví, třeba jestli se půjdeš někdy příště podívat na nějaké mistrovství ČR, tak tam Jonyho uvidíš. No a tady už jsou jeho sny.
1: Čtvrté místo. Dneska.

0: Liberec. Sny od 14letého Jonyho jsou opět čtvrté. A už jsme na vítězné bedně. Krásnou bronzovou medaili si po druhé z našeho žebříčku odnáší hitparádový nováček. 13letá Victoria Lavrishin se singlem Tančím jak chci. A z názvu její písničky je evidentní, že stejně jako Jony, i Victoria miluje tanec a tanci se také věnuje závodně. Akorát Victoria netančí v páru, ale v taneční skupině. A do toho občas předvádí oblečení a hlavně zpívá. Její učitelkou je známá zpěvačka Eva Matějovská, která se proslavila už ve 12 letech a teď pomáhá jiným dětem plnit hudební sny ve své škole Academy of Music. No a písničky jim společně se skladatelem Ondrou Škochem šijou přímo na tělo. Třeba v singlu It Girl Victoria zpívá o džínách, baggy nebo skinny, protože miluje módu. My si ale právě teď poslechneme single o její další vášni. Victoria Lavrishin, Tančím jak chci.
1: Třetí místo.

0: single Tančím jak chci naspívala 13letá Viktoria Lavrišin a získává už druhý bronz.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A už jsme na druhé příčce. A co myslíš, udála se tam od minule změna? Jo, anebo ne? A správná odpověď je, že ne. Stříbrnou medaili si opět odnáší dívčí skupina Lollipops. O Ami, Anet, Míši a Nelly toho víme už fůru. Ale co kdybychom si dneska řekli stejně jako minule pár dalších fun facts o bláznivých lízátkách, po kterých se tato nejpopulárnější dětská skupina v Česku jmenuje. Tak jdeme na to. Lízátka z cvrčky se jmenují Crickets, z červy Mealworms, lízátka se štírem Scorpion Lollipops a smravenci hledej jako Ant Lollipops. Zpravidla se jedná o průhledné lízátko a uvnitř je zalitý celý nebo kousek hmyzu. Prodávají se hlavně jako exotický zážitek. Extra pálivá lízátka s extraktem z chili papriček se jmenují například Carolina Reaper nebo Ghost Pepper. A vedle dalších lízátek, chutnajících po slanině nebo česneku, si můžete pochutnávat i na lízátkách se zubní pastou nebo s aktivním uhlím. Tak co? Které z nich byste ochutnali? Lollipops, klub tajných kamarádek.
1: Druhé místo.

0: A kdo vítězí ve 305. kole hitparády Rádia Junior? Je to 13-letá Kiara se singlem Sweet Girl. Ale pozor, Kiarka na první máj lásky čas vydala duet nazvaný Víc než to. A ty hádej, s kým ho naspívala? Zpívá ho za A. Tobias Freja? Nebo za B. Jony? Nebo za C. Sebastian? A správná odpověď je za A. Duet Víc než to s ní naspíval její kámoš Tobias Freja. A pozor, i tahle dvojka závodně tancuje se svými tanečními skupinami a jezdí na mezinárodní soutěže. Takže při svých vystoupeních jsou schopni vystřihnout i naprosto parádní chorošky. Kiara, Sweet Girl.
1: První místo.

0: Tak to byl vítězný single 305. kola hitparády Rádia Junior Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff? Opakuji ještě jednou, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. Až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
0: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a Kni.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, anebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým, hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!
2: Žili byli...
3: Ne, to není začátek pohádky.
2: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
4: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
2: Je pravda, co se o nich říká?
4: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
2: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
4: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
2: radiojunior.cz.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její máma se ho bojí. Pak se stane něco strašného a Martina se rozhodne to vyšetřit. Když Martina jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned jí napadne, že neumřel náhodou. Opravdu se chtěl Snížka někdo zbavit? Martina se spolu s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí do vyšetřování a jejich dobrodružné pátrání přinese nečekané odhalení. Ve 12-dílném rozhlasovém seriálu Kdo zabil Snížka účinkuje Tereza Dočkalová. Napsala Petra Soukupová, režie Apolena Novotná, vyrobeno v roce 2019.

Petra Soukupová, Kdo zabil Snížka? Díl 12. závěrečný. Proč sníh doopravdy umřel? Už vím, že mýho psa zabila paní Seidlová a taky to, že je to všecko Viktorova vina. Měl zůstat v Praze i s tou svojí mámou, která si začala s panem Seidlem a kvůli ní pak paní Seidlová brečela, když jela autem a sněha srazila. Faňa mě naštval. Je to přece můj kamarád, tak jak se může přidávat na stranu Viktora a tvrdit, že za to nemůže. Když vyjdu z domu, vidím, že je zase bílo, sněží. Vrátila se zima a jak jdu, čerstvej sníh mi křupe pod nohama. Už skoro u zastávky slyším, jak za mnou jede auto. Ohlídnu se a je to auto paní Seidlový. Předjede mě a zastaví. Paní Seidlová stáhne okýnko. Můžu tě svést do školy? Jasně, že nemůže. Zabila mi psa, i když to třeba nebyla úplně její vina. Nechala ho tam ležet a umřít. A tak zavrtím hlavou a jdu dál. Jenže ona vystoupí z auta a doběhne mě. Vidím, že už zase skoro brečí a to teda nechci, protože dospělí nemají před dětma brečet. A ona řekne, Martinko, počkej, já ti to chci vysvětlit. Já jsem to vůbec nevěděla, že jsem ho srazila já. Já jsem si myslela, že to byla srna. Nic jsem neviděla. A až druhý den, když jsem se dozvěděla, co se tvýmu pejskovi stalo, tak mi to došlo. Já vím, že jsem ti to měla říct. Mrzí mě to. Moc mě to mrzí. A doopravdy se rozbrečí. A já chci, aby už to skončilo a tak jí řeknu, to je dobrý. A ona si utírá oči a říká, ne, není to dobrý. Chci ti dát aspoň nějaký peníze, jo? A já vrtím hlavou, peníze nechci, o peníze mi přece nešlo, chtěla jsem jenom zjistit, co se stalo. A jasně, že jsem chtěla nějaký trest pro toho, kdo to udělal. Ale když vidím paní Seidlovou, tak mi připadá, že toho má dost těžkýho. Pořád popotahuje a kdo ví, jestli se nerozbrečí znovu, no ale snad ne. A taky zase řekla sněhový pejsek. Tak co pro tebe můžu udělat, když nechceš peníze? Ale co by pro mě mohla udělat? Já nechci nic jinýho, než aby Franta uznal, že jsem měla pravdu a Viktor, aby nás nechal na pokoji, protože s ním už se kamarádit nechci. Můžete mě odvést do školy? Řeknu a obě se vrátíme k jejímu autu, nastoupíme, v autě to hezky voní a ona mě odveze do školy. Na zastávce vidím kluky, ale dělám, že je nevidím. Když vystupuju, tak řekne, je mi to opravdu líto. A já vidím, že je jí to opravdu líto. A tak řeknu, nebuďte z toho smutná. Nebyl to dobrý pes.

Ve škole se s Viktorem nebavím ani trochu. A s Frantou jenom, když je to nutný. Když spolu sedíme v lavici, tak to ani jinak nejde. Ale neřeknu jim, že se mi paní Seidlová omluvila a nejdu na oběd, abych stihla dřívější autobus a jedu domů sama. Chci být doma, ale mamka chce jít s dvojčatama sánkovat na kopec a nutí mě, abych šla s nima a pomohla jí a taky, abych byla na vzduchu, když je konečně hezky. Doteďka si byla celý dny venku, tak teď si nevymýšlej, aspoň mi pomůžeš s holkama. Takže musím jít. A na kopci bobujou i kluci, ale já za nima nepůjdu. Ty nejdeš za Frantou? Ptá se máma. Vy jste si něco udělali? Ne. Já vím, že jsi chtěla zjistit, co se stalo Sněhovi. Ale někdy prostě člověk nemůže zjistit nic. Nehody se stávají. Psi může zajet auto. Taky mohl umřít někde v lese a ani si ho nemusela najít. Mohlo se stát cokoliv. Ale já vím, kdo ho zabil. A mamka chvilku čeká, co řeknu. Ale pak začne Nina brečet a mamka vstane. Jde k ní a řekne, že se nic neděje, ať se nevsteká a že ona teď nemůže, protože si povídá se mnou, tak ať si hraje. A asi jenom proto, že se ke mně máma hned vrátila a že nechala Ninu fňukat, tak jí všechno řeknu. Teda ne všechno. Jasně, že neřeknu, jak jsme pustili zvířata z ohrady a ani jak jsme vlezli Zelenkovi do chaty. Ale řeknu, že jsme to prostě vyšetřovali. A taky jí řeknu, jak to dopadlo, jak se ukázalo, že Viktorova máma a manžel paní Seidlový spolu chodí a proto byla paní Seidlová smutná a omylem psa přejela. Mamka chvíli mlčí. Ty jsi to věděla? Zeptám se jí. Mamka krčí rameny. Věci mezi dospělýma jsou složitý. To ještě nemůžeš pochopit. Ale můžu, nejsem malá. A mně je to jedno, jak je to mezi dospělejma složitý a proč chce Viktorova máma chodit s panem Seidlem. Na tom mi nezáleží. Ale nejhorší na tom je, že Franta řekl, že Viktor za nic nemůže, jako kdyby to nebyla jeho máma. Ale já chci, aby už s náma nekamarádil. A přitom oni teď nekamarádí se mnou. Tak ty si myslíš, že je to Viktorova vina? Že to věděl a lhal vám? Ne, to asi ne, ale neměl tady ani bejt, neměl se sem nikdy stěhovat. Kvůli němu můj pes umřel. Ale on o tom asi nerozhodoval, ne? Třeba jsem taky nechtěl. Cizí město, cizí lidi, je tady sám s babičkou. Martinko, pes umřel, protože byl nevychovaný a utíkal. Náhodou ho srazilo auto. Vinit z toho další lidi ti nijak nepomůže. Ty přece žiješ dál a tvoji kamarádi taky, tak si ten život nekažte. A pak Julie spadne z lavice na zem a začne strašně řvát. A tím naše promluva skončila. Ale večer v posteli přemýšlím, co budu dělat zítra, když jsem zůstala sama. A pak si představím, jaký by to bylo, kdyby se kluci se mnou už nikdy nezačali bavit. Třeba spolu zažívají víc legračních věcí a vůbec mě nepotřebujou.

ráno vidím, že přes noc napadl další sníh, že skoro nejdou otevřít vrátka. Jdu na autobus a nevím, co udělám, nebo co bych jim měla říct. Ale u Hájenky už jsou oni tři a koulujou se. A když mě uvidí, tak na mě Kája zamává a já po něm hodím sněhovou kouli, kterou rychle umačkám. A Franta po mně taky hodí kouli a Viktor taky. A já je teda taky začnu koulovat. A jako vždycky, když se koulujeme, tak vůbec nezáleží, kdo je proti komu. Jsme všichni proti všem a všichni spolu. Až když už jsme všichni mokrý a z okna na nás zavolá máma kluků, že nám ujede autobus, tak přestaneme a jdeme na autobus. V autobuse si sedneme všichni společně a za trikem mě studí sníh. Franta mě skvěle trefil do krku. A odpoledne jdeme na kopec sáňkovat a druhý den zase. Jenom si domů hodím školní tašku a řeknu, že jdu s klukama ven. A mamka říká, vezmi si šálu, ale pak mi sama uváže a dá mi pusu a řekne, mám tě ráda, kočko. A já fakt vím, že mě má ráda a je mi hrozně hezky. A když se vrátíme z kopce, tak mě táta pošle pro pivo a kluci jdou se mnou. V hospodě sedí několik chlapů a u jednoho stolu samotnej Zelenka. A u dalšího Král s nějakýma chlapama hrajou karty, což je blbý, protože my jsme se doteď snažili, aby jsme ho nepotkali. Král nás uvidí, vstane od stolu, jde k nám, namíří na nás prst a řekne, jestli si myslíte, že nevím, kdo mi pustil zvířata, tak se pletete. Kvůli vám jsem přišel o ovci, dlužíte mi prachy, takže koukejte vysypat prasátka a do té dne tu chci vidět 3 litry, jinak jdu na policajty. V tom vstane i Zelenka, přibelhá se k nám a povídá Královi. Hele, tyhle to nebyly. Já viděl nějaký ožralý blbce, jak přijeli automatu, ohradu otevřeli. Co ty se do toho montuješ? Řekne Král a my jen čumíme. A Zelenka odpoví. No, protože tady vyhrožuješ nevinným dětem, tak proto. A chvíli na sebe koukají. Král chce ještě něco říct. Podívá se na nás zle. A Zelenka ještě dodá. A že by ty tvý ovce měly cenu 3 litry, tak to bych teda chtěl vidět. Litr na nejvejš. A Zelenka na nás mrkne. Fakt, přísahám, že mrkne. A pak normálně odejde zpátky ke svýmu stolu a sedne si zpátky k pivu. Venku se na sebe podíváme a všichni se začneme smát. Ale pak přestaneme a jdeme s tím pivem. Naše hlasy se tak zvláštně rozléhají. A pak se kluci začnou bavit o tom, jak je pivo hnusný, to říká Viktor. Ale Faňa říká, že není a ochutnávají z bandasky, dokonce i Kája, a dělají, že je to vlastně v pohodě. A já taky ochutnám, ale nedělám, že je to dobrý, když není. A jdeme dál, kolem toho místa, kde jsem našla svýho psa mrtvýho a oni se pořád baví o pivu. A já si říkám, že i když sníh umřel, což je sice pořád špatný, aspoň ho nikdo nezabil schválně. Takže víme, že tu s náma nežije žádný fakt zlej člověk, což je dobře. A navíc se ukázaly nějaký další dobrý věci. Třeba, že pan Zelenka je docela milej pán a taky, že Viktor je fajn. Jasně, že bych byla radši, kdyby sníh pořád žil, ale když už musel umřít, tak to aspoň k něčemu bylo. Než dojdeme domů, zase začne sněžit.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Stih jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih jsem koupit ponorku.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj a dobré odpoledne. Vítejte Mezi námi zvířaty. Jsou 3 hodiny a my jsme tu taky 3. A dnes pro mě výjimečně hezká situace, protože mě navštívila kolegyně, moderátorka a autorka Rádia Junior Eva Sinkovičová a její psí polovička krasavec Falko. Já vás tady moc vítám.
2: Ahoj Veru, děkujeme za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišli. No, Evi, tohleto, tenhle Falko, to je tvůj první pejsek, nebo jsi vyrostla v psí rodině?
2: Ne, právě, že já jsem vždycky byla jenom to dítě, co toužilo mít jednou pejska a splněla jsem si to sama až v dospělosti, takže úplně můj první pejsek.
1: No tak to je ale zajímavé, že jsi šla do takového obra.
2: No tak my jsme si původně mysleli, že bude trochu menší, že to bude spíš víc střední pes než velký, no ale tak už se to tak vyvrbilo, je to jeden z největších psů vždycky na louce, když se takhle sejdeme s ostatními pejskaři, ale tak jeho pohodová povaha to vykompenzuje.
1: Je to takový medvídek a tohle všechno, co říká Eva, to je téma dnešního pořadu Mezi námi zvířaty. Budeme si povídat o Falkovi a o tom, jakou vlastně má takovýhle pejsek povahu a co má rád, s čím se hraje a tak dále. Takže jak znáte Evu všichni, tak poznáte i jejího Falka. Víc teda řečí už není třeba. Těšíme se, že se taky přidáte. Napište nám na radiojunior@rozhlas.cz, jaké psí plemeno byste si vybrali vy. Falko je?
2: Golden Doodle.
1: Golden Doodle. A proč? A pokud už pejska máte, tak se těšíme na zprávy o něm, jaký je, co má nejradši, co spolu podnikáte. No a můžete nám i zavolat na 800 199 199 a poprosím, nevolejte do písniček, ať si je můžeme všichni užít. Dneska je pro vás vybral David Janečka. No a je to i dárek pro jednoho z vás, knížka Fíla, Žofy a smaragdová deska. Tak, to bude taková odměna za spolupráci. Takže pište na radiojunior@rozhlas.cz. Dáreček vám dnes vybrala produkční Daniela Vodrášková. No a připomínám, že mým hostem dnes je zvídavec s velkým Z a velkým E, kolegyně Eva Sinkovičová a její pes Falko. Tak a hezkou hodinku s námi přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Mezi námi zvířaty si dnes povídáme o pejskovi, který se jmenuje Falko. Je to pejsek Evy Sinkovačové, mojí kolegyně a autorky a moderátorky Rádia Junior. Jak se stalo, Evo, že vy dva jste spojili ty svoje životní cesty? Jaká byla ta cesta k tomu štěňátku Falkovi?
1: No, já jsem vlastně vůbec tohle plemeno do třeba doby před 5 lety ani neznala, že existuje, a za dobu, co si přeju psa, jsem si hodněkrát hledala o různých rasách, jaký jsou, jestli by to nějak sedělo třeba našemu životnímu stylu a tak. No a vždycky právě mi přišlo, že když čím díl jsem si o nějaký rase hledala, tak tím víc jsem zjistila, jako, jak nějaký věci nejsou úplně kompatibilní. Třeba se mi hodně líbila rasa Shiba Inu, pak se mi úplně nelíbilo, že jsou hodně takový kočičí než psí, tak to jsem si úplně nepředstavovala nad prvním pejskem, chtěla jsem, aby mě po každý nadšeně vítal. Pak zase Border Collie, tak tam jsem měla trošku pocit, že je možná až moc akční na nás, že bych jí nemohla dát toho tolik, co by ona potřebovala. A tak jsem furt tak zvažovala, manžel ten zas nechtěl hodně velkýho psa, protože mě se třeba vždycky líbil zlatý retriever, ale tomu prostě přišlo moc. No dobrý, tak pak jsme viděli v covidu v roce 2021 seriál v televizi americké a byl tam pejsek, který se mi naprosto líbil, úplně vysněnej, a tak jsem začala hledat, co to je za plemeno, a byl to Golden Doodle. A tak začala, Fali, tak už půjdeš dolů, no. A tak začala cesta za štěňátkem, kdy jsem vlastně zjistila, že u nás se vůbec nedají pořídit, že se dají dovést jenom ze zahraničí, třeba z Ameriky, nebo v té době už třeba ze Španělska, z Německa, ale to jsem si moc neuměla představit, tak jsem si prostě řekla, že budu jako vyčkávat a doufat, že se to k nám nějak dostane. A vlastně v roce 2022 nebo 3 jsem našla chovatelskou stanici u nás, a tak jsem se s nima skontaktovala a vlastně celkem brzo měli štěňátka, a já jsem teda vždycky přála holčičku, ale než jsem tam zavolala, tak všechny holčičky už byly plný, takže to byl osud, že jsme dostali Falka.
0: Pojď sem, ty skvoste, ty jsi takováhle vzácnost, jo? Ty jsi takováhle vzácnost, no prosím tě. No takže to teda nakonec dobře dopadlo, v podstatě
1: to
0: nebylo to takový drama. A jak se vlastně takový pejsek, takový, počkej, ty jsi říkala retriever, že byl moc veliký, ten má takových 40 kilo, kolik může mít Falko?
1: 28. Takže jakoby na váhu je lehčí, ale na výšku je stejný. Což jsme si mysleli, že bude menší, protože třeba v té Americe, tam jak už to plemeno je přece jenom v podstatě původem téměř z Ameriky, tak tam už je ta historie úplně jiná a tam už mají různé velikosti a opravdu jsou i menší než je Falko, ale u nás, jak s tím teprve začínají, s tím křížením a tak, tak vlastně všichni jsou jenom ty velký, a pořád nám ta paní říkala, že 19 až 25, tak jsme si říkali, no tak kdyby měl těch 19, tak to vlastně ještě je takový větší střední pes. A tak prostě štěňátko byl malinký, měl prostě ani ne 3 kila. Když jsme se ho vezli domů, tak prostě trošku nám vyrost, no.
0: Ale jste ho asi docela dobře krmili.
1: Asi jo. A manžel pak samozřejmě už by si neuměl teď představit, že by měl jako jinýho psa, ale původně jsme si říkali, že přesně retriever a tyhle ty velký psy už jsou na nás moc velký, na to jsme si netroufali. A pak jsme si pořídili stejného vlastně.
0: Milí junioři, jak to máte vy se svými pejsky? Jak jste k ním přišli? I to nám můžete napsat na radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete zavolat na 800 199 199. No a já teď zjistím, jak vlastně se vychovává takový Golden Doodle, protože to je pejsek takový trošku, že člověk, když o něm poslouchá, tak by se zdálo, že mu tam na těch zádičkách u těch chlopatek porostou ty andělská křidélka, jo, takže jako je to nějaká lehčí výchova takovýho pejska.
1: Já vzhledem k tomu, že úplně nemám srovnání, protože je to můj první pes, tak to nemůžu úplně srovnat, ale jako nebylo to moc náročný, no, jako a když mám, ale myslím si, že to je i trochu nejenom tou rasou, ale i třeba konkrétně tím naším, protože on je opravdu velký pohodář, hrozně rád spí, takže třeba jsme nezažili takový to, jak se chodí se štěňátkama i uprostřed noci venčit a tak. Prostě on od prvního dne, co jsme ho měli doma, vydržel celou noc. prostě spal, vůbec vlastně neplakal doma, prostě, že se mu nestejskalo, od začátku tam byl jak doma, vůbec jsme to nechápali a vlastně moc neměl ani separační úzkost, takže vlastně dobře se zvykal pak na to, aby tam byl sám, že samozřejmě jsme to dělali postupně, nejdřív třeba byl půl hodiny, hodinu a tak, ale vlastně tam se nikdy nic nepohnulo, on prostě jenom spal, náš soused je starý pán a byl pořád doma a my jsme se ho ptali ty první měsíce, jestli třeba neslyší nějaký vytí nebo štěkot a on prostě, že on tom ani neví, že tam máme psa. Takže vlastně v hodně věcech to bylo jako jednoduchý, až jako vlastně překvapivě. Já jsem měla hodně věcí načtených, hodně věcí jsem se bála, že se stanou a vlastně se nestaly, no.
0: Takže žádné okousané schody a tak dále, jako, a tak dále.
1: Jako máme jeden takovoj rošt, malinko, tam jako má jednu věc, okousal malinko a to je všechno. On si ani necupuje plišáky, on si to chce všechno mít pořád pěkný, asi, nebo já nevím.
0: Já ti řeknu, Evo, já si myslím, že ty jsi dítě štěstěný. Nedá se nic dělat. Mým hostem je Eva Sinkovičová. Všichni ji znáte. Je to moderátorka Rádia Junior a její pejsek krasovec Falko. Můžete ji napsat na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Mezi námi zvířaty jsme dnes přivítali Evu Sinkovičovou, moji kolegyni a její psí polovičku pejska Falka. A protože máme puštěnou kameru i vy, tak přišel od Justinky na Radio Junior @rozhlas.cz dotaz, jestli k vám někde přišla návštěva a pejska se bála.
1: Tak když byl štěňátko, tak určitě ne, to byl malinký, to byl opravdu malinký plyšáček, ale tak docela rychle nám vyrost. A teďka, jak už je úplně velký, tak i když je fakt hodnej, mírnej, tak se občas stane, že někdo není úplně psí člověk, milovník zvířat a bojí se té jeho velikosti. A kdo se ho bojí asi úplně ze všech nejvíc, tak to je náš synovec, který mu je 4,5 a jeho hlava je ve velikosti ve výšce falkový hlavy. A ten se ho teda bojí hodně. No. Ten se mu prostě vyhejbá, obchází ho a když jako nějak s ním chce Falko interagovat, tak moc nechce. Takže ten se ho trošku bojí.
0: Já mám teda, vyvolal ve mně, Justinko, tvůj dotaz, takovou vzpomínku, že jsem byla navštívit kamarádku, která si pořídila štěně francouzského buldočka. Byla jsem tam i se svým černým buldokem, který je opravdu černý jak uhel. A povídali jsme dole a já jsem nevěděla, že nahoře spí její vnuk, ovšem to je dospělý člověk, je mu 20. A prostě on spal po nějaký, ne, jako trošku nějakým asi mejdanu. No a teď najednou se zbudil, jo, a uviděl, že prostě ten jejich malinkatej francouzský buldoček se strašně zvětšil a je úplně celý černý.

0: agility, co se občas dělá s pejskama, tak to vůbec Falka nebaví. On se bojí chodit na různý ty třeba vyvýšený plochy a nechápe, proč by měl líst do roury, když to může obejít. To prostě jako by nějak není asi jeho parketa, že by ho to bavilo. Takže agility neděláme, ale pro nás bylo nejdůležitější, my jsme hodně taková sportovní rodina, chodíme na dlouhý výlety, aby jako dobře poslouchal venku bez vodítka, aby prostě přišel vždycky na přivolání a aby na výletě v přírodě mohl být na volno. Ve městě ho stejně máme na vodítku, protože nikdy nechci riskovat, že se mu prostě něco rozleží v hlavě a přeběhne přes silnici. To prostě mám z toho strach, ale v přírodě, když je prostě jenom žádný auta, doprava, tak tam je na volno a vždycky přijde a dobře se s ním takhle výletí. Takže to je asi náš největší úspěch, co jsme ho naučili.
1: No ale na to, že jste vlastně začátečnice a je to váš první pes, tak já si myslím, že jste na tom dobře. Já jsem teda se svým prvním psem musela jít do školy. Do školy hrou jsme chodili, ale já myslím, že přivolání a to, aby ten pes nevyskočil z auta ve chvíli, kdy se otevřou dveře, to je asi úplný základ.
0: Jo, a my jsme ale taky teda chodili na cvičák, abych to jako tady jako neřekla, jsme takový samouci, protože jsme právě nechtěli nic podcenit, tak nejdřív jsme s ním od jeho 4 měsíců chodili na takový základní kurz pro štěňata a potom jsme ještě, když mu byl rok a kousek, chodili na individuální cvičák, protože už se vlastně v tom roce a kousek našli nějaký věci, které mu jako dělaly problémy, že už se prostě vyvinula ta jeho povaha a věděli jsme, že nějaký věci jsou takový problematický, tak jsme se to tam snažili s tím trenérem vyřešit. Tak něco jsme trochu vyřešili, něco ani zas tak ne, ale vlastně takhle jsme s ním trénovali. Já tam pak chodil hrozně rád, protože to bral jako i svůj kroužek, kde si hodinu věnovali všichni jenom jemu.
1: No Hanka se ptá, když tady byl dotaz, jestli se ho někdo bojí, jestli on se něčeho bojí.
0: Falko se bojí eskalátorů, takže jezdit po jezdících schodech v metru to opravdu nezvládá do dneška, nebo takhle, on na ně nenastoupí. Když už na nich je, tak normálně tam stojí a jako vypadá docela v pohodě, ale bojí se na ně nastoupit, takže to jsme nikdy nepřekonali, to už se asi ani nezmění. A jinak přemýšlím, jestli se ještě něčeho bojí. On jako není moc bojácnej, ale zároveň je takovej, že je hodně na sebe opatrný, že když nějakou situaci venku nebo někde vyhodnotí, že to pro něj nebezpečný, tak to ani neskouší. Jako nechodí třeba na kraj nějakých srázů nebo prostě
1: Je opatrnej teda.
0: Je hodně opatrnej, ano, takhle bych to řekla.
1: No, to je vlastně docela zajímavý, protože to většinou psy teda moc nejsou. Jsou to takový blázni, ale mají něco, čeho se jako opravdu bojí, že třeba bouřky nebo já nevím, letadla. Můj Ringo se bojí letadel nadzvukových, jo, a to tak, že fakt se sebere a prostě zdrhá.
0: Tak s tím jsme se ještě nesetkali, tak jako třeba nikdy s ním nejsme na Silvestra někde venku, o půlnoci je doma, ale on to určitě musí slyšet i doma a doma je v klidu a jinak všechny ostatní, jako asi si bych řekla, že nejvíce prostě bojí eskalátorů, jezdících schodů a jinak jako nemá asi nic a je právě to takový pan opatrný, takže my si občas děláme legraci, že je taková poseroutka, ale on jenom je radši, aby byl v pohodě.
1: Takový princátko trošku, že jo?
0: Jo, myslím, že to má potom pudlovi. On je i takovej, že třeba nerad si sedá, když je mokro venku a bahno, tak si nechce ani sednout na povel sedni, protože nechce si do toho sedat, nebo nemá rád, když je mokrej. Jednou se mu stala nehoda, že šlápnul prostě ve vysoký trávě do cizího bobku a potom až domů skákal po 3 nohách, že prostě to chtěl utřít a my jsme na to nic neměli, tak jsme řekli, doma to utřem a on. Takže on je takovej prostě pan princátko, no máte pravdu.
1: Jo, je to princátko. No, takže je tady ještě jeden dotaz, jaká je jeho nejoblíbenější hračka?
0: Nejoblíbenější hračky má 2. Jedna je plyšová veverka a pak takový pískací hroch. Ty má na doma, tak ty miluje s pískacím hrochem, protože prostě píská je gumovej. Veverku chce pořád po bytě schovávat, takže my ho někde necháme pikat, schováme ji a pak řekneme můžeš a on hledá prostě, kde je schovaná. No a naven má nejradši míček, no to je prostě míčkový král, on miluje míčky.
1: Mým hostem je moje kolegyně Eva Sinkovičová, její pejsek Falko. Já bych si ráda popovídala v dalším vstupu o tom, jaká vlastně je to povaha, tenhle golden doodle, takže teď vlastně taková jako první otázečka, jak se snáší s ostatními pejsky?
0: absolutně nekonfliktní. Jako vlastně, když mu podle mě nějaký pes úplně nesedne, tak ho ignoruje. Ale v životě jsme se nesetkali, že by na nějakýho psa vrčel nebo nedej bože vyjel a přitom není ani kastrovaný. Prostě je absolutně nekonfliktní a když je nějaký pes jako trošku ostřejší, tak vůbec to nechápe. Jako úplně ke mně v pořád chodí a kouká na mě, jako co ten pes dělá, proč takhle prostě vyvádí, takže nekonfliktní.
1: Tak to je parádička. Můžete nám taky napsat svoje zkušenosti s vašimi pejsky anebo se zeptat Evy na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: Radio Junior.cz.
3: Jsme mezi námi zvířaty a mým hostem dnes je Eva Sinkovičová a její psí polovička krasavec Falko. No a povídáme si samozřejmě o tom, já jsem slíbila, že si budeme povídat o jeho vlastnostech, protože já jsem se někde dočetla, že vlastně tenhle ten pejsek je předurčen pro spoustu činností, pro kanisterapii, pro vodění nevědomých, zřejmě i jako asistenční pejsek a dokonce i jako lovecký pes.
4: Tak já si ho umím představit ve všem, kromě loveckého psa. Nepřijde mi, že by zrovna teda náš Falko měl nějaký výrazný lovecký pudy, takže to si myslím, že na to by se úplně nehodil, ale netvrdím, že ne to plemeno, ale konkrétně Falko ne. Já myslím, že plemeno Golden Doodle by mělo být, protože to je kombinace zlatého retrievera s pudlem, tak by mělo být hodně mírné, rodinný pes, který je přátelský už jak k lidem, k dětem, tak k ostatním zvířatům. Nekonfliktní, ale zároveň možná trošku aktivnější, než je třeba zlatý retriever. Falko opravdu rád běhá, chodí rád na výlety, hodně do výšky skáče, to má prostě po pudlíkovi, no, je takovej víc hravější, víc akčnější, ale zároveň vizuálně taky připomíná podle mě víc pudlíka, ale povahu má spíš jako zlatý retriever.
3: Tady je dotaz od Olgy. Ahoj Evy, jupí. Možná se znáte. Jaké je prosím správné číslo do Rádia Junior? Tak ona tě možná zkouší, jestli.
4: Aha, 800 199 199, to je správné číslo do Rádia Junior. Verunce by to tam když tak mělo blikat, aby věděla a pak ti to mohla zvednout.
3: No, takže 800 199 199, no a my vlastně bychom, já jsem si myslela, že tady možná vyzkoušíme, jestli by Falko taky byl moderátorem, jo, dobrým, když už
4: to
3: jsem...
4: Zrovna spí.
3: Ale ty jsi říkala, že on jako skoro vůbec neštěká.
4: On štěká jedině v rámci hry s jinými psy. V podstatě to je jediná situace, kdy on štěká, takže občas, když jsme třeba někde na dovolený a nejsou tam moc psy a nechodíme někam na louku, kde by si psi hráli a chodíme jenom na výlety, tak ho třeba neslyšíme i 10 dní ani jednou zaštěkat. On prostě maximálně zvuk je, že zívá anebo dělá... A to dělá, když se mu třeba dlouho nevšímáme, nebo když prostě mu zasednu místo jeho na gauči, tak si tam položí hlavu, kouká na mě a dělá takový to kníkání, ale vlastně jinak nevydává žádný zvuky, takže asi moderátor by nebyl moc dobrý.
3: No ale to znamená, že on ani neštěká, když třeba jde někdo okolo, to v domě, že když jdou třeba chlapy a holama, tak... No, já si myslím, že to je opravdu ideální pes. Ty křídla,
4: do bytu třeba,
3: toho se ještě dočkáte, těch andělských křídel vy se ještě dočkáte. No, takže přemýšlela jsi, že by si s ním třeba dělala kanisterapii?
4: Zvažovala jsem to, teda ty kanisterapeutický zkoušky, když jsem se o nich četla, mi přijdou jako dost náročný, ale zároveň jsem i zjišťovala, že třeba občas do nějakých domovů pro seniory může takhle přijít pejsek po nějaký dohodě, i když ty zkoušky jakoby nemá, prostě jako takový pejsek, co se tam s babičkama, s dědečkama trošku pomazlí a poveselí, a tak to, o tom jsme zvažovali, že bychom zkusili, a třeba kdyby v tom byl fakt dobrý, třeba v nějakém tom domově důchodců a opravdu s ním byli spokojení, tak bychom do toho třeba šli, ale asi bychom ho rovnou nechtěli tlačit do těch zkoušek, když ani nevíme, jakoby, jestli by to tak prostě cítil. On je totiž občas takovej, že když už ho hladí moc lidí a moc často jakoby hodně dní v kuse, tak už pak jakože se nechce mazlit. Jako není to nikdy, že by se po někom vohnal, to rozhodně ne. Ale dává pryč hlavu a je takovej, už vidím, že ho to prostě nebaví. Jako, že třeba když jsme s ním byli na dovolený v Itálii, tak Italové z něj byli úplně paf a každý den ho třeba tak 40 cizích lidí prostě pohladilo a pak už jsme viděli, že prostě dává tu hlavu pryč a že tam tak jako útrpně stojí, vůbec jako se z toho neradoval, tak už jsme pak jim i říkali, že se omlouváme, ale že už je unavený a že už ne. Takže vlastně těžko říct, no, jestli by to ho bavilo nebo ne.
3: No to samozřejmě nemůže trvat dlouho a jako má to nějaká pravidla. Já jsem tady měla jednu paní profesorku, která vlastně zkouší pejsky, aby dostali tu kanisterapeutickou jako značku. A já jsem jí říkala rovnou, že tam je jedna zkouška, že mu prostě dají přednost buřta a řeknou mu, že nesmí. A já jsem říkala, tím pádem můj buldog v žádném případě nemůže být kanisterapeutem. A ona říkala, ano, toto je taková disciplína, která je velmi jako náročná a já musím říct, že někdy přimhouřím oko. Ale jinak se mi zdálo, že bychom třeba do toho s tím mým buldokem mohli jít. Já si myslím, že by to zvládnul i Falko.
4: No, jako je pravda, že zrovna teda co se týče jídla, tak jako když jsme u toho my, tak on je hrozně disciplinovaný, že prostě sedí, už tam má tu plnou misku, ale dokud my nemávneme, tak on prostě nejde. Jako sedí tam jak voják a čeká. Takže možná, když bych řekla, že nesmí, a tak dokud bych nepovolila, tak by nešel. Ale kdyby našel někde buřta ležet, tak by ho hned snědl. Kdyby viděl, že tam nekoukám, tak prostě by se neptal, jestli ho může sníst a snět by ho. No. Takže těžko říct, jestli ty by tam nějaká babička měla na talířku šunku, tak jako by jí tam zblajznul v nepozorovaný chvilce, tak nevím, no.
3: Posloucháte Mezi námi zvířaty s Evou Sinkovičovou a jejím Falkem.

0: Mezi námi zvířaty jsme dneska s Evou Sinkovičovou, která je vám všem, milí junioři, velmi dobře známá. Teď ji napsala Verunka Turková a ptá se, kolik je Falkovi, to za prvé?
1: Je mu 2,5.
0: A jaké je nejoblíbenější psí plemeno? Tvoje, píše vaše, tak já nevím, jestli myslí nás obě, ale hlavně... No řekni, jak to plemeno nejoblíbenější?
1: Je to těžký, no tak jsem trošku zaujatá, asi to je Golden Doodle, ale musím říct, že já vlastně moc jich neznám, kromě našeho Falka, tak já mám ráda jako spíš větší psy s protáhlejším čumákem a takový ty mírný, takže vlastně jakýkoliv plemeno, který tohle splňuje.
0: No, takže se kompenzujeme, protože já mám zase ráda ty placaty, buldoky. Ale pozor, teď je tady dotaz a ten je důležitý na tvoje nejoblíbenější zvíře, jako zvíře vůbec.
1: Tak asi, jako je to nudný, no, ale je to asi pes. Já jsem prostě od malička milovala psy, to by potvrdila i moje mamka, že od té doby, co jsem uměla mluvit, tak jsem si na všechny narozeniny, na všechny Vánoce přála pejska. Furt jsem se na ně všude vrhala, musela mě mamka přesně učit, že se musím zeptat nejdřív, jestli si ho můžu pohladit, protože já jsem byla schopná jako tam běžet prostě přes ulici lidem se psem. Obecně jsem k lidem, co měli psy, hodně tíhla, se mě pak třeba nemohli zbavit, takže prostě je to pes.
0: No, já jsem to měla trošku podobný, když jsem byla malá. Ale my jsme měli v ulici velkého Novofunlandiana a já jsem si ho za uši tahla do kočárku, což moje maminka nerada viděla, musím říct. No. Ale Evo, ty a zvířata, to už jenom takový kousek jako ty a rádio, protože ty máš určitě v tom svém zvídavci taky nějaká zvířecí témata, že jo?
1: Zvídavec je určitě minimálně z 50% o zvířatech, protože ten zvířecí svět je neskutečně zajímavý a nejenom zvířata, která si každý z nás představí, jako je, nevím, tučňák, ptakopisk nebo třeba prase, ale i taková ta zvířata, která skoro ani nejsou vidět pouhým okem, nebo nejrůznější hmyz, nebo zvířata, která žijou prostě v hlubinách moře nebo pod zemí většinu času, tak taky jsou strašně zajímavý, takže v tom zvířecím světě se dá najít nespočet zajímavostí.
0: No určitě, já teda musím říct, že i my jsme tady v našem pořadu řešili zvídavec a to byla taková zajímavá situace, my jsme se tady s mým hostem dostali do takového jako trochu konfliktu, jestli rajče je zelenina nebo ovoce. No a já jsem říkala, no já mám takový pocit, že to je ovoce. A on říkal, ne, pak to je zelenina. A zavolal nám jeden junior a říkal, prosím vás, ale ve zvídavci se řekl, že to je ovoce, takže je to ovoce. A můj host chudák tady seděl a říkal, tak to jsem nevěděl, to opravdu si odteď přináším teda zásadní životní informaci, že rajče je ovoce.
1: Je to tak?
0: Jo, takže jak ty vlastně vybíráš ta témata do toho zvídavce?
1: No teď už je to protože už je přes 700 dílů, takže je to teď už takový mix. Na začátku jsem je vybírala zkrátka, že jsem hodně pátrala na internetu po nejrůznějších zajímavostech, takže to jsem byla jenom já tím tvůrcem, nebo maximálně, když mi někdo z kamarádů řekl třeba, že je něco zajímavé, že bych o tom mohla napsat, ale teď už po delší době hodně právě píšou i naši posluchači, že třeba viděli nějaký dokument nebo někde něco slyšeli a že by bylo fajn, aby to taky bylo ve zvídavci, nebo přijdou ve svém životě na nějakou otázku, na kterou neznají odpověď a rodiči jim řeknou, tak napiš Evě, ať ti to vysvětlí ve zvídavci. Takže teď už píšou i posluchači, píšou i rodiče, učitelé, no a plus pořád pátrám v encyklopediích, v dokumentech, na internetu, je to takový mix.
0: A máš takovou nějakou partu třeba odborníků, kteří když je nejhůř, tak se na ně obrátíš?
1: Ano, občas se odbracím i na odborníky, protože přece jenom někdy ty věci jsou hodně nejasný a třeba si různé zdroje protiřečí, takže to potom musíme rozlousknout s nějakým odborníkem.
0: Byl někdy zvídavec zdrojem velkého překvapení i pro tebe?
1: No, nesčetněkrát. Nevím, jestli vám teďka úplně řeknu nějaký konkrétní příklad, ale tak přece jenom ani já jako zdaleka nevím ani polovinu těch věcí, o kterých tam povídám jako dopředu. A bohužel teda těch dílů už je tolik, že já už to ani všechno zpětně teda nepamatuju, že já už o tom třeba ten díl mám a já znova na tu zajímavost narazím a znova si řeknu, to by byl super díl, ale hned musím vyhledávat a často se stane, že už ten díl mám a už jsem to prostě zapomněla, no. Ale třeba teď nedávno jsem dělala díl o ptakopiskovi a teda to zvíře mi přijde naprosto neskutečně zajímavý a většinu věcí jsem o něm prostě nevěděla. Takže díl o díl o Ptakopiskovi doporučuji k poslechu.
0: No, tak máme tady další dopis od Emilky, která se vrací samozřejmě k Falkovi. Jaké výhody, nevýhody má tato rasa? No, to už jsme o tom mluvili, ale pozor, je to rasa dobrá pro začátečníky. A jaké jsou nejčastější hry, které spolu hrajete?
1: Tak já bych řekla, že 100%, protože i já jsem byla, nebo pořád jsem začátečník. Mně přijde, že psi, který jsou jako mírný, nekonfliktní a relativně i učenlivý, jsou dobrý pro začátečníky, což Falko přesně je. Samozřejmě je ale to pes velký, má skoro 30 kilo, je vysoký v kohoutku, zhruba jako zlatý retriever, takže pro někoho, kdo třeba si chce spoustu věcí usnadnit, třeba v dopravním prostředku si ho vzít rychle do náruče, tak to prostě s tím psem nejde. Ale jinak, co se týče poslušnosti a nějaký jako mírnosti a klidnosti, tak si myslím, že je 100% pro začátečníky. Nevýhody v tom plemenu moc jako nevidím. Možná některý mají, ale tak to je u všech psů, takže vlastně já moc nevýhod nevidím, jsem taková možná trošku zaujatá. A co tam bylo ještě za otázku? Jo, na co si nejčastěji hrajeme? Tak Falko má nejradši aportování jednoznačně, skoro už to musíme i trochu regulovat, protože nám už přišlo, že je na tom trochu závislej a že ho nic jiného nebaví, takže tak jako aportování. A doma si hodně rád hraje jakoby tu schovávanou, že fakt jako se něco schová a on to pak hledá. Ale to musíme strašně už dělat mazaně, protože musím s tou hračkou nejdřív obejít všechny místa, aby on jí tam cejtil, protože jinak jde rovnou po čuchu a prostě vůbec nehledá.
0: A najde jí hrozně brzo.
1: Jo, ale takhle, když jako tím pachem ho zmatu, tak opravdu se spíš řídí pohledem a kouká se prostě, ale nejdřív samozřejmě prohlídne všechny místa, kam jsem už jí kdy schovala a už se to pořád stěžuje, jak díl hrajem.
0: Já myslím, že Falko je milá Milko, velice mazaný pejsek. Teď si dáme písničku o dalším mazaným pejskovi.

0: Mezi námi zvířaty jsme dnes s mojí kolegyní Evou Sinkovičovou a jejím pejskem Falkem. Já mám svého psa pouze na tričku, takže jsme tady ve třech a děkujeme za všechny dotazy. Emička nebo Emilka vlastně nám píše, jestli je tahle ta rasa spíš na teplo nebo na zimu.
1: Asi když je ostříhaný nakrátko, což stejně se musí stříhat, jemu ty chlupy prostě rostou jako vlasy, tak může být klidně v pohodě v teple. Myslím, že bych řekla, že je spíš mírný klima střední Evropy, jako je u nás, na to je ideální. Že velká zima by mu taky nedělala dobře a velký horko, tak tam by mu prostě bylo horko, musel by být furt nakrátko. Takže bych řekla, že tak jako středňák prostě do České republiky.
0: Tady je teda teď takový dotaz do Pranice, jestli by si toho Golden Doodla skřížila s nějakou rasou, jestli by tě napadlo vytvořit nového psa zřejmě.
1: Já si myslím, že on už je dobrý tak, jak je, a zároveň si myslím, že tady ty jakoby už křížený psy je, jako nejsem si úplně jistá, jestli je dobrý je dál křížit, on je teda ještě taky nějak kříží, ale do toho bych se asi úplně radši nepouštěla, abych to neřekla nějak špatně, prostě Golden Doodle dobrý tak, jak je.
0: Jak je. No a poslední dotaz od našich posluchačů. Máš ráda chobotnice?
1: Mám. Moc jich neznám. Možná někdy v moři jsem nějakou malou viděla, ale proč bych je neměla ráda? Mám ráda všechny zvířata.
0: Chobotnice jsou senzační. Určitě o nich máš taky i nějaký díl ve Zvídavci. Komu pošleme tu knížku?
1: No tak já bych dala tu slečnu, co se i ptala teď na ty chobotnice a na všechny ty dotazy. Měla jich hodně, tak tu bych dala.
0: Takže, Emilko, pošli adresu a budeš mít kromě chobotnice, lásky k chobotnicím, budeš mít i knížku Fíle Žofie a Smaragdová deska. Takže moc děkujeme všem, kteří nám dneska napsali, a protože mým hostem je moje kolegyně Eva Sinkovičová, tak my vás vlastně spolu teď můžeme pozvat, protože blíží se nám den otevřených dveří.
1: Je to tak. Je to vlastně už asi za dva týdny skoro, vlastně v druhou sobotu v květnu, mám takový pocit. To se možná pletu, až tu třetí.
0: Ne, je to 16.
1: A takže druhou sobotu.
0: Je to 16. a my tady budeme vysílat?
1: Ano, my tady budeme, já tady Eva. Budu od 11 do 12, mám pocit. Nebo já, možná...
0: Ano, ne, správně.
1: Říkám to správně.
0: Pocit je správný a já od 3 do 4. Takže pokud se vám dneska naše společné vysílání líbilo, přijďte za námi, uvidíme se toho 16.
1: tady u nás v Českém rozhlase v Praze a můžete se tady s námi taky na mikrofon popovídat ve studiu Rádia Junior.
0: Samozřejmě o zvířatech.
1: Přesně tak.
0: A nebo o zvídání.
1: O zvídání, o zvídavých zvířatech, všechno společně zvládneme.
0: Mým hostem dnes byla Eva Sinkovičová a její pejsek Falko. Moc děkujeme.
1: Verunko, já děkuju za pozvání a vám všem za dotazy.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Velké osobnosti českých dějin bychom měli znát. A tak Hurvínek dostane ve škole za úkol napsat slohovou práci o jednom významném českém šlechtici. Taťulda Spejbl se samozřejmě taky zapojí a hned je z toho veselá pohádka s názvem Hurvínek a Vojtěch z Pernštejna.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Hurvinku. Co pak, že tu jsi tak potichu?
0: Já tu jsem potichu, že protože přemýšlím skrz slohový úkol, tatí.
1: Slohový úkol?
0: Simano.
1: O čem pak?
0: O Vojtěchovi.
1: Ale jemináčku, tak proč přemýšlíš? Když nevím, jak to bylo s Vojtěchem, tak řeknu, tatí, jak to bylo s tím Vojtěchem? A vím to raz, dva.
0: A jak to bylo s tím Vojtěchem, tatí?
1: S Vojtěchem?
0: Simano.
1: No tak s Vojtěchem, s tím to bylo jednoduché.
0: Ano?
1: Ano, oni ho nejdřív udělali biskupem.
0: Ano?
1: Ano, a pak se s nima nepohod.
0: Ano?
1: Ano, ano, tak šel raději do Pruska.
0: Ano?
1: No ano, že obrátí Prusy na víru.
0: Ano?
1: Ano, jenomže Prusové ho tam připravili o život.
0: Ano?
1: No jistě, mysleli, že to zvěd nebo co, tak s ním udělali krátký proces.
0: S tím Vojtěchem?
1: Ovšem.
0: A toho zubra mu snědli?
1: Kdo?
0: Prusové?
1: Koho?
0: Toho zubra.
1: Jakého zubra?
0: Co ho přived sebou?
1: Ale co pak s sebou ved nějakého zubra? Ten byl rád, že tam došel sám. Ještě by se tahal se zubrem.
0: Jsme si četli, tati, že chytil zubra a strčil mu do nosu větvičku.
1: Aj, ty v tom děláš chaos. Ty v tom zase děláš chaos. To byla pověst o Vojtěchovi z Pernštejna.
0: Ta s tím zubrem?
1: No ovšem. Napiš prosím tě nadpis, ať se někam dostaneme, nebo se nedostaneme nikam.
0: Jaký nadpis, tatí?
1: No přece pověst o Vojtěchovi z Pernštejna.
0: Jo tak.
1: Máš to?
0: Mám. Vojtěchovi z Pernštejna.
1: Ano tak. Úvodem napíšeš co?
0: Úvodem napíšu,
1: no?
0: Že Vojtěch na něj skočil a strčil mu do nosu větvičku.
1: Ale prosím tebe, pořád svou větvičkou. Nejdřív musíš před čtenářem předestřít, co?
0: Že na něj skočil.
1: Ale žádné skočil. Nejdřív musíš před čtenářem předestřít před obraz té prastaré moravské krajiny.
0: Jo,
1: no jistě. Hele, nejdřív napiš, jak vypadaly ty lesy, ve kterých Vojtěch žil, rozumíš? Ale nějak básnicky.
0: Pásnicky,
1: jo, například. V hlubokých prostorách moravských vozdů žil muž jménem Vojtěch.
0: To se mi líbí, tatí.
1: No, vidíš.
0: Zrovna takhle to napíšu, tatí.
1: No, a hned tomu přidej, čím ten Vojtěch byl.
0: Čím byl?
1: No, že byl uhlířem.
0: Hele, tatí, já napíšu, měl obchod s uhlím.
1: Ale žádný obchod. Ten pálil uhlí v Milířích, rozumíš?
0: Ano, tatí.
1: No, to je něco jiného, než mít obchod s uhlím.
0: To je něco jiného.
1: Jo. Co je dál?
0: No, dál napíšu, že Vojtěch na něj skočil a strčil mu do nosu větvičku.
1: Ale komu, prosím tě?
0: Tomu zubrovi, tatí.
1: A kde se tam vzal?
0: Šel okolo, tatí.
1: Vždyť si o něm ještě nic nezdělil. Nejdřív musíš napsat, že tam zubr vůbec byl.
0: Aha,
1: no vidíš.
0: Tak já napíšu, byl tam taky zubr.
1: No to byl tam, to nestačí. Víš, z toho musíš napsat.
0: Tak já napíšu, že tam byl zubr, jezevec a veverka.
1: Ale žádná veverka pořád. Byl tam akorát zubr a ten páchal velké škody.
0: Jaké, tatí?
1: No, jaké, šlapal tomu Vojtěchovi po poli, žano, rošlapal mu řípu, rošlapal mu zelí, až jednoho dne došla Vojtěchovi, co?
0: Došla mu řípa, tatí.
1: Ale řípa.
0: Tak zelí, tatí.
1: Ani zelí.
0: Tak zpráva, tatí.
1: Co zpráva? Došla mu trpělivost, že
0: ano? Ano, tatí. A skočil na něj a strčil mu do nosu větvičku.
1: Ale prosím tebe, větvičku. Ty to líčíš, jako by ho lechtal. Musíš volit slova, která vyvolávají, abych tak řekl, správnou představu.
0: Jak představu?
1: No, nemůžeš psát strčil a do nosu, nebo větvičku. S větvičkou v nosu by si zubr snadno poradil.
0: A kam jí tady strčil, tatí?
1: Napiš do chřípí.
0: Do jakého chřípí?
1: No chřípí, do jakého? Chřípí je tohle, tohle v nose, no. Koukej. Koukej se mi do nosu najdle, no. Když ti ukazuju chřípí a nebloumej, Bůh ví kde.
0: Já nebloumám, tatí, ukáž.
1: Já ti dám, že nebloumáš. Když ti ukazuju na jídle chřípí, že ano, tak máš koukat na chřípí a nebloumat po stropě. Protože skrz to chřípí mu prostrčil tu větvičku. Jenomže nemůžeš napsat prostrčil. Musíš to napsat básnicky, třeba zatknul nebo protknul. Rozumíš?
0: Rozumím, tatí.
1: No tak. Napíš například: Vojtěch uchopil zvíře za mohutné rohy. No, formuluj to ty, je to tvůj slohový úkol. Uchopil zvíře za mohutné rohy. No a?
0: A zatknul zubra.
1: Ale žádného zubra nezatýkal.
0: Ne.
1: No ovšem, to musíš napsat jinak. No,
0: já bych teda napsal, tatí bych napsal: To zvíře Vojtěch uchopilo zubra za chřípí a zatknulo biskupa, který šel kolkolem hlubokými moravskými.
1: Hrneč, co tam pleteš biskupa? Kde se ti tam vzal?
0: On tam tudy šel obrátit ty prusy, tatí.
1: Tak toho si vůbec nevšímej. Ty máš napsat, jak to bylo s tím zubrem.
0: Vojtěch uchopil zvíře za nohy
1: a uchopil zvíře za rohy.
0: Za rohy.
1: No a zatknul mu do chřípí houžev. Tak mu to napíš.
0: Komu?
1: Panu učitelovi. Zopakuj to.
0: Vojtěch uchopil mohutné zvíře za nohy a zatknul panu učiteli do chřípí houžev, takže ten se...
1: Zubrovi.
0: Zubrovi.
1: Zatknul do chřípí
0: houžev.
1: Houžev, hernajs. Ty jsi přece tak neučenlivý.
0: To jsem.
1: No, že to volá do nebe. Co je ti pořád na tom tak nejasnýho?
0: Mně je na tom tatím nejasného, že co je to houžev?
1: Houžev?
0: Jo.
1: Houžev. Houžev je taková ta překroucená větev.
0: Větev?
1: No. Za tu houžev odvedl Vojtěch zubra na hrad svému pánovi a ten ho za to povýšil do šlechtického stavu.
0: Ten pán?
1: Ovšem.
0: To zubra?
1: Ale co zubra?
0: Zubra povýšil do šlechtického stavu, tatí?
1: Vojtěcha povýšil, co zubra. Z něj udělali hovězí polívku.
0: Kdo?
1: Ten hradní pán.
0: On to byl lidojed?
1: Co lidojed?
0: Že udělal z Vojtěcha polívku?
1: Povídám, že udělal z Vojtěcha erbovního pána, žano. A od té doby měli páni z Pernštejna, co?
0: Od té doby měli dost řípy a zelí a...
1: Ale od té doby měli ve znaku zubříno?
0: Zubří nohu.
1: Žádnou nohu? Hlavu.
0: Hlavu.
1: Zubří. Hlavu.
0: Zubří.
1: Jo, v jejím škřípí byla zatknutá, co?
0: Hovězí polévka.
1: Houžev, hernáj, sadí mi z očí. Asi jdu lehnout, protože kdyby ten Vojtěch schytal ty zubry tři, tak mě dneska z tebe odvezli do nemocnice.
0: Dobrou noc, tatí.
1: Dobrou noc.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: Kosmo 1, průzkum vesmíru začíná. Tak se jmenuje akční, vtipná a hravá sci-fi pohádka, ve které průzkumník Kosmo 1 se svým modulem havaruje na neznámé planetě. Scénář a režie Petr Vodička. Účinkují Marek Holý, Marek Němec, Jiří Plojhár, Miroslav Táborský, Arnošt Goldflám a další. Natočeno v roce 2015.
5: Vesmír. Vesmír. Ve vesmíru je všechno mnohem větší. Taky samota. Je to jako když se v červenci všichni seberou a odjedou z města někam na prázdniny. A vesmír to dotáhnul do naprosté dokonalosti. Nejenže všichni odjeli, ale vzali sebou i celé město a vůbec celou země kouli. Nechali to jen trochu poletujícího kamení a mě v titěrné vesmírné lodi.
6: Český rozhlas uvádí pohádku Petra Vodičky Kosmo 1 a neb průzkum vesmíru začíná.

0: Tak. Vesmírný deník, zápis číslo 79. Jsem na cestě už 10 měsíců a 13 dnů. Je to dlouhé, ale nestěžuju si. Vždycky jsem přece chtěl cestovat. Důležité. Prolétám právě nad jakousi podivnou planetou, na které by možná mohl být život. Můj modul, bohužel, není uspůsoben k přistání.
1: Pozor, nebezpečí, srážky.
0: Co je to?
1: Kolizní kurz.
0: Nějaký podivný předmět?
1: Kolizní kurz.
0: Vypadá jako míč? Provedu úhybný manévr. Tak to bylo o fous. Míč ve vesmíru.
1: Pozor.
0: Ale co se to...
1: Kolizní kurz.
0: Ono se to vrací. Halo, tady Kosmo 1. První český vesmírný průzkumník volá centrálu. Centrálo, slyšíš mě? Centrálo!
2: A?
0: Pronásleduje mě podivný předmět. Vypadá jako... jako míč. Co mám dělat?
2: No, to já nevím.
0: Centrálo, opakuj. Žádám instrukce.
2: Prosím vás, já tady jenom uklízím.
0: A můžete mi dát nějakého odborníka?
2: Oni jsou všichni na obědě.
1: Pozor.
0: Ale mně hrozí srážka.
1: Kurz.
2: No, tak já pro někoho skočím. Vydržte tak čtvrt hodinky.
0: Cože? Čtvrt hodiny? Halo, centrálo. Centrálo!
1: Srážka nevyhnutelná. Hlavní motor zničen.
0: Ach ne.
1: Nasaďte si helmu.
3: Živý nebo mrtvý. Průzkumný modul je na padrť. Kde to jsem? Jaká krásná planeta. Jo, jsou tady živí tvorové. Už se těším, jak tu všechno prozkoumám. Ale ne. Musím zemřít. Dochází mi kyslík. S ním... či bdím? Zdravím tě, bytosti. Rád bych s tebou pohovořil, ale nemám už kyslík. Mám si sundat helmu? To nemůžu. Mám přesné instrukce, jak zemřít na cizí planetě. Počkej, vždyť to...
0: Tak, a je po helmě. Hele, co to? Já dýchám. Škoda, že ti nerozumím. Cože? Jo, mám si to strčit do uší?
4: Míš, už mi sakra rozumíš?
0: Rozumím. Děkuju, bytosti.
4: Dobrý. A teď mě poslouchej. Můžeš na této planetě vykonat velké věci. Nebo nechceš konat velké věci?
0: Chci, jasně, že chci. Ale jaké by to měly být?
4: Ticho! Poslouchej. Následuj přítele a najdeš nepřátele i přátele. Přátel se s přáteli a udělej přátele z nepřátel a spoj přátele a dojdeš k lidu, příteli. Tvá barva je kulatá.
0: Děkuji ti, bytosti.
4: Jo, jo.
0: Ty už odcházíš?
4: Už musím.
0: A jak se jmenuješ?
4: Happy End.
0: Aha.
5: Následuj nepřítele pro přítele, udělej kulatou barvu příteli, nepřítel dojde k lidu, tvůj přítel je kulatý.
0: To je ten míč, příčina mého ztroskotání.
5: Vypadá to, že něco chce. Cože? Mám ho následovat?
0: Dobrá, vzhůru na průzkum.

0: Už nějakou chvíli jsem na cestě a zatím jsem nespatřil žádného dalšího živého tvora. Ale až vyšplhám na tenhle kopeček, věřím, že... Neuvěřitelné. Mimozemšťan. A chodí po dvou. Má mohutné končetiny. Ale celý vypadá nesmírně schlíple. Ale co to? Blíží se k němu jakási chapadlovitá obluda. A on neutíká. Musím ho zachránit.
1: Tak pojď. Sežer mě. Stejně to nemá cenu. No nic nemá cenu tady na té strašné planetě. Všude je násilí, smutek. Kdybych aspoň nebyl tak sám, ale někoho si tady hledat, to taky nemá cenu. No tak pojď, sežer mě!
2: Neho, obludo!
1: Co je?
2: Tu máš! Čau, ves!
0: No tak ty, takhle! No počkej, tak! Teď ti zkroutím chrapadlo a teď úskok a útok. A je to. Aha.
1: No, dík. To jsi nemusel.
0: Udělal jsem to rád?
1: Ty asi nebudeš odtud, viď?
0: Ne, jsem Kosmo 1. Vesmírný průzkumník z planety Země. A ty?
1: Mé jméno je Bumzdr Trhur.
0: Těší mě, že tě poznávám, Buzmrtutr... Burdruzudru. Mohl bych ti říkat Bumíku?
1: Mně to je jedno.
0: Těší mě, že tě poznávám, Bumíku.
1: Jseš si tím jistý?
0: Ano, rád poznávám nové planety, světy, galaxie, mimozemšťany. A vida, tamhle přichází další.
1: No ale to je černý.
0: A tamhle další.
1: To je zelený modružnut. K zemi, rychle, k zemi.
3: Tak pojď, ty slizký hadochode, utrhám ti všechny nožičky.
4: Už teď jsi mrtvý, ty hromado mastnoty, ty bedno.
3: Ty sikro.
4: Kruste a kust.
3: Ty máde, tůdře.

0: To nemá cenu tohle. Kdyby se dalo někam zmizet, ale... Víš, myslím odletět někam na jinou planetu.
1: Co to bylo?
0: A vojáci navzájem se zabili.
1: A proč?
0: Protože černý král nesnáší zelenomodrožlutýho a naopak. Kdykoliv se jejich vojáci potkají, tak se zabijou.
1: Neohrožuje to obyvatelstvo?
0: Přesně tak. Všichni mají strach. Pořád. Takový život nemá cenu. Já chci pryč.
2: Následuj přítele.
1: Co to tam?
2: A najdeš nepřátelé s přáteli a udělej přátelé s nepřáteli.
1: No jo.
2: A svoj má barva je kulatý.
0: Viděl jsi to? To kulatý? Skákalo to směrem k paláci Černého krále.
1: Aha. No jistě. Takhle se to nesmí nechat. Už žádný voják nezemře. Promluvím si s těmi králi a začnu u Černého.
0: To nemá cenu. Už teď seš mrtvej.
1: Má to cenu.
0: Nemá to cenu.
1: Má to cenu.
0: Nemá to cenu.
1: Má to cenu. Já jdu. Jdeš se mnou, kamaráde.
0: No to nemá... Počkej. Ty jsi mi řekl kamaráde?
1: Ano.
0: Můžeš to říct ty ještě jednou?
1: Já jdu. Jdeš se mnou, kamaráde.
0: Jdu s tebou, kamaráde.
1: Děkuji. Průzkumu zdar.

0: Dnes opět 6 mrtvých v různých lokalitách. Myslím, že získáváme převahu.
1: Kolik z toho bylo našich černých, otče?
0: 3? Jako obvykle. Proč se ptáš?
1: Jenom si říkám, jestli to má cenu.
0: Cero! Víš, že tě mám rád jako nic na této planetě, ale nesmíš pochybovat. To by bylo strašné. Rozumíš? Strašné!
2: Vaše veličenstvo!
0: Ano!
2: Dva muži u vchodu! Žádají o slyšení!
0: Výborně! Přileďte je!
2: Tak, pojďte!
3: Tuky tuk, můžeme dát?
4: To nemá cenu, tohleto...
5: Jak nádherné stvoření.
6: Kdo je ten zamyšlený mladík? Strašně mě přitahuje. Asi jsem se právě zamilovala.
0: Co chcete, cizinci?
4: Jeden sladký polibek, jen jeden.
0: Cože?
3: A můj přítel to myslel obrazně.
0: Tak ať to příště řekne normálně, nebo ho zabiju.
3: Já vám to řeknu přímo, černý králi.
0: Tak mluv.
3: Jsem vesmírný průzkumník Kosmo 1 a přišel jsem vám navrhnout, abyste se usmířil se zelenomodrožlutým králem.
0: Co?
3: Jsem vesmírný průzkumník Kosmo 1 a přišel jsem vám navrhnout, abyste se usmířil se zelenomodrožlutým králem.
0: Cože?
3: Možná nedoslýchá. Jsem vesmírný průzkumník Kosmo 1 a přišel jsem vám navrhnout...
0: Máš mě snad za blázna?
3: Ne, to, že někdo nedoslýchá, ještě neznamená, že je blázen.
0: Ty červe! Modli se, abych tě na místě nerozdrtil jako smradlavého unkora.
3: Možná je to opravdu blázen a bláznům se nemá odporovat. Udělám, co chtěl. Pomodlím se. Otče náš, jenž jsi na nebesích.
0: Ticho!
3: Dej nám mír na této planetě.
0: Ticho!
3: A tě nerozdrtí jako smradlavého unkora.
0: Zavřít! Oba!
3: Ano, zavřít, samozřejmě. Ale potichu, pánové, potichu.
7: A tady jde o zdraví.
2: Tak jdeme! Stáhněte!
8: Prosím vás.
2: Mažu!
0: Zítra ráno je popravím. Osobně!
1: Tatínku, já jsem se do ní právě zamilovala.
0: Nejdřív jim useknu nohy, pak ruce a nakonec prsty.
1: Ne. To nedovolím. Vzmuž se, ženo, a jednej.
4: To nemá cenu tohle.
3: Nic není ztraceno, Bumíku. Až se trochu uklidní, zkusím to znovu. Myslím, že už vím, jak na něj.
4: Já myslím, že nás ráno popraví.
3: Ahoj. Kdo jste? Jsem vesmírný průzkumník Kosmo 1 a tohle je můj přítel Bumík.
9: A já jsem básník s velkým B. A tohle je Emmental, němý tančící sýr.
3: Za co tu jste? Chtěli jsme po černém králi, aby se usmířil se zelenomodrožlutým.
9: Aha, a... víc mi říkat nemusíš. Také jsem kdysi zpíval písně o míru a teď se...

0: jej wkus. Co tě bolí? Řekni.
1: To nemá cenu.
2: Svému kamarádovi to přece říct můžeš.
1: Dobře. Kosmo, já jsem se zamiloval.
0: Ale to je báječné. Láska je mocná čarodějka. Je jako na botě žvejka. Drží se tě lepí. Chodíš jako slepý.
1: Přesně.
0: A kdo je ta šťastná?
1: Princezna.
0: Aha. Srdce si chtěl dát černé princezně. Však černý král je kat. Srdce ti vezme a sežere.
1: No, já jsem říkal, že to nemá cenu.
2: Ne, takhle se to ale nesmí nechat. Měla by se aspoň dozvědět, že jí miluješ.
1: Ha, a jak?
2: Třeba poslat moták. Nebo uplatit stráže.
3: Nebo?
4: Pusť mě dovnitř.
5: Když na kontakt trváte, tak prosím, veličenstvo.
4: Zavři.
5: Ale...
4: Zavři.
3: Nebo jí to prostě říct.
1: Slečno princezno, zamiloval jsem se do vás.
6: A já do vás, pane.
4: Ale teď k věci. Nelíbí se mi, co dělá můj otec. Chci vám pomoci. Já vás zachráním.
0: Vzhůru ke svobodě já dím, ať nebe modré zase zřím. Tak jdeme, ne?
4: Ale to nejde.
0: Proč?
4: Venku je strážní.
0: No a?
4: Nemůžu vás kolem něj jenom tak odvést.
0: Aha. Jak téměř schnilý tuřín, smrt svou zde as uzřím, zhebnu v díře, zduřím.
2: Přátelé, kamarádi, co kdybychom ho uspali? A písní? Jdete do toho?
1: No já určitě.
6: Já taky. No,
0: já také?
2: Děkuji, skupino.
0: Proč nám říkáš skupino? My jsme nějaká hudební skupina?
2: Jsme hudebně průzkumná skupina.
0: No to je báječné.
2: Ementále, hlídej dveře. Básníku, rozdělte hlasy.
0: Rád.
2: Slova jsou tato.
7: Petr,
2: Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr, Petr,

Dej za mnou. Vyvedu vás z páce.

0: Ty! Za chvíli už jsme u východu, pak budeme v bezpečí.
1: Vida? Co je tohle?
0: Nedotýkej se toho! Spustil bys poplach.
1: Kvůli tomuhle. Vždyť je to jen obyčejná destička, ze které čouhá nějaká špička, jakýsi stojánek.
0: To je posvátný tyčánek.
1: Cože?
2: Kosmo! Když ti tady princezna říká, bys na to nesahal, tak ji snad můžeš poslechnout, ne?
1: No dobrá. Míč? Teď? A proč?
2: Pozor! Blíží se k tyčánku!
3: Vězni uprchli! Posvátný tyčánek ohrožen! Prohledejte palác!
2: Co teď?
4: Přátelé, nezbývá, než použít hrubou sílu. K tomu nám výborně poslouží tahle těžká destička s úchopem.
5: A mám vás!
4: Tomáš!
0: Přátelé, zůstanu tady a zdržím ostatní stráže. Vyběžte, dohoním vás později.
6: Naschledanou, má lásko.
0: Běžte!
5: Kam běželi?
0: Zpátky do vězení.
5: Cože? Zpátky do vězení?
0: To bys nečekal. Chytré, že? Za mnou!
5: Za princeznou!

0: Unikli sme.
1: Tomu nerozumím. Destička, na ní stojánek a na něm nic. Objektivně vzato je tahle věc úplně zbytečná.
2: Co? Cože, Emmentále? Cože říkáš, že má? A Hernajs? Posvátný tyčánek! Kosmo, tys ho ukradl! Proč ho tam nenechal? Kdyby pro nic, tak pro tohle nás Černý král bude honit, dokud nás nedostane!
0: No, tak to jsme si moc nepolepšili, co?
1: Ono to má nějakou cenu?
2: Nedozírnou! I když nikdo vlastně neví proč. Ale určitě je to úžasně staré, protože se o tom zpívá v jedné úžasně staré písničce. Poslouchejte.
3: Za věků temných, vzdálených, na nebi modře hvězda vzplála. A do hvozdů zvěří skálených jako modrá kometa spadla. Hned Černý král a z druhé strany jeho sok, zelenomodrožlutý král, vydali se hledat to modré těleso, jak kdyby to byl svatý grál. A když na místo přišli, hned počali se vásti a oba vrhli se chtivě k předmětu tomu a roztrhli ho na dvě divné části. Každý s jednou odtáhl pak domů. A od těch dob Černý král krutý v úctě na svůj tyčánek se dívá a král zelenomodrožlutý za spůl vejce jak modlu vzývá.
1: Půl vejce, říkáš? A nepatří ty dvě věci náhodou k sobě?
2: To je úžasná myšlenka, Kosmo.
0: No, to je sice úžasná myšlenka, ale co budeme dělat?
2: To je zase ten
1: míč.
4: Následuj přítele a najdeš chleb s přáteli a udělej přátele s nepřáteli a svoj barva.
5: Přátelé, kamarádi, musíme pokračovat v našem poslání. Poslání za mír na této planetě.
2: No.
5: Předešlé události nás spojily tak říkajíc na život a na smrt. Momentálně tedy na život.
0: To je pravda.
5: Zatím jsme úspěšní. Získali jsme tyčánek.
2: Je to tak.
5: Ale to nestačí. Musíme získat i půl vejce.
0: Proč?
5: A proto se vydáme za zelenomodrožlutým králem.
0: No, tak to nemá cenu.
5: Po předchozích zkušenostech však navrhuji, abychom svůj průzkum prováděli v převleku za hereckou skupinu. Je někdo proti?
6: Já.
5: Aha.
2: Počkat. Slyšel jsem dobře za hereckou skupinu? Mm-hmm. To znamená, jako že bychom i zpívali a tancovali?
5: Převážně.
2: A že by tam bylo i publikum?
5: Domnívám se, že i šlechtické.
2: V tom případě jsem pro.
0: Dobře, sice to nemá cenu, ale možná budeme mít štěstí.
5: Děkuji, skupino. Průzkumu zdar. Jdeme.

0: Teď jde do tuhého. Tohle je opravdové publikum. Nechte mě jednat.
1: La la la la la, la la la la. Ahoj, jsme herecká skupina.
2: Ticho, co tu chcete?
1: Přicházíme bavit krále, umíme zpívat, tancovat. Jen se podívejte. 2, 3, 3.

0: To se vsadím, že vás ten smích brzo přejde.
1: Přichází zelenomodrožlutý král.
0: A vyhrál jsem. Jako vždycky. Vsaďte se, že uhodnu, kdo jste a co tu chcete. Jste herecká skupina a chcete bavit krále. Co?
2: Ne, ne, jsme průsobní.
3: Básníku.
2: Je, jak jste to uhád.
0: Teda vy jste úžasný.
4: No jo.
0: Tak co umíte?
2: Cokoliv chcete. Jak se vám líbí, konec vše napraví.
5: Takže, skupino, jak jsme se domluvili. Vy ho zabavíte a já mezi tím seberu půl vejce. Tamhle ho vidím v rohu. Jakmile ho budu mít, předám ho Ementálovi a ten s ním nenápadně zmizí. Jasný?
0: Jasný. Vsaďte se, že uhodnu, co si tam šuškáte.
5: Dobrá, řekněte.
0: Připravujete nějaký nový, hodně veselý výstup.
5: Co? No, je to tak. A když dovolíte, rádi vám ho sehrajem. Velectěné publikum, připoutejte se, protože vám teď předvedeme příběh tak smutný a plný násilí, že vás to zvedne ze sedadel. Pojednává o zlém a krutém bílém králi. Toho stělesňuji já, který nutí ubohého zajatce zpívat ty nejhorší písně na světě. Role zajatce se ujal světoznámý umělec Weigl Chukson.
0: Děkuji.
5: V rolích pomocníků zla uvidíte hromádku neštěstí.
6: Dobrý den.
5: A tančící Emmental. Právě začínáme. Weigle Chuksone, teď zaspíváš tu nejstrašnější píseň, kterou znáš. Ty víš, kterou myslím.
2: Ne, to neudělám.
5: Zpívej, nebo na tebe pošlu psy.
2: Veselou písní jim svážu nohy a tlamy.
5: Pošlu na tebe obludu z močálů.
2: Tklivou písní ji změním v domácího mazlíčka.
7: Pošle na tebe hladové sikry.
0: Skvělé, krásně hnusné.
2: Ach ne, podvolím se.
5: Co jsou sikry?
8: Taková malá zvířátka. Pochutnají si i na kostech, vlasech, nechtech a tak. A nemají hudební sluch.
5: Slyšel jsi, amatére? Zpívej, ať se potěším strašnými tóny té strašné písně. Počkej, nechám tě tu pod dohledem žlutého a šedého rytíře. Sám se vzdálím na lože, kde v bezpečí vychutnám ten pekelný zážitek.
0: Přesně! Skvěle! Odsazné!
5: Tak, král se baví. Nenápadně se přiblížím k půlvejci. Tak, a je moje. Ementále! Tady! A teď rychle pryč, příteli! Dobře zpíval z ptáčku. Má zvrácená duše se nesmírně potěšila. Za to tě chci odměnit. Zítra za Úsvitu tě popravím.
0: Bravo! Bravo! To je... Moment! Kde je půl vejce? Stráže, prohledat!
9: Tak, ukaž.
5: Prosím. A ty?
10: To nemá cenu.
5: Bez řečí.
10: To lechtá.
9: Nic, pane.
0: Nic? Kde je mé půlvejce?
5: Já nevím.
10: Já ho neviděl.
5: Kde jen může být?
8: Tak to je tedy opravdu záhada.
0: Ticho! Však já to z vás dostanu. Zavřít!
3: šanci s vámi, že se přiznáte. A až vyhraju. Vy už u toho nebudete.
6: Ach jo, zase v díře.
11: To nemá cenu tohle.
12: Nezoufejte, přátelé. Půl vejce jsme získali. Teď jenom jak ven.
6: No, jak asi?
11: Nohama napřed.
12: Třeba nás někdo přijde zachránit.
6: A kdo asi?
13: Nikdy jsme tu neměli tolik komediantů jako dneska. Jež?
12: A hele, další herec. Vítej, příteli.
11: V celé smrti.
12: Máš opravdu pěknou masku, ale přicházíš trochu nevhod. Herci jsou teď u krále v nemilosti. Jak se jmenuješ? Jsi němý? Tak promluv. To je zvláštní. Němý není, ale nemluví.
13: Proč?
14: Protože by to mohlo bouchnout.
10: Cože? Princezno!
14: Miluji vás, pane.
10: A já vás slečno. Jsem rád, že zemřeme společně.
14: Nezemřeme. Tahle maska nás zachrání.
12: Jak?
14: Když jste odešli, připadala jsem si taková opuštěná.
10: To znám.
14: Tak jsem utekla a vydala se za vámi. Dozvěděla jsem se o vašem přestrojení a sehnala si tuhle masku. Pro každý případ jsem ji naplnila výbušninou, která nám teď pomůže dostat se na svobodu.
12: Vidíte? Já jsem to říkal, že nás někdo přijde zachránit. Tak teď rychle, ať jsme venku.
14: Postavte tu masku sem, ke zdi.
8: Mohu vám nějak pomoci?
12: Není třeba. Sem?
14: Ano. Až to bouchne, utíkejte, co nejrychleji dovedete. Kdybychom se rozdělili, sejdeme se...
12: Na pláni u trosek mé lodi.
14: Dobře.

0: Hurá! Setřásli jsme je.
1: Žádnýho vojáka už nevidím.
2: Výborně. Snad tu bude ementál.
0: Ementál?
2: Měl by tu na nás někde čekat a mít půl vejce, tak jak jsme se domluvili.
3: Tohle mi nedělej, ty žlutý pacholku. Přátelé, tady je.
2: Ha, máš půl vejce? Dej mi ho. Aha. Tady na tyčánku je malý výstupek a na půl vejci malý otvor. Myslel jsem si to.
0: Co?
2: Ty dvě věci patří k sobě. Předpokládám, že jejich spojením se uvolní obrovská energie. Mohlo by nás to zachránit.
3: No to je skvělé, jsme zachráněni. Dneska se bude radostně tančit. Tahle ta věcička bude na to stačit.
4: Jo.
5: Vaše dny jsou sečteny. Vojáci, zabijte je!
3: Stát!
5: Cero! Vy prašiví unchorové, pustte moji dceru! Daruju vám život!
6: Vsadím se o vaše hlavy, že to neudělá. Tak, konečně černý králi. Hledám pár bláznivých zlodějíčků a nacházím svého úhlavního nepřítele. Rozšlápnu tě jako bídného červa Unghous.
5: A já tě rozmáčknu jako zelenomodrožlutého Týlmola.
6: Ty sikro!
5: Dovahu!
6: Zbabělý Unksu!
5: Prašivý Jokote!
2: Tak dost. Konec řečí, pustohubí vládcové. Jste oba silní, ale je tu ještě něco, co je silnější než vy dva dohromady. Pohleďte, co mám.
1: Vejce!
5: Můj tyčánek!
2: Přesně tak. Dvě vzácné relikvie, jejich spojením vznikne zbraň, před kterou se pokoříte vy i celá planeta. Domnívám se. A já je teď spojím.
3: Ono to nefunguje?
2: Nefunguje. Jen tady v destičce se uvolnila tajná zásuvka. A v ní je píšťalka?
6: Vy směšní ubožáci. Mohl bych vás spálit na prach. Ale nestojte mi za to. Vraťte mi půl vejce a můžete odejít. Já si pak něco vyřídím s támhletím černým psem.
5: Máš výjimečně pravdu. Vraťte mi tyčánek, propustte mou dceru a jděte. Je čas, aby začala opravdová bitva. Armádo, boji připravit.
1: Ne!
5: Cože?
1: Otče, jsem tu dobrovolně a nechci, aby byla válka. Chci, abyste se usmířili.
5: Zklamala jsi mě, dcero. Už tě nechci vidět. Odejdi s nimi. A teď ten tyčánek.
3: Tak to nakonec docela dobře dopadlo. Stačí každému vrátit, co mu patří, a zmizet, že? Kosmo. Ne.
7: Kosmo, mohl bys jim vrátit ty věci, nebuď paličatý.
2: No, přátelé, uznávám, že v tuto chvíli je nejlepší udělat, co říkáte.
3: No ano, to je na nejvýš rozumné, Kosmo. No,
2: ale... Ono už to jaksi nejde rozmontovat.
3: Cože? Ne!
6: Dobře. Mám nápad. Polož to na zem a zmizte. Černý králi, připrav se na boj. Aha. Zabiju tě a tyčánek i s půl vejcem bude cena pro vítěze.
2: Promiňte, co jste to říkal?
6: Cena pro vítěze.
5: Ano. Ale tu cenu si odnesu já.
2: Cena pro vítěze, míč, píšťalka. Vždyť tohle je pohár.
5: Tak to polož a utečte, dokud máte čas.
2: Ne, ne, vy dva jste velcí panovníci. Ale ptám se, když jste tak vznešení, víte, co je to Sport?
5: Sport?
2: Sport. To je u nás na zemi, odkud pocházím, něco velmi vznešeného a delikátního. Je to souboj dvou mužů, králů, majitelů zemských polokoulí, polobohů, který prokáže, kdo je hoden získat tento vzácný předmět. Pohár pro vítěze.
5: Hezké, ale u nás to děláme jinak. Připrav se na smrt. Zeleno-modro-žlutý ďáble.
6: Chcípni, černá snivo.
3: Utečme, Kosmo.
2: Ne, nebudeme utíkat. Sport není jen pozemskou věcí. Sport přesahuje všechna měřítka. Planetární, meziplanetární i galaktická. Je všeobjímající. Je to kosmický princip. Je to kouzlo. Dokážu vám to. Jsou-li tito králové hodni účastnice sportu, ať se objeví hrací koule, které se říká míč. A hop. Vidíte? Tohle je míč. Sám mi skočil do rukou.
5: Je-li ten sport, jak říkáš, opravdu královský boj? Pak jsem ochoten se ho zúčastnit.
6: Slabochu, já odmítám. Spálím vás na prach. Armádo!
4: Bojíte se, že byste prohrál?
3: Emmental? On mluví.
6: Ty šluklá hroudo, nepochybuj o svém vítězství.
4: O co?
3: Cože?
6: O co? O tvůj život.
4: Platí.
3: Tak jo.
6: Jaká jsou pravidla?
2: Pojďte za mnou, všechno vám vysvětlím.
8: To slyším poprvé, ale líbí se mi to. Já mám dokonce chuť to komentovat. Ano, vždyť jsem básník.
9: Vážení diváci, Kosmo právě uděluje oběma králům pokyny. Králové nyní vybírají 10 nejlepších vojáků do svých herních skupin. Kosmo jim říká týmy. A teď už se králové obřadně zdraví, losují se strany a týmy se rozestavují na hrací plochu. Zápas byl zahájen a černí se vrhají s nadšením vpřed. Ale zeleno-modro-žlutí získávají hrací kouly. A skvěle si teď překopávají. Černí se snaží jim kouly sebrat a daří se jim to. Ale zeleno-modro-žlutí nepolevují ve svém úsilí. Hra je zatím vyrovnaná. Na svazích kolem hrací plochy panuje živá atmosféra. Všichni podporují své týmy. Moc se to nerýmuje, ale zjevně to nikomu nevadí. Ale co to? Zeleno-modro-žlutí se uchýlili k násilí, což hlavní rozhodčí nenechal jen tak a nařídil trestní kop. Černý král se rozbíhá. Kope a koule letí obrovskou rychlostí na branku zeleno-modro-žlutých a je to gól! Neuvěřitelné! Ale hraje se dál. Zeleno-modro-žlutí se nevzdávají lehko a teď zeleno-modro-žlutý král s koulí doslova přilepenou na noze zázračně prokličkoval mezi černými a ocitnul se sám před brankou a střílí a je to gól! Je vyrovnáno, přátelé, je vyrovnáno. Davy na svazích šílí, ale další gol nepadá a nyní rozhodčí ukončuje zápas, který skončil nerozhodně 1-1. A už se králové vracejí v přátelském objetí zcela vyčerpaní krásnou hrou, kterou na této planetě doposud nikdo nespatřil.
3: Už nemůžu.
5: Je to vznešené, ale namáháme.
6: Navrhuju, no, abychom si to zopakovali.
5: Souhlasím, ale nejdřív Tak za měsíc.
7: Princezno, mám nápad. Co kdyby...
1: Dovolíte, abych něco řekla?
5: No.
1: Navrhuji, aby se tento sport konal každý měsíc. A to i potom, co jeden z vás vyhraje. Ať každý má půl vejce s tyčánkem, tedy vítězný pohár, do té doby, dokud ho druhý neporazí.
6: Dobrý nápad!
5: No, to ti poradil tenhle? Jak se jmenuješ?
7: Bumzdrtr Hur, vaše veličenstvo.
5: Je docela chytrej. Přiveď ho někdy. Třeba v neděli na popravu.
2: Co?
5: No žertuju. Na oběd.
10: S dovolením. Co válka?
5: No, co válka?
6: Ne.
5: No, tak. Válka se s okamžitou platností ruší.
6: Ano. A ode dneška se bude provozovat zápas o pár.
10: A kdo bude mít u sebe ten míč?
5: No přece já.
6: Ne. Já.
5: Já?
6: Ne, já.
1: Já ho pohlídám.
5: Jo.
10: Tak za měsíc.
6: Nandám ti to.
5: To se ještě uvidí, ty zelenou modro.

0: Neuvěřitelné? Konečně mír. Konečně se tu cítím doma.
1: Já taky.
0: Kosmo!
2: Kosmo?
0: Co je ti, Kosmo? Vždyť to přeci všechno dobře dopadlo.
2: To nic, přátelé. Jsem zcela ve formě.
3: Stýská se mu.
4: Tak jsem tady.
5: Kdo to je?
2: To je Happy End. Jdete pozdě, tady už všechno skončilo.
4: Nekecej, vím, kdy mám přijít. Zachoval jsi se dobře. První český vesmírný průzkumníku. Pomohl jsi této planetě k míru. A za to budeš odměněn. Dobrý den.

0: vesmírné plavidlo THX-1, vybavené umělou inteligencí poslední generace, se hlásí k průzkumným úkolům. Kosmo 1. Těším se na společně strávené příjemné chvíle.
1: Tvoje nová průzkumná loď.
2: Je nádherná.
1: Nechceš si ji hned vyzkoušet?
2: Ano, vstříc novým dobrodružstvím. Přátelé, kamarádi, s Bohem. Mějte se tu dobře a užívejte sportu. Průzkumu zdar!
3: Nazdar!

0: chlapci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: U Šounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její máma se ho bojí. Pak se stane něco strašného a Martina se rozhodne to vyšetřit. Když Martina jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned jí napadne, že neumřel náhodou. Opravdu se chtěl Snížka někdo zbavit? Martina se spolu s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí do vyšetřování a jejich dobrodružné pátrání přinese nečekané odhalení. Ve 12-dílném rozhlasovém seriálu Kdo zabil Snížka účinkuje Tereza Dočkalová. Napsala Petra Soukupová, režie Apolena Novotná, vyrobeno v roce 2019.

Petra Soukupová, Kdo zabil Snížka? Díl 12. závěrečný. Proč sníh doopravdy umřel? Už vím, že mýho psa zabila paní Seidlová a taky to, že je to všecko Viktorova vina. Měl zůstat v Praze i s tou svojí mámou, která si začala s panem Seidlem a kvůli ní pak paní Seidlová brečela, když jela autem a sněha srazila. Faňa mě naštvala. Je to přece můj kamarád, tak jak se může přidávat na stranu Viktora a tvrdit, že za to nemůže. Když vyjdu z domu, vidím, že je zase bílo, sněží. Vrátila se zima a jak jdu, čerstvej sníh mi křupe pod nohama. Už skoro u zastávky slyším, jak za mnou jede auto. Ohlídnu se a je to auto paní Seidlové. Předjede mě a zastaví. Paní Seidlová stáhne okýnko. Můžu tě svést do školy? Jasně, že nemůže. Zabila mi psa, i když to třeba nebyla úplně její vina. Nechala ho tam ležet a umřít. A tak zavrtím hlavou a jdu dál. Jenže ona vystoupí z auta a doběhne mě. Vidím, že už zase skoro brečí a to teda nechci, protože dospělí nemají před dětma brečet. A ona řekne, Martinko, počkej, já ti to chci vysvětlit. Já jsem to vůbec nevěděla, že jsem ho srazila já. Já jsem si myslela, že to byla srna. Nic jsem neviděla. A až druhý den, když jsem se dozvěděla, co se tvýmu pejskovi stalo, tak mi to došlo. Já vím, že jsem ti to měla říct. Mrzí mě to. Moc mě to mrzí. A doopravdy se rozbrečí. A já chci, aby už to skončilo a tak jí řeknu, to je dobrý. A ona si utírá oči a říká, ne, není to dobrý. Chci ti dát aspoň nějaký peníze, jo? A já vrtím hlavou, peníze nechci, o peníze mi přece nešlo, chtěla jsem jenom zjistit, co se stalo. A jasně, že jsem chtěla nějaký trest pro toho, kdo to udělal. Ale když vidím paní Seidlovou, tak mi připadá, že toho má dost těžkýho. Pořád popotahuje a kdo ví, jestli se nerozbrečí znovu. No ale snad ne. A taky zase řekla sněhový pejsek. Tak co pro tebe můžu udělat, když nechceš peníze? Ale co by pro mě mohla udělat? Já nechci nic jinýho, než aby Franta uznal, že jsem měla pravdu a Viktor, aby nás nechal na pokoji, protože s ním už se kamarádit nechci. Můžete mě odvést do školy? Řeknu a obě se vrátíme k jejímu autu, nastoupíme, v autě to hezky voní a ona mě odveze do školy. Na zastávce vidím kluky, ale dělám, že je nevidím. Když vystupuju, tak řekne, je mi to opravdu líto. A já vidím, že je jí to opravdu líto. A tak řeknu, nebuďte z toho smutná. Nebyl to dobrý pes.

Ve škole se s Viktorem nebavím ani trochu. A s Frantou jenom, když je to nutný. Když spolu sedíme v lavici, tak to ani jinak nejde. Ale neřeknu jim, že se mi paní Seidlová omluvila a nejdu na oběd, abych stihla dřívější autobus a jedu domů sama. Chci být doma, ale mamka chce jít s dvojčatama sáňkovat na kopec a nutí mě, abych šla s nima a pomohla jí a taky, abych byla na vzduchu, když je konečně hezky. Doteďka si byla celý dny venku, tak teď si nevymýšlej, aspoň mi pomůžeš s holkama. Takže musím jít. A na kopci bobujou i kluci, ale já za nima nepůjdu. Ty nejdeš za Frantou? Ptá se máma. Vy jste si něco udělali? Ne. Já vím, že jsi chtěla zjistit, co se stalo Sněhovi. Ale někdy prostě člověk nemůže zjistit nic. Nehody se stávají. Psi může zajet auto. Taky mohl umřít někde v lese a ani si ho nemusela najít. Mohlo se stát cokoliv. Ale já vím, kdo ho zabil. A mamka chvilku čeká, co řeknu. Ale pak začne Nina brečet a mamka vstane. Jde k ní a řekne, že se nic neděje, ať se nevsteká a že ona teď nemůže, protože si povídá se mnou, tak ať si hraje. A asi jenom proto, že se ke mně máma hned vrátila a že nechala Ninu fňukat, tak jí všechno řeknu. Teda ne všechno. Jasně, že neřeknu, jak jsme pustili zvířata z ohrady a ani jak jsme vlezli Zelenkovi do chaty. Ale řeknu, že jsme to prostě vyšetřovali. A taky řeknu, jak to dopadlo, jak se ukázalo, že Viktorova máma a manžel paní Seidlový spolu chodí a proto byla paní Seidlová smutná a omylem psa přejela. Mamka chvíli mlčí. Ty jsi to věděla? Zeptám se jí. Mamka krčí rameny. Věci mezi dospělýma jsou složitý. To ještě nemůžeš pochopit. Ale můžu, nejsem malá. A mně je to jedno, jak je to mezi dospělejma složitý a proč chce Viktorova máma chodit s panem Seidlem. Na tom mi nezáleží. Ale nejhorší na tom je, že Franta řekl, že Viktor za nic nemůže, jako kdyby to nebyla jeho máma. Ale já chci, aby už s náma nekamarádil. A přitom oni teď nekamarádí se mnou. Tak ty si myslíš, že je to Viktorova vina? Že to věděl a lhal vám? Ne, to asi ne, ale neměl tady ani bejt, neměl se sem nikdy stěhovat. Kvůli němu můj pes umřel. Ale on o tom asi nerozhodoval, ne? Třeba jsem taky nechtěl. Cizí město, cizí lidi, je tady sám s babičkou. Martinko, pes umřel, protože byl nevychovaný a utíkal. Náhodou ho srazilo auto. Vinit z toho další lidi ti nijak nepomůže. Ty přece žiješ dál a tvoji kamarádi taky, tak si ten život nekažte. A pak Julie spadne z lavice na zem a začne strašně řvát. A tím naše promluva skončila. Ale večer v posteli přemýšlím, co budu dělat zítra, když jsem zůstala sama. A pak si představím, jaký by to bylo, kdyby se kluci se mnou už nikdy nezačali bavit. Třeba spolu zažívají víc legračních věcí a vůbec mě nepotřebujou.

ráno vidím, že přes noc napadl další sníh, že skoro nejdou otevřít vrátka. Jdu na autobus a nevím, co udělám, nebo co bych jim měla říct. Ale u Hájenky už jsou oni tři a koulujou se. A když mě uvidí, tak na mě Kája zamává a já po něm hodím sněhovou kouli, kterou rychle umačkám. A Franta po mně taky hodí kouli a Viktor taky. A já je teda taky začnu koulovat. A jako vždycky, když se koulujeme, tak vůbec nezáleží, kdo je proti komu. Jsme všichni proti všem a všichni spolu. Až když už jsme všichni mokrý a z okna na nás zavolá máma kluků, že nám ujede autobus, tak přestaneme a jdeme na autobus. V autobuse si sedneme všichni společně a za trikem mě studí sníh. Franta mě skvěle trefil do krku. A odpoledne jdeme na kopec sáňkovat a druhý den zase. Jenom si domů hodím školní tašku a řeknu, že jdu s klukama ven. A mamka říká, vezmi si šálu, ale pak mi ji sama uváže a dá mi pusu a řekne, mám tě ráda, kočko. A já fakt vím, že mě má ráda a je mi hrozně hezky. A když se vrátíme z kopce, tak mě táta pošle pro pivo a kluci jdou se mnou. V hospodě sedí několik chlapů a u jednoho stolu samotnej Zelenka. A u dalšího Král s nějakýma chlapama hrajou karty, což je blbý, protože my jsme se doteď snažili, aby jsme ho nepotkali. Král nás uvidí, vstane od stolu, jde k nám, namíří na nás prst a řekne, jestli si myslíte, že nevím, kdo mi pustil zvířata, tak se pletete. Kvůli vám jsem přišel o ovci, dlužíte mi prachy, takže koukejte vysypat prasátka a do týdne tu chci vidět 3 litry, jinak jdu na policajty. V tom vstane i Zelenka, přibelhá se k nám a povídá Královi. Hele, tyhle to nebyly. Já viděl nějaký ožralý blbce, jak přijeli autem a tu ohradu otevřeli. Co ty se do toho montuješ? Řekne Král a my jen čumíme. A Zelenka odpoví. No, protože tady vyhrožuješ nevinným dětem, tak proto. A chvíli na sebe koukají. Král chce ještě něco říct. Podívá se na nás zle. A Zelenka ještě dodá. A že by ty tvý ovce měly cenu 3 litry, tak to bych teda chtěl vidět. Litr na nejvejš. A Zelenka na nás mrkne. Fakt, přísahám, že mrkne. A pak normálně odejde zpátky ke svýmu stolu a sedne si zpátky k pivu. Venku se na sebe podíváme a všichni se začneme smát. Ale pak přestaneme a jdeme s tím pivem. Naše hlasy se tak zvláštně rozléhají. A pak se kluci začnou bavit o tom, jak je pivo hnusný, to říká Viktor. Ale Faňa říká, že není a ochutnávají z bandasky, dokonce i Kája, a dělají, že je to vlastně v pohodě. A já taky ochutnám, ale nedělám, že je to dobrý, když není. A jdeme dál, kolem toho místa, kde jsem našla svýho psa mrtvýho a oni se pořád baví o pivu. A já si říkám, že i když sníh umřel, což je sice pořád špatný, aspoň ho nikdo nezabil schválně. Takže víme, že tu s náma nežije žádnej fakt zlej člověk, což je dobře. A navíc se ukázaly nějaký další dobrý věci. Třeba, že pan Zelenka je docela milej pán a taky, že Viktor je fajn. Jasně, že bych byla radši, kdyby sníh pořád žil, ale když už musel umřít, tak to aspoň k něčemu bylo. Než dojdeme domů, zase začne sněžit.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torzem

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hezký večer
2: s Rádiem Junior.

probačila nepříjemná novinka. Ta krivinka byla malá.

pivo si nejnáduje, špotice, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

nosso Prontos Pax.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přes

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ses přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: já tu nebudu. Já nejsem vůbec zvědavý na nějakou pobudu.
1: Milý koníku,
0: promiň koníku,
1: víš co koníku,
0: já se ti omlouvám.
1: Milý koníku.

0: koníku.
1: Promiň koníku,
0: místo koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.

0: Máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, i v Pepsi.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou, jistě. Traktůrkovou. Tady není traktůrková. Nemám traktůrkovou.